0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žijí, ježíš se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
7: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
8: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
7: Ano.
8: Vždyť je zima.
7: Tak čert ví, proč Josef Zima.
8: A víš, kdo to napsal?
7: Ne.
8: Karel Krautgartner. Ano, to. Můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili, no, dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Takže jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou, teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátků.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátků.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň hledá.

0: jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale už 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou. Ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude a vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu a je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová s nimi tam bude v tom výstupu. Ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů.
1: Ano.
0: Tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv. Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházajte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespěváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam juden tutem, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Tak. Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být košenka, toto.
2: Strašně. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, io ne rozumiem ani slovo.
5: Bon!
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Thank you.

0: valise.
1: C'est si bon.
0: Aya ouchou simi.
1: Et je t'ai nié.
0: C'est si bon.
1: Si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v úvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tomu opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj,
3: to na pohled, tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála z Čerty nejsou žerty.
3: Ano, a my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustějí a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No,
3: jak si je možný,
2: krásně jste
3: to
2: domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to
2: hezký,
3: bylo rychlý.
2: Hezký, kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásná dní odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: Vás. A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník, zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, skoro kolega, herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
3: No jo,
8: já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili lehce. Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no, varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúni.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú trestnem, že ti dolamem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolamem hnáty, ty jedna obyčajná... Pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja vám dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hred prebere. Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Púsa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si zadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to podívaj.
10: Ale ja mám neodkladné. Naozaj.
9: Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď.
10: No, s Bohom. Poď. Tak s Bohem, poď. S Bohem.
9: No, teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde na namaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase? To nepovozujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie je potřeba.
3: Je třeba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane, já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří!
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no. Ty, oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvý. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Bez dva. Děkuju moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Láďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, řomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom řomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, řomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. A já si zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Co byste vzplanula, Einzwei?
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Přás, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde. A tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám. Rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo? No, jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si. Ono rozkop dveře a říká, že tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda.
2: Ano.
1: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přichomněl, přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení Hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuji ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
1: hrál. No prosím, co všechno nevzniklé.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí, takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano.
1: Který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka. Mm-hmm. A ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou. Mm-hmm.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne z Prahy 8, ale z Přehovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi vůči souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalína.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže a jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak mi říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, ano. Že někdy to naopak dodává určitě takový závažnost jeho projevům a tak, ano. Že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a Teď asi bylo za 10 minut půl osmi, půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový...
2: Proč byl to šok? No,
11: byl to, z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím o dolci bacio languide carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. To lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatoj, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku. Nádherný. Ovšem, my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Břeclav upozorňuje na výpadky terminálu pro platby kartou v autobusech. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Dnes zasáhnou celé Česko. Po nové lávce přes řeku Svitavu v Blansku se dnes odpoledne projdou první lidé. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Cestující hromadné dopravy v Břeclavi se několik měsíců potýkají s výpadky platebních terminálů v autobusech. Vedení města proto teď znovu vyzvalo společnost Cordis JMK, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji, aby zajistila spolehlivý provoz bezkontaktních plateb. Podle Cordisu se ale jedná jen o případy v řádu jednotek a chyba je na straně bankovní společnosti, která terminály spravuje.
2: První problémy s platbami kartou v břeclavských autobusech se objevily loni v srpnu, upozorňuje mluvčí města Ivana Solaříková.
3: Opakovaně se obracíme na Cordis, vždycky dojde k nějakým dílčím úpravám, ale nevyřešilo se to zcela.
2: Mluvčí Cordisu Květoslav Havlík ale namítá, že k dnešnímu dni už žádné výpadky neevidují.
4: Výpadky byly způsobeny problémy při stahování dat do terminálu, který je mimo kontrolu Cordis JMK, kde jedná se o bankovní terminál poskytovaný bankou.
2: Cordis JMK teď pro Břeclav připravil výjezdovou skupinu, která v případě potřeby nefunkční terminál vymění. David Jager, Český rozhlas.
0: Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
5: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměr jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Poprvé se po ní projdou nebo projedou dnes odpoledne. Dělníci ji dokončili o 2 týdny dříve, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun. Část nákladů pokryje díky dotaci. Dostatek zkrátí cestu stovkám lidí. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka začíná na úrovni baseballového hřiště a končí na druhém břehu u obchodního centra Poříčí. 6 milionů korun musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému řediteli Davidu Kostkovi, který v dubnu rezignoval. Kromě 3milionového odchodného, o kterém už Český rozhlas informoval, má i konkurenční doložku ve stejné výši. Investigativní tým to zjistil pomocí informačního zákona. Pojišťovna je přitom podle výročních zpráv dlouhodobě ve ztrátě. Na odchodu Kostka dostal 2x víc než například ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka to nechtěl komentovat.
1: Sport. Počasí.
0: Na Jihomoravě ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno a odpoledne postupně až zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vád bude slabý vítr východních směrů. V bouřkách může zesílit a nárazy na větru mohou dosáhnout až 90 km v hodině. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás v úterý 14. července roku 2026. Do konce roku zbývá rovných 170 dnů. Slunce dnes vyjde, respektive vyšlo minutu po 5. hodině. Zapadne 6 minut před 9. O tom si ještě dnes povídat budeme. A svátek podle kalendáře dnes slaví Karolína. Písničku budeme všem Karolínám posílat po 8. hodině tradičně. A začneme dnes na slovenskou notu Sestrička s Kramárou od Elánu. Bude tou první písničkou, kterou dnes uslyšíte. Následovat bude Petr Habka s Lucí Bílou v písničce Dívám se, dívám. A další chystáme. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a hlavně, ať se vám dnešek maximálně vydaří. Nespěchejte, užívejte si doma, ať vám dnešek sedne jako vaše oblíbená písnička. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, jsme rádi, že jste s námi v úterý 14. července, je 5 hodin a 15 minut. Dnešek připomíná kněze umučeného komunistickým režimem Josefa Toufara. Narodil se 14. července 1902, sloužil v Číhošti na Havlíčkobrodsku a o Vánocích 1949 vidělo několik farníků v tamním kostele, jak se ze strany na stranu pohnul půlmetrový oltářní kříž. Zvěst o takzvaném číhoštském zázraku se rychle rozšířila, faru ovšem zanedlouho navštívila státní bezpečnost a Toufar byl zatčen, odvlečen do věznice ve Valdicích a mučen. Později byl v kritickém stavu převezen do pražského státního sanatoria, kde v zápětí zemřel. V roce 1908 se narodil operetní zpěvák Jindřich Loukota. Do Brna přišel na počátku 30. let, působil jako člen sboru a následně se stal solistou operety tehdejšího státního divadla. Přesně 100 let by se dnes dožil český dirigent Bohumil Gregor. Vystudoval pražskou konzervatoř a následně kromě jiného působil i v tehdejším brněnském státním divadle nebo jako šéf opery státního divadla v Ostravě. Dnešek připomíná také úmrtí brněnského architekta Jindřicha Kumpošta v roce 1968. K jeho nejznámějším stavbám v Brně patří třeba okresní nemocenská pokladna v Zahradníkově ulici, rodinné domy v Lerchově, původní interiér kavárny Savoy na Běhounské nebo dnes už zaniklé kavárně Opera. Před 20 lety zemřel v Brně rodák z Českých Budějovic, vynikající muzikant, violista a sběratel lidových písní Jindřich Hovorka. Dlouhá léta působil v brněnském rozhlase. A 87. narozeniny by dnes oslavil Karel Gott, rodák z Plzně. Zemřel 1. října 2019 ve věku 80 let na následky akutní leukémie. V československé a české populární hudbě se stal Karel Gott institucí. Doslova, s níž se poměřovali téměř všichni muští zpěváci několika generací. Jeho cesta přitom nezačínala paradoxně na konzervatoři, chtěl studovat výtvarné umění, ale u přijímaček neuspěl a tak se vyučil elektromontérem v ČKD. Po práci zpíval v pražských kavárnách a postupně na sebe upozornil v soutěžích amatérských zpěváků. Repertoár Karla Gotta je široký, od swingu přes filmové melodie až k popu, takže písničky jako Trezor, Kávu si osladím, Být stále mlád, Včelka mája, Kde pak ty ptáčky, Hnízdo máš, se staly doslova součástí hudební české historie. V anketách Zlatý a Český slavík zvítězil 42krát a výraznou kariéru měl Karel Gott také v německy mluvících zemích, kde se mu říkalo Zlatý hlas z Prahy. Karla Gotta si u příležitosti nedožitých 87. narozenin připomeneme jedním z jeho největších hitů, písničkou Lady Carnival.

0: Karla Gotta jsme si připomněli u příležitosti jeho nedožitých 87. narozenin, které by oslavil právě dnes. Jedním z největších hitů písničkou Lady Carnival. O muziku se svého času postaral Karel Svoboda a otextovali tehdy Jiří Štajdl.
1: Počasí.
0: Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 13 a 17 stupni Celsia. Nejnižší teplota těch zmíněných 13 je v tuto chvíli v Kobylí, 17 stupňů pak na řadě dalších míst v centru Brna, ale také v Troubsku, v Tišnově, Hájku nebo třeba ve Znojmě, Kuchařovicích. No a předpověď počasí, ta slibuje ráno skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně skoro zataženo. Lokálně přehánky nebo i bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Vítr slabý východních směrů do 15 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách výrazně zesílí. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a také nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Buďte dnes opatrní. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo 2 minuty po páté, zapadne ve 20 hodin a 57 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí, a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 24 minut. Každé všední ráno o prázdninách vám v tomto čase přinášíme temné letopisy moravské. Tentokrát vás vezmeme za výbuchem v brněnské kanalizaci.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1976, když vybuchne kanalizace. Předvánočním Brnem otřásl 21. prosince 1976 mimořádně silný výbuch. Tlaková vlna ten den časně dopoledne doslova rozervala ulice Příkop a Ponávka. Jen shodou náhod se událost obešla bez lidských obětí. Zraněno bylo 5 lidí. Co se vlastně stalo? Pod oběma ulicemi vedlo původní zakryté koryto říčky Ponávky, které běh času změnil v důležitou kanalizační stoku. A právě do této podzemní štoly začal pronikat zemní plyn, uvolněný pravděpodobně při pracích v budově známé jako Státní projektový ústav obchodu nebo také Stavoprojekt, případně v jejím okolí. Únik byl tak silný, že třaskavá směs podzemní prostory zaplnila. A pak stačil drobný impuls, který klidnou část města změnil. Připomeňme, že ulice v té době vypadaly jinak než dnes. U dnešní úrazové nemocnice se tehdy ještě tyčila brněnská nová synagoga, sloužící ovšem jako skladiště. Na místě dnešního IBC stál komplex starých domů s hřištěm ve vnitrobloku a zastavěná byla i plocha na nároží Příkopu a Bratislavské, která dnes slouží jako parkoviště. Právě tam historické fotografie ukazují jedno z aut obrácené na střeše. Ulicí se táhne trhlina, obrácené jsou vrstvy asfaltu a dlažby, zničený povrch má desítky, možná stovky metrů. Místní ještě roky vzpomínali na to, jak těžké kanalizační poklopy létaly do horních pater. Problém souvisel nejen s faktem, že kanalizace vedla v blízkosti plynovodu, ale také s tím, že ležela jako bývalé koryto říčky poměrně mělce. I dnes si technici hlídají, když plynovod vede podzemními prostorami. Například v kolektorech smí vést jenom za přísně daných podmínek.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: A pokračovat budeme v temných letopisech moravských opět zítra touhle dobou. 5 hodin a 26 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dobré ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Ivani na Pohořelicku vybudují vodovody a kanalizace Břeclav novou úpravnu vody. Součástí zakázky za více než 180 milionů korun bude taky vyhloubení 8 vrtů pro čerpání vody a nový zásobovací vodovod pro Ivaň. Stavba potrvá přibližně rok a půl. Stávající zásobování pitnou vodou je v této oblasti problematické. Zaměstnanci základní školy Milénova v Brně severu budou od září vařit v nové kuchyni. Během letních prázdnin dělníci vymění staré stroje za energeticky úspornější a přibude i mycí linka. Na projekt za téměř 20 milionů korun vedení městské části využilo dotační program Ministerstva životního prostředí. Po požáru, který ve čtvrtek 9. července zničil výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, jsou hlavní turistické cíle ve městě otevřené. Návštěvníci mohou navštívit Baťův mrakodrap, včetně pojízdné kanceláře, památník Tomáše Bati, Baťův institut, včetně muzea jihovýchodní Moravy, krajskou galerii výtvarného umění i další místa spojená s baťovskou historií. Omezení se týká pouze bezprostředního okolí 34. budovy zasažené požárem. Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelou navrhlo Ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pahon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. A počasí na jihu Moravy ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno a odpoledne postupně až zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Říbské ulici. V noci se tam srazila dvě nákladní auta s osobním. Probíhá odklízení nehody. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Elena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 40 minut. Letošní druhý výraznější úhyn ryb v řece Dyji mají na svědomí opět synice a teplé počasí. Podíl kyslíku ve vodě v noci na pondělí klesal k nule. Zemřeli kvůli tomu stovky ryb. Ty, které přežili, se vodohospodáři společně s hasiči snažili ochránit několika opatřeními.
1: Máme tam čerpadla, vlastně, které sají tu vodu z Dyje, jde to vlastně přes to čerpadlo a ona, jak se vlastně vrací do té Dyje, tak je obohacena o ten kyslík.
2: Dobrovolný hasič Marek Říman spolu s kolegy z jednotky Břeclav Poštorná provzdušňují nad jezí v Břeclavi, aby ryby měly co dýchat. Nasadili celkem 3 proudy. Na podobné zásahy už si podle Marka Římana zvykli.
1: Tady toto se stává většinou jako už pravidlem skoro každý rok. Tady je zelenější a vlastně řeší se to tady tímto způsobem.
2: Voda je tady v nadjezí kvůli mase synic zelená a má skoro kašovitou konzistenci. V noci na pondělí tu uhynuly stovky ryb, upřesňuje předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
3: Když se podíváte na tu vodu, tak ta voda už není voda, a je to zelená kaše. Navíc je několik druhů synic, které kyslík spotřebovávají a přes den ten kyslík moc neprodukují.
2: Nejkritičtější je ale pro ryby noc. To přestává fotosyntéza fungovat úplně. Ryby nemají co dýchat a uhynou. Hasiči na jejich zachytávání instalovali 2 norné stěny, jednu v Bulharech a druhou před Břeclaví. Povodí Moravy zvýšilo průtok z nových mlýnů, na jezech potom díky dalšímu upouštění vody dostávají synice pryč. Vodohospodáři ale bojují s nedostatkem vody kvůli suchu, doplňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Kdyby byl dostatek vody jak ve vodní nádrži Nové Mlýny, tak i níže potoku, tak by bylo daleko lepší, nebo měli bychom větší prostor k tomu učinit nějaká opatření.
2: V Břeclavi kvůli úhynu v pondělí zasedl taky krizový štáb. Podle mluvčí radnice Ivany Solaříkové jde případný úklid uhynulých ryb za radnicí.
5: My vlastně ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a také s vězeňskou službou, pomáhají nám je odsouzení tady z věznice z Břeclavské, tak ty ryby lovíme, odstraňujeme a potom je na nás, abychom se postarali i o to, jak s nimi bude naloženo.
2: Uhynulé ryby zamíří do kafilerie. Podle vodohospodářů je pravděpodobné, že to letos není naposledy. Dyje bude pro ryby nebezpečná zřejmě celé léto. Z Břeclavi Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

hravá, tak sukně jí chytla a od sukně celá roklina. Teď už jen v očích, jak tečka za snem, zkomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: počasí.
1: Předpověď počasí pro vás máme přesně ve 6:15. Teploty venku na jihu Moravy mezi 13 a 17 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek slibuje ráno skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno. Odpoledne postupně skoro zataženo, lokálně přehánky nebo i bouřky a dnes i velmi silné. Nejvyšší teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia, slabý vítr východních směrů. Povane rychlosti do 15 km za hodinu, v bouřkách výrazně zesílí. Bouřky budou lokálně doprovázené také přívalovým deštěm nebo dokonce kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu, varují meteorologové. Rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo 5:05, zapadne ve 20:57. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovívavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: a do diskoté.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek, zhruba polovinu zaviní sami uživatelé. Žně urychluje příznivé počasí, obilí ale nejspíš bude méně. Hlavní sál brněnského kina Art je od dneška otevřený po rekonstrukci. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne až zataženo a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Česku roste počet nehod elektrokoloběžek. Za první půl rok jich letos policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800, o rok dříve skoro o 300 méně. Ve zhruba polovině případů si za nehodu můžou jezdci sami.
5: Na Jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavi. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, vjel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Sklizeň obiloviny je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají dnes. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší. Hmyzí jed způsobí podle odhadů alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok. Život ohrožující prudká alergická reakce se projevuje mimo jiné dušností, svěděním, otoky v obličeji nebo prudkým poklesem krevního tlaku. Při rozvoji těchto příznaků je nutné okamžitě zavolat záchranku. Podle alergoložky Dominiky Čápové z fakultní nemocnice Motol a Homolka je důležité myslet i na prevenci.
6: Nenosit pestré oblečení do přírody jako žlutá, červená, ten hmyz přitahuje. Být velmi opatrný u jídla a pití, nepít z plechovek, do kterých nevidíme, protože tam ta vosa může být a může bodnout. Chovat se opatrně.
3: Brněnské kino Art se dnes vrací do plného provozu. Technici dokončili hlavní část rekonstrukce velkého sálu, která začala v dubnu. Městské kino má novou vzduchotechniku a zvukový systém Dolby Atmos, který používají multiplexy. Diváci to uslyší třeba u očekávaných letních novinek, jako je Spider-Man nebo Odyssea, doplňuje šéf kina Milan Šimánek.
7: A pokud to nová klimatizace utáhne, budeme doufat, že jo, tak bychom měli hrát celý léto bez omezení, navzdory vedrům a všemu a nemusíme už omezovat kapacitu a tak dál, což bychom stejně teď bez klimy dělat museli. Dost možná bychom stejně teď na těch pár předchozích dnů, co teď bylo, museli zavřít, protože ta naše klima už by to neutáhla.
2: Počasí.
3: Na Jihomoravě ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na silnici 50 ze Slovenska do Brna čekejte kolony z Uherského Hradiště. U Zlechova je omezení, provoz tam řídí semafora, jede se Kyvadlově. Delší je teď kolona směrem do Brna asi na 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v úterý 14. července 2026. Svátek dnes podle kalendáře, jak už jsme zmiňovali, slaví Karolína. Písničku budeme hrát po 8. hodině. Ale možná nevíte, že dnešek je také světovým dnem šimpanzů, světovým dnem kosatek a pokud patříte mezi mlsouny a milovníky jídla, tak si dnes dejte určitě makarony se sýrem, protože je den makaronu se sýrem a navíc také den svinovacího metru, což je opravdu velký bizár. Písničky, jaké pro vás chystáme, Tata od kapely Buty, tu bude už za chvíli, Klaudii zaspívá Jiří Korn a další písničky, které nestárnou, chystáme. Přejeme vám šťastnou cestu, pokud už míříte do práce a nebo jen třeba vedle do pokoje, užívejte dnešního dne. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
8: Český rozhlas Brno.

0: Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 12 minut je úterý 14. července 2026. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili tuzemští celníci. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole je taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: There she was.

0: počasí.
1: Dua Dýry je 6 hodin a 18 minut, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 14 a 18 stupni Celsia, 14 třeba ve Strážnici, v Nemochovicích nebo v Kobylí, 18 v Brně, v Tuřanech, v Troubsku a na řadě dalších sledovaných míst. No a předpověď pro dnešek, ta vypadá celkem divoce. Ráno skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně skoro zataženo a lokálně přehánky nebo i bouřky, ale pozor, mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty dnes 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů povane rychlostí do 15 km za hodinu, v přehánkách a bouřkách výrazně zesílí. Bouřky můžou být lokálně provázeny přívalovým deštěm, pozor, ale také kroupami a hlavně silným větrem. V nárazech až 90 km za hodinu, buďte velmi, velmi opatrní. Chystáte-li se ven, raději pozavírejte okna, může dnes opravdu bohatě zapršet. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo 2 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 57 minut. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Písničku z repertoáru Jackson's Five si vypůjčila Marie Rotrová, muž číslo jedna v 6 hodin a 24 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Celnice na hranicích už skoro 20 let neslouží svému původnímu účelu a často chátrají. Například na Jižní Moravě silničáři chtějí v budoucnu budovu zbourat a ustoupit má nové dálnici do Rakouska. V Lanžotě, kde mají stále zázemí policisté a celníci, připravují opravy. No a v Hatích plánované muzeum celnictví nejspíš v nejbližší době nevznikne. Více informací najdete v zajímavém článku Aleny Hesové na webu irozhlas.cz. Čerstvé zprávy, které dnes připravuje David Hasman, tu budou za 5 minut.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci ve Veselí nad Moravou dokončují poslední etapu rekonstrukce náměstí Míru. Hotovo má být ještě o letních prázdninách. Už na srpen a září radnice naplánovala první koncerty, gastrofestival a další kulturní akce. Práce na náměstí trvaly v několika etapách postupně 15 let a radnice za ně zaplatila desítky milionů korun. Město Kroměříž zahájilo rekonstrukci střechy knihovny Kroměřížska. Oprava se týká dvou podlažní části knihovny a jde o investici za téměř milion korun. Radnice průběžně do budovy investuje. Loni nechala vyměnit zastaralý výtah a upravila i předprostor s novým parkováním. Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Poprvé se pro ní projdou nebo projedou dnes odpoledne. Dělníci ji dokončili o 2 týdny dříve, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun. Část nákladů pokryje díky dotaci. Mostek zkrátí cestu stovkám lidí. Prezident Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové nebo zástupci mládežnických organizací parlamentních politických stran. A počasí na jihu Moravy ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 50 ze Slovenska do Brna čekejte kolony u Uherského Hradiště. U Zlechova je omezení a provoz tam řídí semafor. Jede se kyvadlově, delší je fronta směrem do Brna asi na 10 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Phil Collins, je 6 hodin a 38 minut, tady je Český rozhlas Brno a vezmeme vás hned teď po ránu k rybníku. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem stále není zaplněný vodou. Potok, který ho napájí, vyschnul. Správci památky se obávají, že kvůli nedostatku vody nebudou moci v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou historických replik původních veslic.
1: Páčilo se nám, pozreli jsme si prehliadku.
2: A víte třeba, s jakou osobností je to tady spjato? Když jste byli na zámku, tak no, to
1: tak
2: určitě...
1: Josef Mánese, samozřejmě.
2: Už letos to mělo být, zatím je málo vody. Na veslicích, které jsou repliky z té doby Silva Taruku a po kterých se třeba plavil i Josef Mánes, tak se budete taky moc projet.
1: No a když tu ocitněme, tak možno ano, uvidíme. To je daleko ještě.
3: Jarmila, mluvčí slovenské výpravy, řekla téměř prorocká slova, uznává Kastelán zámku Martin Váňa. Na pouštění se vlastně zastavilo.
4: Jde to pomalu, samozřejmě z důvodu tady těch suchých horkých dnů, naopak dochází ještě k většímu výparu než vůbec k přítoku. Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Nicméně vzhledem k velikosti toho rybníka, tak zdaleka celý není pod vodou.
3: Jestli Kastelán zprovozní nové přístaviště ještě v létě nebo až na podzim, závisí na počasí. Podle něj by to chtělo alespoň jeden opravdu deštivý týden. Dřevěné veslice jsou už na cestě z Německa a vyrobit je nebylo vůbec snadné.
4: Byl to velký problém, dokonce bych to snad nazval i martýriem, protože se nám vůbec v České republice nepodařilo sehnat výrobce dřevěných veslic nebo pramic, loděk, které by se daly půjčovat veřejnosti.
3: Loďky mají být podobné těm, které v zámeckém areálu fungovaly v době šlechtických majitelů Silva Taruka. Jejich častým hostem v Čechách pod Kosířem byl slavný malíř Josef Mánes a ten se právě v tomto rybníce snad naučil i plavat.
4: To je pravda, existuje dopis Josefa Mánesa jeho přátelům do Prahy, kde se jim chlubí, že se zde v našem velkém zámeckém rybníku naučil plavat.
3: Obnova dvou zámeckých rybníků začala před 2 lety, stála necelých 33 milionů korun. Zámecký park na ploše 21,5 hektaru patří mezi nejcennější romantické krajinářské zahrady v České republice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Snad je to vítr, kdo co já vím, zpívala Marta Kubišová. Hodí se to, je tu totiž předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A o větru to dnes opravdu bude, zejména pokud přijdou bouřky. Meteorologové varují, že v bouřkách může vítr dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu a mohou se objevit bouřky lokálně doprovázené přívalovým deštěm. Prognóza vypadá následovně. Ráno skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně skoro zataženo, lokálně přehánky nebo i bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů do 15 km za hodinu, v přehánkách a bouřkách výrazně zesílí. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy do 90 km za hodinu a rozptylové podmínky přes den dobré. Bio je na dvojce. Na slunce, které dnes vyšlo 2 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20:57. A pokud se chystáte ven, tak teploty na jihu Moravy aktuálně mezi 14 a 18 stupni Celsia. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

S láskou přicházel Petr Muk, je 6 hodin 49 minut, tady je úterní Český rozhlas Brno. A náš letní servis tradičně před sedmou je dnes věnován komárům a také varováním, kterým místům se raději vyhnout, pokud tento hmyz nemáte rádi a pokud ho navíc vaše těla přitahují. Možná jste netušili, ale Český hydrometeorologický ústav připravuje i pravidelné mapy komáří aktivity. Výsledný index aktivity komárů však nevyjadřuje jejich absolutní počty, ale to, jak je pravděpodobné se s nimi srazit. Aktivita komárů závisí na střednědobém vývoji počasí, na stavu vodních líhnišť v okolí a na populační dynamice jednotlivých druhů. Vliv mají i postřiky na komáří larvy. A kam tedy vyrazit, pokud se nechcete ohánět po komárech? Začneme ohlédnutím za včerejškem, kdy téměř celá republika spadala do druhého stupně, tedy mírné aktivity komárů. Mírně pozitivněji na tom bylo především Znojemsko v oblasti Podyjí. Dnešek ale předpokládá podle meteorologů zhoršení situace. Aktivita komárů bude na velké části Moravy vysoká, tedy na čtvrtém z pěti stupňů. Kromě Valašska a Olomoucka se velké riziko týká západní části Brněnska a východní části okresu a stejně taky podhůří Velkých a Bílých Karpat. Vyplatí se tam nejen myslet na repelenty. Buďte opatrní na svých cestách, přejeme vám krásné léto. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zásobování pitnou vodou na Pohořelicku zlepší nové vrty a úpravna vody v Ivani. Na jižní Moravě platí výstrahy před požáry, bouřkami i silnou zátěží teplem. Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné výchově. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během nepřibývání oblačnosti až na zataženo a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Ivani na Pohořelicku vybudují vodovody a kanalizace Břeclav novou úpravnu vody. Součástí zakázky za více než 180 milionů korun bude také vyhloubení 8 vrtů pro čerpání vody a nový zásobovací vodovod pro Ivaň. Stavba potrvá přibližně rok a půl. Stávající zásobování pitnou vodou je v této oblasti problematické, dodává mluvčí vodárenské společnosti Eliška Vindová.
2: Hlavním důvodem je nedostatek pitné vody na Pohořelicku v okolí Pasohlávek, kde je také velmi silný cestovní ruch a vyskytly se zde problémy s dusičnany v pitné vodě.
0: Na jižní Moravě dnes platí výstraha před silnou zátěží teplem. Lidem hrozí riziko přehřátí a dehydratace, zejména u seniorů a dlouhodobě nemocných. Podobné problémy mohou mít i zvířata. Meteorologové zároveň varují, že během dne můžou přijít velmi silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a větrem s nárazy až 90 km v hodině. Nadále také platí výstraha před vznikem požárů. V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. Plán, jak oddělit ochranou výchovu od ústavních, chce připravit do listopadu. Problémové děti by měly nově žít v samostatných zařízeních, kde s nimi budou pracovat terapeuti a další odborníci, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
3: Zařízení by měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky, které by omezovaly ten volný pohyb dětí mimo zařízení a současně zajišťovaly dětem, které o to mají zájem nebo jenom trochu chcou, tak i vzdělávání ve školách při zařízení.
0: Pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, otevřel Zlínský kraj ve Zlíně nové centrum Žluté dveře. Nízkoprahové zařízení nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace, které jsou schopny jim s řešením jejich situace pomoci. Uvedla to mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Obrace se na něj mohou také rodinní příslušníci či odborníci, kteří pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a bude se tvořit lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici číslo 50 ze Slovenska do Brna čekejte kolony u Uherského Hradiště. U Zlechova je omezení a provoz tam řídí semafor. Jede se kyvadlově, delší je fronta teď směrem do Brna asi na 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 14. července a za chvíli po písničkách Mademoiselle Giselle od Václava Neckáře a Strom lásky mý od Standy Hloška. Je tu pro vás připravena soutěž Jak se u nás mluví. Dnes soutěžní slovo dostaneme z Dambořic a dnešní kniha pro výherce se jmenuje Matky a dcery. Román do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Budeme vám držet palce, a ať vyberete tu správnou variantu, pokud byste náhodou neznali odpověď. Přejeme vám krásné ráno, dobrou chuť ke snídani, ať se vám dneska daří všechno, do čeho se pustíte, a co se nepodaří, tak ať aspoň vypadá jako záměr. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné úterý vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

0: 7 hodin 12 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, tradičně po 7 hodině. Po úvodních dvou písničkách je tu soutěž, jak se u nás mluví, ve kterých vyrážíme za nářečními slovy. A dnešní pravidelná soutěž nás zavede na Kyjovsko, do Dambořic, kde starší generace stále ještě používá výrazy, o kterých se ani zdaleka nedá říct, že jsou všem jasné. Dnes se vás tedy ptáme, jestli pak víte, milí posluchači, co to je košatina. Zavolejte 726 465 200, linka sem k nám do studia, ptáme se vás, co to znamená, když se v Dambořicích řekne košatina. Co by to tak asi mohlo být? Zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak, tady se nikdo neozývá, tak zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, taky Pavel Bolešin.
0: Taky Pavel, výborně. Pavle, vítejte, hezké ráno vám přeju. Tak co byste řekl, že v Dambořicích bude košatina? Co to tak asi je? Co to znamená?
1: No, radši si nechám ty nápovědy.
0: Dobře, tak tři možnosti pro vás, Pavle, máme. Košatina může být buď za A vzrostlá moruše, nebo za B kočár sproutí, anebo za C nůše na záda. Co myslíte?
1: B nebo C, no ale...
0: No, tak teď je to na vás, je to na vás.
1: Nůše na záda dáme.
0: Zkusíte tedy C-čko. Jaj, škoda, škoda. Ale ten odhad byl dobrý, bylo to to B-čko. Bylo no, to B-čko přece jenom. Tak nevadí, zkusíme příště, Pavle. Krásné ráno do Bolešína přejeme. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak se mějte, naslyšenou.
0: Děkujeme. 7 hodin a 13 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Jak se u nás mluví, soutěž vaše oblíbená pokračuje opět zítra krátce po 7 hodině. Za chvíli počasí, Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 7 hodin a 18 minut. Tady v Brně už slunečné ráno, věřím tomu, že u vás asi taky. Teploty na jihu Moravy se pohybují od 15 do 19 stupňů Celsia a v Brodě nad Jihou už se teplota blíží 20 stupňům. Je to taková předzvěst toho, jak moc horký letní den nás čeká. Ráno bude skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně skoro zataženo. Lokálně přehánky nebo i bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů povane rychlostí do 15 km za hodinu, v přehánkách a bouřkách pak výrazně zesílí. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a také nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojice, čekáme střední zátěž a slunce, které vyšlo 2 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 57 minut. Dobré ráno přejeme.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:23, máme pro vás několik tipů na dnešek. V Brně začínají letní Shakespeareovské slavnosti na Špilberku, otevře zimní pohádka od 20:30 a ta se pak bude hrát i zítra a dál na ní naváže Marná lásky snaha, Otelo, Veselé paničky Windsorské, komedie Omylů, Jak se vám líbí a se Noci svatojánské. Začíná se vždy od 20:30 na hlavním nádvoří hradu. Hlavní brněnskou hudební událostí dne je koncert Dana Bárty se skupinou Illustratosphere. V aktuální sestavě je Dan Bárta, klávesista Filip Jelínek, kytarista Mirek Hiška, kontrabasista Robert Balcar a bubeník Martin Valihora. Amfiteátr Kraví hora, letní scéna divadla Bolka Polívky od 19:00. Diecézní muzeum v Brně zve na výstavu instalovanou v kryptě brněnské katedrály svatého Petra a Pavla s názvem Jubileum svatého Františka, stopy františkánské rodiny v Brně. Instalace přibližuje život a dílo svatého Františka z Assisi. Veřejnosti budou ukázány běžné nepřístupné exponáty zapůjčené františkánskými řády a také textové panely, které představují jednotlivé brněnské františkánské řády. Z mužských třeba minorité františkáni, kapucíni, z ženských alžbětinky, františkánky, školské sestry a klaristky. Je také nastíněna nejen její historie, včetně zaniklých klášterů i současného působení. A v Moravské galerii v Brně také pokračuje výstava Libina Ruchová Doteky. Ta potrvá do 29. srpna. Oděvy jsou zde prezentovány jako sochy, performativní objekty i kulturní výpověď.

taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plyn.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Půl osmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Sklizeň obiloviny je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají dnes. Zaměstnanci základní školy Milénova v Brně Severu budou od září vařit v nové kuchyni. Během letních prázdnin dělníci vymění staré stroje za energeticky úspornější a přibude i mycí linka. Na projekt za téměř 20 milionů korun vedení městské části využilo dotační program Ministerstva životního prostředí. Po požáru, který ve čtvrtek 9. července zničil výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, jsou hlavní turistické cíle ve městě otevřené. Návštěvníci mohou navštívit Baťův mrakodrap, včetně pojízdné kanceláře, památník Tomáše Bati, Baťův institut, včetně muzea jihovýchodní Moravy, krajskou galerii výtvarného umění i další místa spojená s baťovskou historií. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí 34. budovy zasažené požárem. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci. A téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. A počasí na jihu Moravy ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Zdržíte se na dálnici D1 před zúžením u D2, a to v obou směrech asi kolem 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. Letošní druhý výraznější úhyn ryb v řece Dyji mají na svědomí opět synice a teplé počasí. Podíl kyslíku ve vodě v noci na pondělí klesl k nule a zemřeli kvůli tomu stovky ryb. Ty, které přežily, se vodohospodáři snažili z hasiči zachránit několika opatřeními.
1: Máme tam čerpadla, vlastně, které sají tu vodu z Dyje, jde to vlastně přes to čerpadlo a ona, jak se vlastně vrací do té Dyje, tak je obohacena o ten kyslík.
2: Dobrovolný hasič Marek Říman spolu s kolegy z jednotky Břeclav Poštorná provzdušňují nad jezí v Břeclavi, aby ryby měly co dýchat. Nasadili celkem 3 proudy. Na podobné zásahy už si podle Marka Římana zvykli.
1: Tady toto se stává většinou jako už pravidlem skoro každý rok. Tady je zelenější a vlastně řeší se to tady tímto způsobem.
2: Voda je tady v nadjezí kvůli mase synic zelená a má skoro kašovitou konzistenci. V noci na pondělí tu uhynuly stovky ryb, upřesňuje předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
3: Když se podíváte na tu vodu, tak ta voda už není voda a je to zelená kaše. Navíc je několik druhů synic, které kyslík spotřebovávají a přes den ten kyslík moc neprodukují.
2: Nejkritičtější je ale pro ryby noc. To přestává fotosyntéza fungovat úplně. Ryby nemají co dýchat a uhynou. Hasiči na jejich zachytávání instalovali 2 norné stěny, jednu v Bulharech a druhou před Břeclaví. Povodí Moravy zvýšilo průtok z nových mlýnů, na jezech potom díky dalšímu upouštění vody dostávají synice pryč. Vodohospodáři ale bojují s nedostatkem vody kvůli suchu, doplňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Kdyby byl dostatek vody jak ve vodní nádrži Nové Mlýny, tak i níže potoku, tak by bylo daleko lepší, nebo měli bychom větší prostor k tomu učinit nějaká opatření.
2: V Břeclavi kvůli úhynu v pondělí zasedl taky krizový štáb. Podle mluvčí radnice Ivany Solaříkové jde případný úklid uhynulých ryb za radnicí.
5: My vlastně ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a také s vězeňskou službou, pomáhají nám je odsouzení tady z věznice z Břeclavské, tak ty ryby lovíme, odstraňujeme a potom je na nás, abychom se postarali i o to, jak s nimi bude naloženo.
2: Uhynulé ryby zamíří do kafilerie. Podle vodohospodářů je pravděpodobné, že to letos není naposledy. Dyje bude pro ryby nebezpečná zřejmě celé léto. Z Břeclavi Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 7:45, máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty stoupají zatím zvolna, mezi 15 a 20 stupni takové rozpětí teplot na jihu Moravy, ale teď už ten vzrůst bude rychlejší. Ráno skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně skoro zataženo. Lokálně přehánky nebo i bouřky mohou být i velmi silné a nejvyšší teploty dnes mezi 29 a 32 stupni Celsia. Slabý vítr východních směrů povolené rychlostí do 15 km za hodinu, v přeháňkách a bouřkách výrazně zesílí. Bouřky budou lokálně doprovázené také přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo 2 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 57 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Věra Martinová, je 7 hodin a 48 minut. V létě všechno roste a kvete, ale je to zároveň i hlavní sezóna boje s invazivními rostlinami. Důležité přitom není jen to, jakou metodou ochranáři zvolí, ale také správné načasování. A právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazivních pajasanů na pálavě.
1: Vezmu si rukavice, ochrana pomůcky, to je základ. Při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
2: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře. Několik kmenů roste hned vedle sebe a tak se musíme prodrat větvemi s listím.
3: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech tří. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
2: Do nich pak lije postřik.
3: Poslední odpor. Tak, teď dáme další kmínek.
2: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
3: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
2: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na Jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
4: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst, takže krásně vidíte a ještě neprodukují tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně daleko.
2: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
5: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti Pálava, takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
2: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti Pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na Jižní Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Břeclav upozorňuje na výpadky terminálu pro platby kartou v autobusech. Do pátku by měl skončit zásah hasičů u budovy 34 ve Zlíně. Na nádvoří brněnského hradu Špilberg se po roce vracejí letní shakespearovské slavnosti. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne až zataženo a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Cestující v hromadné dopravě v Břeclavi se několik měsíců potýkají s výpadky platebních terminálů v autobusech. Vedení města proto teď znovu vyzvalo společnost Cordis JMK, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji, aby zajistila spolehlivý provoz bezkontaktních plateb. Podle Cordisu se ale jedná jen o případy v řádu jednotek a chyba je na straně bankovní společnosti, která terminály spravuje.
4: První problémy s platbami kartou v břeclavských autobusech se objevily loni v srpnu, upozorňuje mluvčí města Ivana Solaříková.
5: Opakovaně se obracíme na Cordis, vždycky dojde k nějakým dílčím úpravám, ale nevyřešilo se to zcela.
4: Mluvčí Cordisu Květoslav Havlík ale namítá, že k dnešnímu dni už žádné výpadky neevidují.
6: Výpadky byly způsobeny problémy při stahování dat do terminálu, který je mimo kontrolu Cordis JMK, kde jedná se o bankovní terminál poskytovaný bankou.
4: Cordis JMK teď pro Břeclav připravil výjezdovou skupinu, která v případě potřeby nefunkční terminál vymění. David Jager, Český rozhlas.
2: Zásah hasičů u budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měl skončit tento týden, nejpozději do pátku, kdy přesně ale stále není jasné. Podle vedoucího zásahu Zdeňka Otrusiny se bude krizový štáb po dalším postupu znovu radit ve středu.
7: My jsme měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
2: Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Na brněnském hradě Špilberg dnes začínají letní shakespearovské slavnosti. Program zahájí zimní pohádka, kterou lidé uvidí také zítra večer. Do 4. srpna se na nádvoří hradu vystřídá dalších 6 děl jednoho z nejslavnějších anglických dramatiků. Letošní novinkou v repertoáru je hra s názvem Komedie omylů o změně dvou párů identických dvojčat. Doplňuje mluvčí akce Jana Valová.
8: Komedie omylů je jedna z nejzábavnějších Shakespeareových her. Je to situační fraška, opravdu zábavná. Vyloženě to sedí vlastně k tomu létu. Je tam živá hudba, skvělí herci. Myslím, že se opravdu velice pobaví.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 211 ve směru na Vyškov. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždí se pouze pravým pruhem. Počítejte se silným provozem. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8:04 je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v úterý 14. července roku 2026. Podle kalendáře dnes svůj svátek slaví dámy, slečny a paní nositelky křestního jména, které je v českém kalendáři a vůbec v užívání velmi oblíbené. Tušíte už, o koho se jedná, pokud jste se dívali do kalendáře? Ano, jedná se o Karolínu. Česká a slovenská ženská podoba latinského jména Carolus, tedy Karel, ještě hlouběji sahá pak ke starogermánskému slovu, které označuje svobodného člověka. To znamená, že i Karolína by mohla být svobodná, silná, královská. V Česku je zhruba 37 tisíc nositelek tohoto jména. K nejznámějším patří třeba Karolína Plíšková, Karolína Muchová a spoustu dalších. Takže nejen Karolínám přejeme všechno nejlepší. Posíláme písničku Chtěl jsem mít od kapely Turbo jako malý dárek k svátku a nechť je tahle písnička potěšením také pro všechny dnešní narozeninové oslavence. Svého času mezi ně patříval i Karel Gott, který by právě dnes oslavil 87. narozeniny. Buďte zdraví, šťastní a spokojení. Kromě Turba to bude za chvíli Jiří Štědroň s Barbarou a pak už počasí s brněnskými meteorology. Přejeme vám krásné ráno.
10: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krásný den vám všemi, 8 hodin a 14 minut. Na řadě je počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes po 8 hodině Petr Minster. Petře, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli, jaká je situace?
2: Momentálně máme málo oblačnosti, většinou je to vysoká průsvitná, takže slunečno, teploty ty už jsou přes 20 stupňů, minimálně se pohybovaly mezi 17 a 13 stupni, takže ten vzestup už je tam velice patrný, dnes bude hodně teplý den. Zatím pofukuje vítr slabší od severovýchodu, no a v průběhu dne bude postupně přibývat oblačnost, spíše to bude až v těch poledních, odpoledních hodinách, bude to kupovitá oblačnost. V atmosféře máme hodně energie i díky tomu hodně teplému vzduchu, takže se začnou vytvářet přehánky a bouřky. V tom jihomoravském kraji to bude ale spíše pozdější odpolední hodina a jenom okrajově. Nicméně i tato malá možnost bude znamenat, že v těch přeháňkách a bouřkách se mohou vyskytnout nebezpečné jevy jako trošku větší kroupy, nárazy větru docela silné a přívalové srážky, ale je pravdou, že do toho světlého dne spíše hrozí, že nějaká silná bouřka doputuje do jihomoravského kraje. Samotný vznik a ty podmínky pro silné bouřky tady na Jižní Moravě budou převládat spíše večer a v noci, kde to riziko už je zase spíše z těch vydatných srážek, takže každopádně s tím deštěm jsme za něj rádi, ale musíme počítat i s tím, že může být nepříjemný a hodně intenzivní. No a ta velká oblačnost právě s těmi četnými srážkami bude pokračovat většinu noci nebo v podstatě celou noc. Do té doby ale stihnou teploty vystoupit poměrně vysoko, budou tropické, ve velké části to bude kolem 32 stupňů, to maximum asi na teploměrech bychom někde mohli naměřit i 34, naopak na severu a obzvláště tam, kde by třeba o něco dříve udeřela nějaká přehánka, tak to bude jenom kolem těch 30.
1: Dá se nějak odhadnout pravděpodobnost, jestli tady přímo třeba v Brně zaprší během dnešního dne, nebo to bude spíš až otázka noci?
2: Bude to spíš otázka večera a noci, tam ta jistota nebo pravděpodobnost je docela veliká, ale opravdu v tu odpoledne to bude spíše o tom, kde se zrovna trefí nějaký mrak a dnes je ta šance spíše nejdříve na kopcích, to znamená na okraji s Vysočinou a Drahanskou vrchovinou. Nicméně, jak jsem zmiňoval, pokud vznikne třeba i na Vysočině nějaká supercela nebo taková nějaká silnější organizovaná bouře, tak ta už nehledí vůbec na kopce a putuje prostě přes půlku republiky.
1: Moc krát díky. Petře, když se podíváme aspoň letmo ještě na následující den, zaprší-li, jak moc to ovlivní potom počasí třeba ve středu? Jaké teploty budou?
2: Tak je tam určité ochlazení, také ty teploty budou lehce pod 30 stupňů, řekněme od 26 do 29 stupních. Ty srážky budou odcházet v průběhu rána dopoledne a potom už ta šance je velice malá, protože se sem nasouvá suší vzduch, takže odpoledne bych se srážkami nepočítal, možná ještě dopoledne nějaká přeháněčka. No a ty další dny jsou tam o těch teplotách zase už tropických, protože se vrátí ten hodně teplý vzduch a tam opět nějaká ta pravděpodobnost přehánky bouřky určitě bude.
1: Moc krát díky. Petře, na závěr poprosím ještě o teplotní rekordy pro 14. červenec.
2: Tak máme tady nejvyšší hodnotu 35 stupňů rovných zmutěnic a to je dokonce rekord z roku 1928. Naopak nejnižší hodnotu z Olešnice z roku 1944 a tam bylo naměřeno 3,5 stupně.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster. Petře, krásné dny přejeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem? Jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ivone Přenosilová na vlnách Českého rozhlasu Brno je 8 hodin 22 minut. V Brně už nevznikne žádný nový traktor značky Zetor. Firma oznámila, že jejich výrobu kompletně přesouvá do Asie. V Evropě se podle zástupců společnosti montování strojů nevyplatí. Sestrojování traktorů značky Zetor tak v Brně po 80 letech definitivně skončí s tímto rokem. Téma teď probereme s reportérem Ondřejem Schneiderem. Ondro, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Kde teď bude Zetor traktory vyrábět?
1: Tak firma už dřív přesunula svou výrobu do Indie a tam bude aktivity dál rozvíjet, stejně jako v Číně. Loni Zetor prodal přes 1500 kusů traktorů a do 5 let má podnik za cíl exportovat z Indie 5000 traktorů a stejný počet z Číny. V Asii je výroba levnější. Výkonný ředitel Robert Harman uvádí, že materiál jako třeba ocel, plasty i hliník jsou tam asi o třetinu levnější než v Česku nebo obecně v Evropě.
0: Zůstane v Brně nějaká stopa po Zetoru nebo se vše přesouvá do Asie?
1: Tak v Brně zůstává centrála společnosti, vývojové centrum a vznikne tu taky obchod s náhradními díly a distribuční centrum. A pracovníci Zetoru od roku 2024 montují v Brně traktory ze skladových dílů poté, co už ukončili výrobu převodovek a motorů a vedení společnosti propustilo na 200 lidí. Letos ještě firma dokončí nasmluvané zakázky a do konce roku utlumí činnost. V loni pro Zetor v Brně pracovalo 150 lidí, teď kvůli ukončení výroby přijde o práci 33 zaměstnanců.
0: V jakém ekonomickém stavu teď firma Zetor Tractors je?
1: Tak poslední dekádu firmu provázely problémy. Od roku 2018 vykázala zisk jen jednou, to v roce 2021. V roce 2024 měla firma ztrátu ve stovkách milionů korun a poslední konkrétní údaje se dají najít ve výroční zprávě za rok 2023. Zetor se proto snaží výrobu zlevnit a situaci zlepšit. Společnost oznámila, že se jí daří růst z prodeje v zahraničí, v Africe, Latinské Americe i Asii a zároveň uvádí, že podobný krok, který přesun výroby z Evropy, zvolili i konkurenční firmy. Zetor v Brně vyráběl traktory od roku 1946, historicky působil i na Slovensku, v Iráku, Barmě, Ghaně, Japonsku, Řecku, Mexiku a Brazílii. Teď má kromě zmíněné Indie dceřiné společnosti na Slovensku, v Polsku, Spojených státech amerických a chystá se založit další v už zmíněné Číně.
0: O konci výroby traktorů Zetor v Brně jsme mluvili s reportérem Ondřejem Schneiderem. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Na cestou, na cestou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Ivani na Pohořelicku vybudují vodovody a kanalizace Břeclav novou úpravnu vody. Součástí zakázky za více než 180 milionů korun bude také vyhloubení 8 vrtů pro čerpání vody a nový zásobovací vodovod pro Ivaň. Stavba potrvá přibližně rok a půl. Stávající zásobování pitnou vodou je v této oblasti problematické. Dělníci ve Veselí nad Moravou dokončují poslední etapu rekonstrukce náměstí Míru. Hotovo má být ještě o letních prázdninách. Už na srpen a září radnice naplánovala první koncerty, gastrofestival a další kulturní akce. Práce na náměstí trvaly v několika etapách postupně 15 let a radnice za ně zaplatila desítky milionů korun. Pro lidi, kteří se ocitnou v obtížné životní situaci, otevřel Zlínský kraj ve Zlíně nové centrum Žluté dveře. Nízkoprahové zařízení nabízí první orientaci v sociálním systému, informace o sociálních dávkách, službách i dalších formách pomoci a pomáhá nasměrovat návštěvníky na organizace, které jsou schopné jim s řešením jejich situace pomoci. Prezident Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové nebo zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran. A počasí na jihu Moravy ráno čekáme ještě skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a budou se tvořit lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 201 ve směru na Prahu. Srazilo se tam osobní auto s nákladním, počítejte se silným provozem a se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut. Už o tomto víkendu nás čeká další svátek milovníků lidové kultury. Ve Velké nad Veličkou právě vrcholí přípravy na další ročník horňáckých slavností, o kterých si nyní něco řekneme s předsedkyní programové rady této akce Irenou Mikeskovou. Paní Mikesková, vítejte, dobré ráno.
1: Přeji dobré ráno vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Děkujeme. Od kterého roku se vlastně horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou konají a čím je tento folklorní festival jedinečným?
1: Tak horňácké slavnosti, které budou probíhat tento víkend ve Velké nad Veličkou, se konají už od roku 1957. Letos tedy slavíme i 69 let od vzniku tohoto festivalu. A jedinečné jsou tyto slavnosti tím, že je to čistě regionální festival. V průběhu 4 dnů tady vystoupí v různých programech soubory, sbory, muziky, vypravěči, solisté z 9 obcí, které společně tvoří národopisnou oblast Horňácko.
0: Takhle to vypadá s festivalem samotným. Program ten je rozprostřen od čtvrtka do neděle, kde všude se mohou diváci a návštěvníci na festival těšit. Na jakých konkrétních místech případně? Je to všechno jenom ve Velké nad Veličkou?
1: Tak jak jste již uvedl, tak festival začíná ve čtvrtek 16.7. a to konkrétně v 17 hodin v vernisáži výstavy na obecním úřadě ve Velké nad Veličkou. Ale v průběhu následujících dnů, vlastně až do neděle, je připravená pro návštěvníky spousta programů a výstav. Jednak jsou to hlavní večerní programy, které se odehrávají v pátek a v sobotu večer v areálu Přírodního amfiteátru na Strážné hůrce ve Velké nad Veličkou, a také během dne se potom konají doprovodné programy na různých místech v obci. A kromě programů teda v naší obci ve Velké nad Veličkou je možnost navštívit také zajímavé výstavy v okolních horňáckých obcích, a to konkrétně v Javorníku a v Hrubé Vrbce. A celý festival je potom v neděli odpoledne zakončen pořady v areálu Větrného mlýna v obci Kuželov.
0: Nabízí letošní ročník nějakou programovou novinku? Je nějaká lahůdka, kterou byste vy osobně třeba ráda vyzdvihla?
1: To je úplně těžko říct. V letošním roce máme třeba nově zavedené komentované prohlídky památkového domu ve Velké nad Veličkou, kde se můžou návštěvníci podívat, jak se dříve u nás na Horňácku žilo. Ale jako každý rok vzniklo i letos spousta nových zajímavých programů a výstav. Některé jsou připraveny třeba k výročí nějakých významných horňáckých osobností a ty jsou koncipovány nebo situovány spíš na páteční večer.
0: Ano.
1: V sobotu večer potom návštěvníky čeká dětský pořad, ve kterém účinkuje asi 300 dětí z Horňácka. Po něm následuje vlastně zase pořad dospělých účinkujících, tam je zhruba 300 účinkujících z 9 obcí horňáckých. Je to takový vtipně laděný pořad, komponovaný, a vlastně tam může divák porovnat třeba ty krojové varianty z různých obcích, nebo mluvu, anebo temperament vůbec těch různých obcích. Potom následuje Noc hudci, a to je taky divácky velmi oblíbená akce, kdy je vlastně to taková jakoby volná zábava, je v areálu Strážné hůrky, ať už na pódiu, nebo na různých jiných místech, hrají cymbálové muziky, diváci si můžou zaspívat, zatančit, a vlastně až do rána se často rozeznívá Strážná hůrka hudbou a zpěvem.
0: Součástí programu horňáckých slavností je také tradiční jarmark, sobotní. Mě by zajímalo, co všechno na takovém jarmarku můžeme vidět nebo třeba koupit.
1: Tak tradiční horňácký jarmark nabídne řemeslné a rukodělné výrobky prodejců keramiky, dřeva, skla nebo kukuřičného šustí, folklorních motivů a krojů. A chybět nebudou samozřejmě medové perníčky, různé sladké i slané speciality a pochutiny. A tento jarmark vlastně se koná kromě soboty také v neděli.
0: Paní Mikesková, pokud se naši posluchači chystají třeba na horňácké slavnosti, pojďme prakticky, kde a jak je možné koupit vstupenky, případně jak je to třeba s parkováním v místě, co bývá takový největší zádrhel?
1: Tak vstupenky na jednotlivé pořady je možné zakoupit přímo na místě. A co se týče takových praktických informací a pokynů, tak bych ráda návštěvníky odkázala na stránky kulturního domu ve Velké nad Veličkou, kde by se měli dozvědět všechny potřebné informace ohledně cen vstupenek, parkování, otevírací doby výstav a podobně. A budeme moc rádi, když k nám návštěvníci zavítají a když si s námi užijete tu jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru našich horňanských slavností.
0: Říká Irena Mikesková, předsedkyně programové rady letošních horňanských slavností, které se uskuteční, pojďme to ještě zrekapitulovat, od čtvrtku do neděle ve Velké nad Veličkou a také v obci Kuželov. Rád bych vás pozval k poslechu dnešního a zítřejšího pořadu Na pěknou notečku, kdy se právě o slavnostech dozvíte více tradičně po 19. hodině. Tak tedy, paní Mikesková, ať se slavnosti vydaří, ať vám přeje počasí, všechno to zpívá, tančí a hraje. Díky za milý rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: počasí.
1: 8:45 a minuta. K tomu máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy stoupají a už celkem rychle. V tuto chvíli se pohybují mezi 21 a 24 stupni Celsia. 24 třeba ve Ždánicích nebo v Diákovicích. V Brně se teplota pohybuje kolem 23 stupňů. Předpověď počasí. Ráno skoro jasno, dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne postupně skoro zataženo, lokálně přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné, ale v Brně a okolí spíše až ve večerních a nočních hodinách. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý vítr východních směrů povane rychlostí do 15 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách výrazně zesílí. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a také nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce, čekáme střední zátěž a slunce, které dnes vyšlo 5:05, zapadne ve 20 hodin a 57 minut. Přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Příměstské tábory jsou oblíbené, a to také u pracujících rodičů, kteří hledají pro děti letní inspirativní program. My se teď díky Jarce Vykoupilové vypravíme za školáky, kteří se minulý týden hravou formou na táboře dozvídali zajímavosti o hmyzu.
1: Čilý prázdninový ruch je v Lipce, což je dům pro ekologickou výchovu v brněnských Pisárkách. A já se ptám Markéty Korgerové na konkrétní příměstský tábor, který je v plném proudu právě teď.
2: Vybrali jsme název Sosáky a tykadla. Zvolili jsme hmyz, kterého se děti můžou bát, nebo jim přijde třeba zbytečný, nebo jenom škaredý. A snažíme se jim ho představit vlastně z jiného pohledu. V pondělí jsme se věnovali včelkám a i včelce drvodělce. Vlastně taková velká černá, taková fialová křídla, ještě vlastně větší než čmelák. A může působit trochu děsivě, protože bzučí hodně nahlas. Takže jsme si vlastně říkali, že se jí nemusíme bát, protože nepíchá. Úterý jsme se zaměřovali na můry, které zase můžou být pro některé děti takové děsivé. Včera jsme se věnovali škvorům a tomu, čemu můžou být prospěšní. Dneska máme komáry a zítra se budeme věnovat pavoukům.
1: Jak staré jsou děti?
2: Tak věkově se pohybují většinou od 6 do 9 let, ale máme tady i dvě předškolní děti, takže je to takový hodně velký věkový rozptyl a musíme pečlivě vybírat aktivity, aby je všechny bavili. Tak vždycky ráno se potkáme, máme vlastně ranní kruh, kdy si povíme, kolik mají děti energie, aby jsme věděli, jaké aktivity potom případně volit. Odpoledne potom máme zase dvouhodinový blok, svačinu, závěrečný kruh, kde si zase shrneme, co jsme se dozvěděli, a nějakou zpětnou vazbu od dětí.
1: Tak teď budete dělat co?
2: Budeme si je rozdělovat do 3 skupin.
3: Tak, dneska odpoledne nás čeká ta aktivita, na kterou vy jste se tak moc těšili. Kromě teda vyrábění pítka, budete ještě lovit vězír.

0: Do které děti budou dávat to, co uloví.
1: Tak, můžete lovit.
0: Ulovila jsi něco?
2: Já vodoměrku.
3: Třeba tady máme v laboru teďka znaku plavku. To je druh ploštice, který žije ve vodě. Máme tady taky jepise různý, plovatky bahení, to jsou taky vodní šneci. A třeba čolci jsou nejlepší, co se dá ulovit.
0: To je čili růž, když to děti vyloví, co potom s tím dělají dál?
3: Tak dají si to do krabiček s lupama, můžu to pak určovat podle klíčů a pozorovat je. A pak je pouští samozřejmě nakonec.
4: Já ještě připomenu, že tuhle i další reportáže si můžete s chutí znovu pustit na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobré ráno přejeme.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno. S datem 14. července se pomalu chýlí ke svému konci. Zprávy s Davidem Hasmanem za chvíli, stejně tak jako srdcovky se Zdeňkem Junákem, se spoustou dobré nálady, splněných písničkových přání a legrace, tak jak jste od Zdeňka zvyklí. Užijte si dnešní srdcovky, užijte si 14. červenec a zítra po 5. hodině se budu těšit opět na slyšenou. A na závěr trocha poezie. Je dnes pera Vítězslava Nezvala. Báseň se jmenuje Při větru. Vítr fučí do mouky, bere nám klobouky, kéž by tak šla krásná žena, koukal bych jí na kolena. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek, zhruba polovinu zaviní sami uživatelé. Základní škola Milénova v Brně bude mít novou kuchyni. Hmyzí bodnutí může vyvolat prudkou alergickou reakci, varují lékaři. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne až zataženo a teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Česku roste počet nehod elektrokoloběžek. Za první půl rok jich letos policisté řešili víc než 400. Loni to bylo za celý rok zhruba 800, rok dříve skoro o 300 méně. Ve zhruba polovině případů si za nehodu můžou jezdci sami.
2: Na Jižní Moravě bouralo podle policie do konce června letošního roku 44 jezdců na elektrokoloběžkách. Loni evidovala 27 takových nehod. Jeden z nejaktuálnějších případů je ze začátku července z Břeclavi. 22-letý muž řídil koloběžku opilý, na hlavní silnici kličkoval, vjel do protisměru a nakonec narazil do obrubníku a boural. Nadýchal skoro 2 promile. Téměř třetina jezdců elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla opilá. Ale na Hesová, Český rozhlas.
0: Zaměstnanci základní školy Milénova v Brně severu budou od září vařit v nové kuchyni. Během letních prázdnin dělníci vymění staré stroje za energeticky úspornější a přibude i mycí linka. Na projekt za téměř 20 milionů korun vedení městské části využilo dotační program Ministerstva životního prostředí. Staré spotřebiče se často rozbíjely a podle ředitele školy Jiřího Křenka museli kuchaři často omezovat výběr z více jídel.
3: Byla častá, byly tam myčky, které už byly opravdu staré a neustále třeba mimo provoz, takže zátěž pro paní kuchařky i pomocné kuchařky byla velice často velmi vysoká.
0: Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
4: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
5: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou 50. Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Čápová z fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
6: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
5: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrá Skalická, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě čekáme zpočátku slunečno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vát bude slabý, vítr východních směrů. V bouřkách může zesílit. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz na dálnici D1 v Brně v obou směrech, jak z Prahy, tak od Vyškova. Budete popojíždět před omezením na 196. kilometru. To zdržení 10 až 15 minut pro kamiony mnohem déle. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pomalu už od předsíně mumlám přání Karolíně. Tu teď čeká dárků směska, slaví svátek právě dneska. I já už se rychle valím s dárkem takřka dokonalým. Na hradě i v podhradí všechny skvěle naladí. A v každičkém obydlí davy zvedne ze židlí. Smutek pošle snadno k jasu, je to píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 14. července roku 2026 a svátek mají všechny dívky, dámy, paní, které se honosí křestním jménem Karolína. Takže všem Karolínám nebo Kájinkám a všelijak, jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Jaroslavu Procházkovi do Brna Bystrce. Jarek je nejen úspěšný podnikatel, ale také pečlivý domácí kutil. Rád pomáhá ostatním a za tomu patří velký dík. Milý Jarku, tobě a celé tvé rodině přejeme hlavně pevné zdraví. Pokud to bude možné, uveřejnit můj příspěvek dne 14. července 2026 budu opravdu ráda. Vybrali jsme píseň od Hanky Zagorové Žízeň po životě. Srdečně zdraví a za uveřejnění děkuji Jelínkovi z Brna. Moji milí Jelínkovi, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže vybrali jste písničku, už je tady Hana Zagorová.

nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

Moji milí posluchači, dnes si připomínáme nedožitých narozenin Karla Gotta. Ať už jste jeho písničky poslouchali od mládí, nebo jste si je pustili až později, jedno se mu upřít nedá. Provázel několik generací. Byly doby, kdy snad nebyla rodinná oslava, taneční zábava nebo silvestrovský večer, aby nezazněl jeho hlas. A každý měl tu svoji oblíbenou. Někdo Lady Carnival, jiný Kávu si osladím nebo Být stále mlád. Já měl to štěstí, že jsem se s Karlem Gottem potkal přímo osobně takhle dvakrát ve svém životě. To první setkání bylo v roce 1974, když jsem nastoupil jako mladý herec do divadla pracující v Gottwaldově, dneska Zlín. Tenkrát tam na podzim probíhala taková mezinárodní soutěž Intertalent, pěvecká soutěž. A v 10 večer měl vystoupit Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla. Já byl tenkrát u rodičů v Uherském Hradišti, tak jsem jel se na ten koncert podívat, to mě zajímalo. A tak jsem přišel do divadla, já tenkrát bydlel v šatně, byl jsem tam třetí měsíc, čekal jsem, až mě bude přidělena nějaká garzonka v herečáku, jak se říká, a vejdu a šatna odemčená. Vešel jsem dovnitř a u líčícího stolku seděl mistr Karel Gott. Já říkám, je, dobrý den, mistře, promiňte, já vás nerad ruším. A on říká, něco se stalo. Říkám, ne, víte, já bych rád na váš koncert. A ne, nechci lístek, to ne, ale já bych se tady rád převlíkl, já totiž tady v té šatně bydlím. A on říká, aha, no já jsem si říkal, že je nějak nadstandardně zařízená. No tak pojďte, já teda říkám, nemusíte nikam odcházet, tak jsem si dal kalhoty, čistý košily a říkám, já vám něco uvařím, co byste si dal, může být kafe nebo káva. A říká, bude káva nebo čaj. A já říkám, on říká, no tak já nevím, máte mátovej? A já tenkrát měl rád mátovej čaj. Tak jsme si spolu dali mátový čaj, no rozloučili jsme se, já jsem myslel, že po koncertu se potkáme, ale už jsme se neviděli. Přešla léta. A Boleček Polívka dělal ty své manéže. To byl čtyřikrát do roka takový televizní pořad zábavný. A jednou tam měl hosta Karla Gotta. Lístky byly k nesehnání, tak jsem se zeptal Bolečka, jestli bych se mohl přijít podívat na generálku. On říkal jasně, tak jsem přišel a on zrovna byl v debatě s Karlem Gottem. Stál jsem stranou, Boleček mě uviděl, říká, pojď blíž. Mistře, dovol, abych ti představil Zdeňka Junáka. A on se chvilku tak na mě díval a říká, my se známe, vidíte? Já říkám, ano. Známe. A on rozšířil oči a říká, mátový čaj, mladý muži, říkám přesně. Tak to bylo moje druhé setkání s Karlem Gottem. Musím říct, že to byl úžasný, skromný člověk, bezvadný, do pohody a hlavně úžasný zpěvák. Tak a teď už mu patří naše vzpomínka.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

Tož, moji milí posluchači, i dneska mám pro vás připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jim připomínám, že tuhletu soutěž pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších solistů. Úterní indicie tedy zní: Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla. Opakuji úterní indicii. Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla.

Protože i dnešní srdcovky jsou o 15 minut kratší, mám tady ještě jedno přáníčko z mailové adresy, pojďme ho splnit. Zní takto. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro všechny pravidelné posluchače a hlavně pro Alenu do Vendolí jako poděkování za veškerou pomoc, kterou mi poslední dobou poskytla. Výběr nechám na vás, pane Junáku. Máte dobrý vkus. Děkuji, Standa z Brna. No, tak doufám, Stando, že vás nesklamu a už posílám písničku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalili linku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla. Tak to byla úterní indicia, ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, ale to mě musíte dát vědět, prosím. Takže máte tyto možnosti. Nejlépe třeba svým vlastním hlasem na telefonním čísle 737 250 358, tam na vás čeká záznamník, který je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, konkrétní písničku chcete, tak to mi musíte dát opravdu vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili zařadit do scénáře. Tak, a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A na vás se budu těšit zítra ve středu opět po 9. hodině. Naschledanou.

0: Sametské léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto uchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: V Vidíte poháry, co by poklad. Nakonec proč ne, když třeba Faberžeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujal mě tam právě ta vodní plocha slekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tady pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731...

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který se vám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No, paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte pamatovala. Telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zásobování pitnou vodou na Pohořelicku zlepší nové vrty a úpravna vody v Ivani. Hasiči stále likvidují požár budovy ve Zlíně. Zjistit jeho příčinu může trvat i měsíce. Návštěvníci kina Sokolský dům ve Vyškově si můžou odpočinout v novém přísálí. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne až zataženo a teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Ivani na Pohořelicku vybudují vodovody a kanalizace Břeclav novou úpravnu vody. Součástí zakázky za více než 180 milionů korun bude taky vyhloubení 8 vrtů pro čerpání vody a nový zásobovací vodovod pro Ivaň. Stavba potrvá přibližně rok a půl. Stávající zásobování pitnou vodou je v této oblasti problematické, dodává mluvčí vodárenské společnosti Eliška Vindová.
2: Hlavním důvodem je nedostatek pitné vody na Pohořelicku v okolí Pasohlávek, kde je také velmi silný cestovní ruch a vyskytly se zde problémy s dusičnany v pitné vodě.
0: Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá. Při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Přísálí vyškovského kina Sokolský dům získalo novou podobu. Projekt za téměř 350 tisíc korun vizuálně sjednotil vzhled přísálí s kinosálem. Je v podobném stylu jako nový bar, který vedení městského kulturního střediska otevřelo před 2 lety. Podle ředitelky střediska Věry Maňáskové cílem bylo, aby se diváci cítili příjemně, když vystoupí po schodech do kina.
3: Do přísálí jsme pořídili 12 konferenčních stolků a 20 křesel, které jsme sladili do modré a hořčičné barvy. Součástí proměny je také menší relaxační zóna pro děti.
0: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Argumentoval tím, že symbolika není oficiálně zakázaná a že nošení oděvu neznamená schvalování genocidy. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě čekáme zpočátku slunečno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v ulici Cejl. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné úterní dopoledne, milí posluchači, je tu opět Zdeněk Truhlář a zdravím vás moc hezky od mikrofonu Českého rozhlasu Brno z našeho studia na Beethovenově ulici, z té krásné budovy, kterou vyprojektoval architekt Ernst Wiesner. Ať už dnes budete dělat cokoliv, věřím, že naše vysílání vám bude příjemným průvodcem, za chvíli další z písniček, které nestárnou, ale také pro vás mám ohlédnutí za pochoutkovým rokem. Pozveme vás do Galerie výtvarného umění v Hodoníně na letní výtvarné dílny. No a babské rady, ty zase poradí, co se týče merlíku. Malá semínka, velký potenciál, více vám řekne Jarka Vykoupilová také v dnešním dopoledním vysílání. No a po 11. hodině zde přivítáme hráče Ondřeje Helara, a se kterým si budeme povídat o padelu, o této zajímavé hře. Tak příjemný poslech.

zpíval Petr Novák, hvězdičko blízkavá. No nejenom hvězdičky patří k létu a pozorování noční oblohy, ale třeba také grilování. Ať už grilujete cokoliv, maso nebo zeleninu, určitě máte své oblíbené recepty a také všelijaké fígle, ale možná se zdráháte grilovat ovoce. I to se totiž grilovat dá. Jak na to? Nejdříve si připravíme marinádu z medu a šťávy z limetky. Osolíme a opepříme, plátky melounu bez slupky v marinádě vykoupeme a můžeme grilovat. Řeč je tedy o žlutém melounu, který se dá grilovat. Asi nejznámější dobrůdkou na grill z ovocné říše je také ananas. Báječné ovoce pro letní osvěžení, protože obsahuje z 80% jen vodu. Před grilováním je tedy dobré plátky ananasu obalit v třtinovém cukru nebo pokapat medem a potom jednoduše ugrilovat z obou stran do zlatova. Labužníci si k horké dobrotě mohou přidat kopeček zmrzliny se šlehačkou, tady sice už nejde o dietní mlsání, ale lahůdka je to naprosto skvělá. No a zkusit můžete i grilované banánové potěšení. Jak na to? Zralý banán neloupejte, jen ho podélně rozřízněte tak, aby spodní strana slupky zůstala neporušená. Vtlačíme do něj kostky z čokoládové tabulky a tyhle banánové lodičky dáme grilovat. Na grilu se dělá jako poslední, až není teplota příliš vysoká. Před servírováním můžeme banán ještě posypat oříšky a jíme lžičkou přímo ze slupky. Ať už se rozhodnete pro grilování jakéhokoliv ovoce, tak vám přeji, ať se vám grilovačka vydaří. Teď už další muzika, no a vlastně u těch pohoutek zůstaneme i za chvíli, protože připomeneme pochoutkový rok.

0: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dva roky prázdnin, to by byla paráda mít takhle dva roky prázdnin. No, co se týče těch roků, tak my pro vás nemáme sice dva roky prázdnin, ty už nám dozněly, ale máme tu pochoutkový rok. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle hodnocení poroty nejlepší sladký recept roku 2022. Je to kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem, původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Ivan Vodochodský. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 2 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Já dám vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. A myslím, že tím nezeskazím. Dám lžici.
2: Tak. To je směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo no. Druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No, tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
2: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
1: Vlašáky.
2: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličku, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
2: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
2: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sned celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
0: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodofochodského najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 zalíbil nejvíc posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl takový malý výlet do Itálie na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teď ale mám pro vás tip, který nebude ani tak zahraniční, jako spíše tuzemský, a vydáme se do Hodonína. Pokud jste ze Slovácka a přemýšlíte, jak zabavit děti a přitom je přivést k tradicím, možná vás zaujmou letní výtvarné dílny. Více teď proberu s Terezou Pavoučkovou z Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co se dnes děti v dílně naučí a kam vyrazí zítra?
1: Tak dnes ta dílna vlastně bude zaměřená na modrotisk a přímo půjde o navrhování vzorů, výrobu razítek a dekorování látky. A s tím, že vlastně zítra je tak jako volné takové pokračování, kdy se pojede zapoznávání modrotisku do modrotiskové dílny ve Strážnici, která má dlouholetou tradici, a tam proběhne prohlídka dílny, ukázka tisku i toho barvení samotného.
0: Dnes už ta dílna probíhá, končí tuším v 15 hodin.
1: Ano, ano, přesně je to tak.
0: No a na ten zítřejší výlet tam mohou i děti, které se dnes nezúčastní?
1: Je to tak, přesně tak. Není to vůbec vázané na ten dnešní den, takže kdokoliv další se může ještě přihlásit.
0: Jaké další dílny plánujete v následujících dnech?
1: Tak v následujících dnech tam budeme mít ještě takový jako workshop pro malé architekty, zaměřený vlastně na poznávání té architektury té galerie, to se jmenuje Galerie pod sluncem, nebo tam bude workshop zaměřený na muzikoterapii s názvem Hudební pokojík, a potom ještě v dalších dnech to bude o emocích, které vlastně přímo souvisí i s výstavou kortizolu a endorfiny, která v galerii probíhá.
0: A co se týče věkového rozmezí dětí, protože mluvíme o dětech, ty můžou být různě dospělé, řekněme.
1: Ano, ano. Tak většinou to máme zaměřené pro děti od 6 do 12 let, nebo případně některé ty jiné dílny jsou až do 15 let.
0: No a kde mohou lidé najít podrobnější informace, protože těch dílen bude ještě do konce prázdnin několik?
1: Ano, ano. Máte pravdu. Všechny informace, co se týká ceny, té rezervace jako takové, tak vlastně lidé najdou na webu www.hodonin.cz.
0: Na letní výtvarné dílny nás do Galerie výtvarného umění v Hodoníně pozvala Tereza Pavoučková. Děkuji a přeji hezký den.
1: Tak děkuji a taky přeji hezký den.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Malá semínka, velký potenciál, i tak by se dal popsat Merlík. Babské rady připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně. Babské rady má pro vás jako vždy Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli kvinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Náměstí míru ve Veselý nad Moravou bude opravené už během letních prázdnin. Na jižní Moravě platí výstrahy před požáry, bouřkami a silnou zátěží teplem. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. A počasí dnes čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne až zataženo a teploty do 32 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dělníci ve Veselý nad Moravou dokončují poslední etapu rekonstrukce náměstí Míru. Hotovo má být ještě o letních prázdninách. Už na srpen a září radnice naplánovala první koncerty, gastrofestival a další kulturní akce. Práce na náměstí trvaly v několika etapách postupně 15 let a radnice za ně zaplatila desítky milionů korun, popisuje mluvčí města Olga Svoják.
2: Stávající etapa revitalizace se zaměřuje na prostor v okolí nového polifunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Dokončují se zde nové chodníky, parkovací stání, odpočinkové plochy, veřejná zeleň i nová piaceta. Součástí úprav jsou také podzemní kontejnery, nové veřejné osvětlení a další prvky moderní městské infrastruktury.
0: Na jižní Moravě dnes platí výstraha před silnou zátěží teplem. Lidem hrozí riziko přehřátí a dehydratace, zejména u seniorů a dlouhodobě nemocných. Podobné problémy mohou mít i zvířata. Meteorologové zároveň varují, že během dne můžou přijít velmi silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a větrem s nárazy až 90 km v hodině. Nadále také platí výstraha před vznikem požárů. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO zabývala na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotnému prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Město Kroměříž zahájilo rekonstrukci střechy knihovny Kroměřížska. Oprava se týká dvoupodlažní části knihovny a jde o investici za téměř milion korun. Radnice průběžně do budovy investuje. Loni nechala vyměnit zastaralý výtah a upravila i předprostor s novým parkováním. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení města.
3: Současné stavební práce zahrnují odstranění nevyhovujících prvků střešního pláště, úpravu systému odvodnění střechy a také montáž nové střešní krytiny PVC folie.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy čekáme zpočátku slunečno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D52 ve směru z Brna na Mikulov čekejte kolony za sjezdem na Rajhrad. Na 14. kilometru v omezení je nehoda. Projíždí se pomalu pouze jedním pruhem. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Letní dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno se přehouplo do druhé poloviny. Máme 4 minuty po 11. No a následující minuty budeme věnovat hře zvané padel. Do studia přijde už za chvíli hráč padelu a příležitostný trenér Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši, odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na jižní Moravě. Tak příjemný poslech.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes hráč padelu a příležitostný trenér Ondřej Helar, kterého zdravím u nás ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
1: Tak říkal jsem, hráč, jak dlouho hrajete padel?
2: Není to tak dlouho, ale vlastně od první chvíle, kdy jsem tady dostal v Brně příležitost, což je asi něco přes 2 roky, se tady otevřeli první kurty a hned jsem vlastně na to naskočil a neskutečná teda závislost od prvního momentu.
1: Vážně? Až tak vás to chytilo?
2: Vážně, tak vypovídá to asi samo o sobě, že teď tady sedím a vyprávím posluchačům Českého rozhlasu, co to je padel.
1: Ano, no tak budeme si vyprávět, to je pravda, zkusíme to nějakým způsobem popsat, jak se ta hra vlastně hraje a co všechno je tam k tomu potřeba, ale mě zajímá, jestli vy jste předtím hrál nějaký jiný míčový sport.
2: Hrál jsem badminton, vlastně celý život hraju víceméně závodně badminton a rozhodně takový nejlepší vstup do toho padelu je, když někdo má zkušenosti s tenisem. To je takový tomu nejvíc podobné, nejbližší vlastně tomu padelu, tak to je pak jakoby poznat, ale jakýkoliv raketový sport je pak jakoby znát, že to je takový jednodušší pro ty lidi se to naučit.
1: Takže vy hrajete badminton od malička?
2: Víceméně.
1: Kdy jste začal?
2: Začal jsem asi v 10 letech.
1: No. A ty vaše největší úspěchy, když už jste to tak propálil, teď trošku uhneme od padelu, ale...
2: Zase tolik úspěchu nemám, já jsem začal přece jen později trošku než ty nejúspěšnější naši hráči, kteří začínají opravdu od malička třeba od 3 až 4 let, tak ty pak měli jakoby hodně úspěchu, ale já jsem to hrál hlavně jakoby pro radost a nějaký závodní úrovni tady českou extraligu nebo něco podobného, ale na mezinárodní úrovni jsem se nikdy moc nedostal.
1: A nebyly ty ambice?
2: Ani ne. Já ten sport hraju hlavně jakoby pro radost a mě takhle ta česká půda docela stačí. Párkrát jsem to zkusil vyjet si někam do zahraničí, jen si to tak zkusit tu atmosféru mezinárodního turnaje, ale to mi stačilo.
1: Není to už potom taková spíš jako nuda, když člověk musí pořád trénovat a pořád je hnán těmi trenéry k vyšším výkonům a tak podobně. Tam už možná to o té radosti až tolik není. Tam už je to spíš odřeně, ne?
2: Záleží asi každý, jak to má jakoby nastavené sám. No, jakoby někdo je do toho trošku jakoby třeba tlačen jakoby do toho sportu, ale pro mě to vždycky byla taková jakoby láska a dělal jsem to vždycky z vlastní vůle, takže vždycky jsem rád trénoval klidněji 8x týdně a bylo to vždycky pro radost hlavně. No.
1: Tak dokud je to pro radost, tak to určitě je fajn. A když se k tomu přidá i nějaký ten úspěch na nějakém turnaji, tak to rozhodně je ještě větší motivace. Pocházíte se sportovní rodiny?
2: Víceméně jo, hlavně asi největší jakoby vliv na mě v tom hledisku měl můj táta, vlastně on je učitel tělocviku, takže my jsme vlastně s bráchou vyrůstali v tělocvičně celý život takhle.
1: Ano, netoužil jste třeba po houslích nebo po něčem takovém?
2: Nikdy se mi to nějak moc nedostalo do ruky, vždycky to bylo prostě nějaká raketa, florbalka, něco takového, volejbalový míč, ale hudební nástroje se ke mně moc nedostaly.
1: Hudební nástroje vůbec, no aby se třeba táta potom nedivil, že spíš raději chodíte do hudebky než do tělocviku. No tak naštěstí to dopadlo, jak to dopadlo. Každopádně k padelu jste tedy přišel teprve nedávno. Co vás k této hře přivedlo? Taky to byla jenom taková zkouška, s kamarády jste vyrazili?
2: Přesně tak, dalo by se to přesně tak jakoby říct. Byla to vlastně náhoda, protože vlastně chvilku předtím, než se ty první kurty tady v Brně otevřely, tak já jsem to zahlídl někde na sociálních sítích a vzhledem k tomu, že jsem takový, jak říkám, celoživotní jakoby sporták, tak mě to zajímalo jakoby co to vlastně sakra je, že jsem to nikdy ještě jakoby neviděl nikde. A pak jsem se vlastně dozvěděl, že se otevírají ty první kurty v Brně, tak jsem říkal s kamarádem, to musíme jít zkusit. A takhle to dopadlo.
1: A teď už jste tedy zkušeným hráčem, by se dalo říct, po těch 2 letech?
2: Já bych si to o sobě ještě netroufl jakoby tak říct, hraju to poměrně jakoby často, protože musím teda varovat všechny posluchači, že padel je nesmírně návykový opravdu, takže znám i spoustu lidí, co to fakt začnou hrát, hrozně to chytne a pak hraju snad skoro každý den, někteří i víckrát jakoby denně.
1: A pak se rozpadají rodiny, protože člověk jde z práce rovnou na padel a pak už na rodinu nemá čas. Ne?
2: Přesně, trošku to takový občas možná je, ale ne, určitě jenom sranda, ale dost často, právě na tom padelu je fajn, že je to takové hodně jakoby společenské, takže ty rodiny vlastně, ty partneři tam tráví hodně času jakoby i spolu, což je na tom jakoby super, ale lidi to pak právě o to víc baví.
1: A děcka jsou doma nebo chodí taky?
2: Taky chodí, jakoby hodně často chodí jakoby celé rodiny si spolu právě jakoby zahrát, protože ona se hraje v tom padelu hlavně jakoby 4 hra jenom, takže je to takové společenštější.
1: To už trošku odkrýváme, jakým způsobem se padel hraje, tak to si necháme zase na další povídání. Milí posluchači, dnes je naším hostem hráč padelu a příležitostný trenér Ondřej Helar.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes hráč padelu Ondřej Helar, se kterým si povídáme o této hře, která vlastně odkud přišla?
2: Ono to vlastně vzniklo trošku náhodou v Mexiku, řekněme nějak před půl stoletím zhruba, a bylo to vlastně tak, že nějaký mexický podnikatel si chtěl na svém dvorokru postavit tenisový kurt, akorát neměl dost místa, takže to musel trošku zmenšit, měl kolem toho postavené ty stěny, které už jsou propadaly, ty takové typické, a vlastně postupem času zjistil, že když jakoby tam hraje na tomhle zmenšeném tenisovém kurtu jakoby s těma stěnama, že ten sport je najednou úplně jiný. Takže z toho vlastně vznikl jakoby padel a z toho Mexika se to nějak přirozeně dostalo hlavně jakoby do Španělska a do Argentiny, které jsou teď vlastně takové padelové velmoci, řekněme, a postupně dál do Evropy, no.
1: A až do Brna.
2: A až do Brna vlastně.
1: Chvilku to trvalo, no 50 let a už je to i tady. Takže padel, no tak dobrá. Tak říkáte stěny, to se tedy hraje podobně asi jako squash?
2: A je to taková kombinace mezi tím tenisem a squashem, vlastně, když to tak jakoby řekněme. Takže vlastně asi většina posluchačů ví, jak vypadá tenisový jakoby kurt, takže je to trošku zmenšený tenisový kurt a vlastně je to ohraničené těmi stěnami. Přičemž vlastně ty zadní stěny jsou skleněné a ty boční jsou tak z části skleněné, z části je to takové pletivokovové. A vlastně se hraje vlastně na tom zmenšeném jakoby kurtu a můžou se při té hře využívat i tyhle ty odrazy od tyhle ty stěny.
1: Jak ten kurt je velký? Známe ty míry?
2: A je to vlastně 20 metrů na 10 metrů.
1: 20 na 10, takže máme stěny všude kolem dokola. V nějakých úrovních jsou tam čáry, tak jak třeba v tom skvoši, nad kterou se musí hrát nebo naopak nesmí hrát?
2: To tam vůbec jakoby není na těchhle z těch stěnách, tyhle z těch jakoby úrovně. Jediné čáry, co tam jsou, tak jsou vlastně na zemi pro podání, vlastně stejně jakoby v tenise, tak jsou tam vlastně čáry pro podání, které pak ale už při hře k ničemu jakoby neslouží. Mm-hmm. Takže vlastně jediné, k čemu tam ty vlastně stěny jsou, když to zahrajete vlastně přes síť na druhou stranu přímo do stěny, tak je to vlastně out. Musíte vždycky zahrát na druhou stranu k soupeři přímo jakoby na zem a od země se to pak může odrazit od té stěny a můžete využívat těch odrazů od té stěny. Ale když to zahrajete rovnou do toho jakoby stěny nebo do pletiva, tak je to vlastně out.
1: Jak jsou ti hráči rozestavěni a kolik jich tam vlastně je? Vy jste říkal, že to je pro 4 hráče?
2: Je to tak, v tom je padel trošku jakoby specifický, že ta dvouhra se prakticky vůbec jakoby nehraje. Je na to potřeba vlastně speciální zmenšený kurt, protože i tady na tom zmenšeném tenisovém kurtu, tak v pomocí těch stěn by se tam ty dva hráči hrozně umlátili, když to tak jakoby řeknu, vůbec by se to nedalo jakoby hrát, takže se hraje 4 a vlastně jsou tam rozstavěny klasická jakoby tenisová 4, 2-2 a to.
1: Ale síť tam není.
2: Síť tam je taky.
1: Síť tam je taky. Aha, to jsem nevěděl.
2: Jo, je to fakt vlastně takové fakt zmenšení tenisové kurtu, se sítí uprostřed a kolem dokola to má ty stěny.
1: Do kterých se tedy může hrát, ale ne přímo. Takže když si to popíšeme, jak začíná podání vlastně?
2: V tom je taky velký rozdíl vlastně oproti tenisu. Oproti tenisu, když vlastně si podání nazazujete jakoby nahoru a už je to takový první útok pro ty hráče, tak takhle v padelu to nevypadá. Míček si musíte vlastně nechat dopadnout od země a zahrát ho pod úrovní pasu. Tím to jenom uvedete do hry a vlastně začíná ta výměna.
1: Tak, takže když trefíte míček nad úrovní pasu, tak to už je zkažené podání. To je chyba. To znamená, míček jde nejdříve na zem, odrazí se do úrovně pasu, odpálíte přes síť.
2: Odpálíte přes síť, stejně jak v tenise křížem do toho vymezeného území, co tam jsou ty čáry. A vlastně tím začíná ta výměna celá.
1: Tak, letí míček na druhou stranu k soupeři. A soupeř může hned zahrát, jak se říká, z voleje, nebo musí nechat zase míček dopadnout na zem?
2: Při podání ho musí nechat dopadnout na zem, pak už normálně ve výměně ho může zahrát klidně rovnou jakoby z voleje. To mi taky trošku jakoby padlo specifický, jak se hraje ta čtyřhra hodně, tak je to taková vlastně předtahovaná to postavení jakoby na síti, kdy většinou vlastně ta dvojice, co podává, tak má to útočnější postavení, že je vlastně na síti a ta dvojice, co přijímá, tak je vzadu u toho skla a brání a snaží se vlastně dostat na tu pozici k té síti, protože tam se dělají jednodušeji body.
1: Takže to jsou, začali jsme tedy podáním, to už známe. No a teď mě zajímá, jak se využívají ty stěny. Jaká tam jsou pravidla?
2: Je to vlastně docela jednoduché, jak říkám, když to zahrajete pak jakoby k soupeřovi přes síť, musíte to vždycky zahrát prvně na zem. Pak ten soupeř si to může nechat odrazit od toho sklo, klidně se to může dotknout i dvakrát toho skla, většinou se to hraje právě jakoby do rohu, aby se to trošku stížilo tomu soupeři, takže klidně se to může odrazit i víckrát od toho skla a pak to soupeř musí odehrát. Jo? Nesmí to už se po druhé dopadnout na tu zem, takže na zem to může dopadnout jenom jednou, pak se to může odrazit od toho skla jednou nebo dvakrát a pak už se to musí hrát zase přes síť k soupeřovi.
1: Takže to letí zpátky, tam to může sebrat teda buď z voleje, anebo jeden dopad na zem, případně jednou, dvakrát o sklo, a nebo dopad na zem a rovnou odehrát.
2: Přesně, přesně
1: tak. Ale tam už neplatí to, že to může být jenom do úrovně pasu.
2: Tam už neplatí, že to může být do úrovně pasu. Tam už můžete hrát úplně kdekoliv, nad nohou a úplně kdekoliv.
1: Musí se ti hráči střídat na té jedné straně?
2: Nemusí. Vlastně může hrát jakoby kdokoliv, není to třeba jako ve stolním tenise, že by se po úderu museli vystřídat, hraje vlastně kdokoliv.
1: Mm-hmm. No. A co se týče těch autů, tak vy jste říkal, že když to letí do toho pletiva, tak je to out.
2: Jo, vlastně i do toho skla, vlastně jakmile se to, když to zahrou k soupeřovi a prvně se to dotkne toho pletiva nebo toho skla, těch stěn, co jsou kolem toho hřiště, tak je to out.
1: To znamená bez dotyku země, když to jde do skla, tak se to přesně, počítá za out.
2: Přesně tak.
1: Tak to může ale ten soupeř vlastně uhnout a jenom to nechat čuknout to sklo a hotovo.
2: Tak to určitě jo, no. Když to hrajete jakoby do autu, tak ten soupeř může uhnout. Proto byste to tam neměl hrát.
1: To je fikané, takže ne, vždycky se vyplatí vybrat míček. No, zajímavá hra, budeme si o ní povídat i nadále s Ondřejem Helarem, hráčem padelu.
3: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem? Jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes máme ve studiu hráče padelu a příležitostného trenéra Ondřeje Helara. Když říkám příležitostný trenér, jak často tak trénujete hráče?
2: Moc často úplně jakoby ne, tak jako jednou týdně se tu a tam na nějakou jakoby lekci dostanu. Já mám totiž na starosti i provoz vlastně teď poměrně nově otevřené jakoby haly v Česku a docela je to časově náročné, plus ještě bych si občas chtěl jít zahrát, takže pak na tu lekci už tolik času nezbývá, ale občas na ten kurt ještě jako dostanu, že dávám i nějaké lekce.
1: Pro koho je vlastně padel určený, jak kondičně na to musí člověk být nebo věkově, aby si dobře zahrál?
2: To je vlastně na padelu to krásné, že si myslím, že je úplně pro každého. Vlastně je to i od těch úplně nejmenších, chodí fakt si k nám zahrát ty děti, i po ty starší jakoby seniory, kteří si to taky úplně zahrajou jakoby nějakou krásnou padelovou výměnu, protože se fakt jakoby to nezdá, ale ty stěny kolem toho kurtu, to když se člověk naučí trošku jakoby používat, to hrozně jakoby usnadní, jak jakoby nějak pohybově a celkově, takže ten padel si fakt zahraje úplně každý.
1: Co na to třeba klouby? Já si pamatuju, když jsem třeba šel na squash, tak potom přece jenom jsem cítil, jak kolena trpí a achilovky a tak dál, tam se hodně muselo vždycky startovat, pak zase ty dopady a tak, to bylo docela náročné na to pohybové ústroji. U padelu je to jak?
2: Nepřijde mi to tak hrozné. Možná ze mě mluví ten celoživotní badmintonista, protože tam je ta náročnost na ty klouby taky ostatně jakoby velká. Ale jak říkám, je to spíš, teď nechci říct, abych nějaký opět schazoval padel, že to je jakoby, že se tam moc neběhá, nebo že to je hrozně jako jednoduchý sport, ale je to o poznání jakoby pozičnější, je to takový, člověk musí hodně přemýšlet u té hry, rána vám dost často nepomůže, spíš to jakoby nahraje tomu soupeřovi zase o to sklo, že mu to vyloženě fakt jakoby nahraje, takže člověk musí víc jakoby přemýšlet, hrát jakoby nějaké umístěnější údery, nějaké pomalejší a o tom to vlastně jakoby je.
1: Takže tak hraje se hlavou.
2: Přesně tak. Padel se nehraje silou, ale hraje se hlavou hlavně.
1: No. Ano, no jak se, nebo čím se vlastně padel hraje, to ještě probereme. Já bych se možná ještě přidržel teď toho, když už jsme na to narazili, toho trénování. Takové ty dobré rady do začátku, co dáváte svým hráčům, které trénujete, to jsou jaké?
2: Dobré rady do začátku, to je dobrá otázka. A hrozně jakoby pomáhá, když tam někdo má jakoby zkušenost s těmi raketovými sporty, ale zažil jsem vlastně, že i lidi, kteří vůbec nebyli sportáci, přišli jakoby padel zkusit a teď hrají jakoby každý týden. Ono, pak se dostaneme k tomu náčení, jak ta raketa je trošku jakoby kratší, s větší plochou, tak je to fakt pro začátečníky hodně, hodně takové přívětivé, když bych to jakoby řekl. A na začátku se všichni jakoby vyhýbají tomu sklu, protože to je opravdu něco jakoby hodně specifického, to v žádném jiném jakoby sportu, v tom squashu to trošku jakoby je, ale je to podstatně jakoby jiné, tady s tím padelovým míčkem je to poznání jakoby jiné. A takže jakoby nebát se využívat jakoby to sklo, na začátku určitě se to všichni jakoby vyhývají, trošku se ho bojí, ale pak člověk po pár hrách, po pár týdnech hry pozná, že se mu to sklo vlastně snaží jakoby pomoct a výrazně to usnadní hru.
1: To jsem se taky chtěl zeptat, jestli vůbec k tomu může přijít i člověk, který v životě nedržel žádnou raketu v ruce, nikdy nic takového nehrál a maximálně se díval v televizi na finále Grand Slamu, tak i takhle se dá?
2: Rozhodně jo. Vždycky je rozhodně poznat, když někdo jakoby hrával tenis, ať už jakoby víc nebo míň, tak ten tenis je fakt nejlepší vklad do toho padelu, ale jak říkám, zažil jsem už lidi, co vůbec nejenže nehráli jako žádný raketový sport, ale nehráli vůbec žádný sport jakoby celkově. Chtěli jakoby něco zkusit, něco jakoby nového, dostat se víc jakoby mezi lidi a zkusili ten padel a po pár lekcích, jako je právě překvapivé, že vlastně i na první lekci už se do toho docela jakoby stabilně trefili, začali hrát každý týden nějak jakoby pravidelně a teď už si normálně jako zahrají pěkné výměny a pěkné zápasy.
1: Jak dlouho to tak trvá, takové trénování, než člověk si opravdu tak jako pěkně zahraje?
2: To je na padelu právě si myslím, že to proč vlastně je teď takový jakoby fenomén a hrozně jakoby populární mezi lidmi, protože poměrně rychle si zahrajete už jakoby s těmi dalšími začátečníky nějakou dobrou jakoby výměnu, že je to takové, není to jak ten tenis, kde je to poměrně složité se do toho jakoby dostat, aby si to člověk jakoby párkrát zahrál jakoby přes síť. A tady právě na tom padelu, jak jste tam jakoby čtyři, pomůže vám ten odraz od toho skla, že na to máte víc času potom třeba, tak fakt klidně už od nějakého prvního zahrání si zahrajete poměrně jakoby dlouhou výměnu a jako fakt pěknou výměnu.
1: Tak to zní docela lákavě. I pro nás, kteří nejsme zrovna vrcholovými sportovci tedy. No, zajímavé povídání o padelu s hráčem a příležitostným trenérem Ondřejem Helarem bude pokračovat zase za chvíli.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím je dnes hráč padelu a příležitostný trenér Ondřej Helar. Když se řekne padel, Ondřej, představím si, že to hraje pádlem.
2: Víceméně nejste daleko od pravdy.
1: My tady tu raketu máme teď, nebo já ji mám v ruce dokonce, je to taková lehoučká raketa. No, když se řekne raketa, tak si člověk představí tenisovou raketu s výpletem. Tak tohle to je taková spíš jako nabobtnalá pingpongová pálka, bych řekl.
2: Přesně tak. Já bych to vlastně ani neřekl. Vypadá to hodně jakoby specificky. A když jsem to viděl poprvé, tak mě to hrozně připomnělo takový ty pálky, co jsme nosili to k moři na dovolenou. Mm-hmm. Vždycky to na pláži jsme hráli takhle s tím. Ale je to vlastně hodně specifický oproti tomu tenisu. Vlastně nemá to výplet, nemá to žádný jakoby rám. Je to z jednoho kusu takové speciální pěny a potažené nějakým, dneska už většinou nějakým karbonem nebo nějakým karbonovým vláknem a je to takové, no takové pádlo. Má to v sobě jakoby vlastně ty díry, které tam jakoby slouží k nějaké úpravě té hmotnosti třeba a nějakému snížení odporu toho větru, aby to bylo líp ovladatelné při těch úderech vlastně.
1: Protože jinak by se z toho stal takový nešikovný vějíř, přesně. Kdyby tam nebyly ty díry. Vypadá to, že je to provrtané jak ementál trošku, ale do té pěnovky, to taková tlustá pálka, tlusté tělo, nebo já nevím, jak to vlastně nazvat, to místo, kde se udeří do toho míčku.
2: Taková hlava rakety.
1: Hlava rakety, tak jsem nemohl najít to slovo rychle. No a pak tady mám ještě míčky, vzal jste balónky, to vypadá jako tenisák. Klasický.
2: Na rozdíl od té padelové rakety, která je na první pohled prostě úplně jasně jiná, než ta tenisová, tak ty míčky, i kdybyste si ho vzali asi vedle sebe s tím tenisovým míčkem, tak byste nepoznali moc jakoby rozdíl. Lehký rozdíl tam je, oni jsou o lehce jakoby míň natlakované a o mikro prostě menší. Je to kvůli tomu prostě, protože ten tenisák by jakoby moc skákal na tom padelovém jakoby hřišti a od těch stěn by se to hodně odráželo, takže tohle to vlastně je lehce upravený jakoby tenisový míček, ale na první pohled to fakt není poznat.
1: No není. Já když se na to podívám, tak prostě vidím tenisák a hotovo. A je trošku těžší nebo lehčí naopak než tenisák? A
2: trochu jako v té hmotnosti není ani takový ten rozdíl, říkám spíš to natlakování.
1: Tak aby se správně odrážel od země a od těch stěn.
2: Přesně.
1: No tak to je míček, raketa. Ještě jsem si všiml, že na té raketě je poutko na zápěstí. To je nezbytná výbava?
2: Je to nezbytná výbava. Dokonce, pokud se nepletu, tak v pravidlech je, že pokud si ho nedáte na ruku, tak nemůžete jít na nějaký oficiální jakoby zápas. Prostě musíte to hrát prostě s tím poutkem na zápěstí. Ideálně teda na té ruce, kterou drží tak raketu, jinak by to moc nefungovalo. a vlastně je to tam z důvodu bezpečnosti hlavně. Není to jakoby nějaký složitý jakoby důvod. I mně se už připadalo jakoby párkrát stalo, že ta raketa prostě jak taková kratší, taková velká plocha, tak mi prostě párkrát už jakoby vyklouzla, takže je to z důvodu té bezpečnosti.
1: Zkrátka, aby raketa nevyletěla z ruky a někoho netrefila, jak se říká. To je vše, co se týče výbavy na padel, nebo třeba je ještě potřeba mít speciální nějaké boty právě do toho kurtu?
2: Je to podobně třeba jakoby jak na tom tenise, samozřejmě jakoby speciální boty jakoby padelové vám pomůžou s tím pohybem na tom kurtu, protože tam je klasická taková ta umělka, ta tráva prostě taková umělá na tom kurtu, takže speciální boty vám dost pomůžou s tím pohybem, ale stejně jako když si rekreační hráč budete zahrát jakoby tenis v nějakých jakoby běžeckých nebo normální sportovní obuvi, dá se úplně v pohodě.
1: Asi by měla ta obuv mít minimálně podrážku, která nedělá čáry.
2: A tam není moc jakoby kde udělat čáry na tom povrchu, takže...
1: Neumím si to představit. Říkáte umělá tráva, že tam?
2: Jo, taková umělka klasická, no. Jo, prosypaná vlastně jakoby pískem, vlastně když pojete na takovou umělku, tak to...
1: No tak v tom případě můžete mít opravdu boty téměř jakékoliv. Tak to je, co se týče výbavy. Většinou ale člověk asi nepůjde hned kupovat rakety a míčky, takže to většinou na těch kurtech asi je k zapůjčení, že?
2: Na všech kurtech. Neznám kurty, kde by to nebylo k zapůjčení dneska.
1: Takže můžete vyrazit úplně bez ničeho. Milí posluchači, dnes si povídám s hráčem padelu a příležitostným trenérem Ondřejem Helarem.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Dnes je naším hostem hráč padelu a příležitostný trenér Ondřej Helar, se kterým si povídáme o této hře, která je tady v Česku možná ještě poměrně nová. Zajímalo by mě, kde si vlastně mohou lidé tuto hru zahrát, protože kurt na to musí být speciální asi.
2: To je vlastně ten největší problém, protože potřebujete ten speciální kurt s těmi postavenými stěnami kolem toho kurtu. První kurty tady byly nějakých 10-15 let zpátky v republice a vlastně největší ten boom si myslím, že je poslední teda 4 roky, kdy vlastně rostou teda kurty poměrně velkou rychlostí po celém jakoby Česku. Největší jakoby základna těch padelových hráčů je pořád asi v Praze, kde se to hraje tak víceméně nejdelší dobu. Těch kurtů je tam jakoby spousta. Tady v Brně vlastně první kurty byly ty 2 roky jakoby zpátky. Jsme tady v Brně měli 4 kurty a letos už jich máme snad přes 30. Už jsem skoro ztratil přehled, jak rychle to tady roste.
1: Takže jednotlivá sportoviště zkrátka reagují na ten obrovský boom a zájem
2: je to tak.
1: Hráčů, takže je příležitost si někde zahrát a zkusit si to.
2: Je to tak, určitě. Určitě vlastně padel je v dnešní době nejrychleji rostoucí sport nejen v Česku, ale po celém jakoby světě. Tady konkrétně jakoby v Brně ty první kurty byly na Kraví hoře, pak do Brák, za Lužánkama se dá hrát, na Slatině máme velkou halu, na Viktorce otevřeli a nevím, kde všude ještě bych řekl, ty další kurty jsou.
1: Zkrátka příležitostí spousta, když tento sport je tak oblíbený, máte pocit, že se jednou objeví i třeba na olympiádě?
2: Já o tom docela nepochybuju asi. Vzhledem k tomu, jak ta popularita neskutečně roste toho sportu a myslím si, že teď pro Světovou federaci je to určitě priorita číslo 1 to dostat na tu olympiádu a jo, já si myslím, že určitě ho tam jednou uvidíme.
1: A myslíte, že i u nás v České republice máme nějaká budoucí želízka v ohni v padelu?
2: Určitě jo. Češi jsou takový, že se jim tak jakoby nedají, oni to začnou hrát víc a víc, takže myslím si, že jednoho dne se dočkáme nějakého českého padelového olympijského hráče.
1: A ještě mě zajímala jedna věc. Přece jenom, jak jsme říkali, tento sport je dost příbuzný tenisu. Co třeba profesionální tenisté? Zahlédl jste někde na kurtu nějakého profíka?
2: Jo, zahlédl vlastně tady v Brně, vím, že Lucka Šafářová docela jakoby hodně hraje padel, Adam Pavlásek tam taky občas byl a nevím, kdo ještě všechno by mě napadl teď.
1: Já myslím, že tato jména docela stačí, že i mezi profesionálními hráči tenisu je zájem o tento nový sport, který nám dnes představil Ondřej Helar, hráč padelu a příležitostný trenér. Já děkuji, že jste přišel k nám do studia a tento nový sport našim posluchačům představil. Mějte se hezky a ať se vám i nadále daří.
2: Já vám moc děkuji za poznání a doufám, že se někdy uvidíme na padelovém kurtu.
1: Já taky doufám. Naschledanou.
2: Díky, naschledanou.
0: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

byla Anna K. píseň Bezvětří. No a dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno se chýlí ke svému závěru, protože se blíží 12. hodina. Dnes jsem si povídal s Ondřejem Helarem, hráčem padelu. Pokud byste si cokoliv chtěli poslechnout znova z tohoto rozhovoru, můžete kdykoliv budete chtít na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz a případně také v mobilní aplikaci nebo na webu mojrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář vám přeje příjemný dnešní den a zase někdy příště se těším. Naschledanou a naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jistý.

0: trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Studenti střední školy polytechnické v Brně se budou učit v novém pavilonu. Po nové lávce přes řeku Svitavu v Blansku se dnes odpoledne projdou první lidé. V Prostějově začne tento týden likvidace invazních pajasanů. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 32 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Střední škola polytechnická v Jílové v Brně získá nový pavilon pro praktickou výuku. Ta je prozatím rozmístěná na několika pracovištích v Tuřanech, Králově Poli a Štýřicích. Jihomoravský kraj vybral firmu, která halu za 500 000 000 korun postaví. Dělníci by se stavbou měli začít letos na podzim a skončit v závěru roku 2028. Podle mluvčí hejtmanství Martiny Žítkové nová budova usnadní výuku jak učitelům, tak studentům a navíc zlepší ekonomiku školy.
3: Nová přístavba v Jílové ulici přinese studentům školy nové modernější učebny odborného výcviku v oborech truhlář, sádrokartonář, elektroinstalatér, topenář, technik vzduchotechnických a chladících zařízení nebo svářeč.
1: Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová lávka pro pěší a cyklisty. Poprvé se po ní projdou nebo projedou dnes odpoledne. Dělnici ji dokončili o 2 týdny dříve, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun. Část nákladu pokryje díky dotaci.
4: Lávka je bezbariérová. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka začíná na úrovni baseballového hřiště a končí na druhém břehu u obchodního centra Poříčí. Mostek zkrátí cestu stovkám lidí. Nově se dostanou přes Svitavu na 3 místech. Vedle nové lávky můžou využít ještě tu u Salmova jezu nebo chodník na mostě nad železnicí. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
1: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. To ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Dendrologové se pustí tento týden v Prostějově do regulace počtu pajasanů na území města. Invazní druh stromů budou v pátek likvidovat pomocí injektáže herbicidu do kmenů.
5: Pajasany žláznaté se velmi rychle šíří a vytlačují domácí rostliny. Dendrologové injektáží vstříknou herbicid do celkem 8 stromů v majetku města. Jde o pajasany v lokalitách Krasice, Budíny, v ulicích Na Vyhlídce, Pražská Jezdecká a v Parčíku v ulici Švabinského. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě čekáme zpočátku ještě slunečno, během dne přibývání oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší odpolední teploty 29 až 32 stupňů. Vát bude slabý, vítr východních směrů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D52 je ve směru z Pohořelic na Brno neprůjezdná za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru se vstříčil kamion v místě omezení. Nedá se projet směrem do Brna. Policisté dopravu odklánějí na 16. kilometru. Počítejte se zdržením, v místě se tvoří dlouhé kolony. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Vysockých sklepů. Tak, Miroslav Koustrung mladší, Josef Vaškovič, tak v úvodu nás potěšila mistříňanka touto polkou a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Karolína, Larisa a na Slovensku slaví jmeniny Kamil a Lara. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví a spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Ale vážení a milí, i dnes budeme zpívat v projektu Prázdniny u babičky. Velice se těším, kdo nám dnes zaspívá. Chtěla bych povzbudit také nějakého šikovného chlapce. No, uvidíme. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. No a už písnička. Stanislav Mášík, Miroslav Irša, Vyletěl z Křivánek a Lanžhočanka.

0: Vítám ve vysílání Adriánku Malinovou, 8letou z Hračovic, která se k nám dovolala. Tak halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Adriánko. Tak jak se těšíš na zpívání?
1: Těším se.
0: Těšíš se. A ty jsi připravila jakou písničku?
1: Prázdniny od babičky.
0: No to je přímo, no ty máš úplně dobrý text, no tak my se moc těšíme. Tak prosím, můžeš zpívat.

0: jestem cieprzyćka na stanę, na stanę, na stanę, na stanę za.
1: Tak to bylo krásné, to bylo slov. No slyšíš ten potlesk, který tady nám zaznívá, no to je ohromné. No my ti moc děkujeme, Adriánko, bylo to moc pěkné a já bych tě teď chtěla trochu vyspovídat. Můžu se zeptat, ty seš na prázdninách u babičky nebo seš doma ještě?
0: Jsem doma.
1: Doma. A pojdeš k babičce na prázdniny k dědovi?
0: Asi jo.
1: Asi ano. No tak ať si to všechno užíváš. A kam se chystáš, rodiče? Rodiče, kam pojedete?
0: Do Krkonoš.
1: Do Krkonoš, no to bude nádhera. A budete dělat turistiku, budete dělat výlety?
0: Ano.
1: Ano, ano, ano. A kam konkrétně? Haló, tam někdo ještě mluví? Prosím, a... Halo. Halo, seš tam, Adriánko?
0: Aha.
1: No, tam někdo do toho ještě mluví, tak když to, kdyby to šlo, ono se to velice ruší. Prosím tě, já se tě ještě zeptám. Ty chodíš někam zpívat nebo hraješ na nějaký nástroj?
0: Hraju na kytaru a na flétnu.
1: Na zobcovou?
0: Aha.
1: Na zobcovou. No tak ty jsi šikovná holčička. No pane jo, na kytaru. No a jaké písničky hraješ třeba? Hraješ i nějaké tramské takové? Nebo co hraješ? Ne. Ty nehraješ. Ano, lidové písničky hraješ?
0: Jo, ty hraju.
1: Ano. No a kdo s tebou zpívá doma?
0: Tačka.
1: Tačka, tačka je muzikant? Hraje na něco?
0: Ano, hraje taky na kytaru.
1: Taky na kytaru, no tak to je úžasné. No jo, a jenom se tě ještě zeptám. Ty sice k babičce pojedeš, no ale já se tě spíš zeptám, když maminka uvaří něco dobrého, co máš nejradši?
0: Palačinky.
1: Palačinky, to je takové oblíbené. No, to je u nás taky tak, palačinky. No, prosím tě, vlastně tato soutěž je, vlastně se to nehodnotí, tato soutěž se losuje, no a je to vždycky v neděli to losování, tak nezapomeň si poslechnout, my všechny ty zpěváčky dáme do slosování a vylosujeme jednoho, no a ten vlastně, tento zpěváček vyhraje rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byla jsi někdy v brněnské zoo?
0: Ne.
1: Nebyla jsi? No tak to tě tam čeká mnoho dobrodružství, tak to se těš, kdyby teda, ano, přišlo na to, kdyby jsi vyhrála. Ale já věřím, že třeba budeš mít štěstí a podíváte se do Brna a vlastně tady na, do toho krásného zoo brněnského. No, já ti přeji krásné prázdniny. Ty seš teďko už, myslím, v druhé třídě, nebo?
0: Jo, v druhé.
1: Ty jsi došla teď druhou třídu. Tak jsou vlastně prázdniny a chodíš se koupat, nebo co děláš o těch prázdninách?
0: Jezdíme na kole.
1: Jezdíš na kole, tak dobře. Tak prosím tě, já ti moc děkuji, děkuji také mamince, ať se vám daří, ano. No uvidíme tedy to slosování a posíláme jako malý dárek písničku, která teď bude následovat. Tak děkujeme, přejeme hezký
0: děkuji.
1: Den a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: A písnička Stanislav Esterka, Osedlejte chlapci koně a Bojané.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Novákovou z Bánova. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jedenkrát přeju pěkný den a dneska bych chtěla popřát panu Zdeňkovi Novákovi z Uherského Brodu k jeho dnešním narozeninám hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, ať si výlet v Olomouci dneska s manželkou užiju. Přeju mu to Novákovi z Bánova, Francovi a sestřenice Marie Gazárková z Evnorov. Moc krát vám děkuju a přeju pěkný den.
0: I vám přeji pěkný den, ať se daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď napřímo další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Jarka z náměstě.
0: Vítejte, paní Jarko. A už jste ve vysílání.
2: Ano, chtěl bych nechat zahrát panu Janovi kazatelovi z Osmanic dnešním narozeninám, že mu přeju hodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a aby se měl pořád tak dobře, jak se má. Tomu přeje Jarka z náměstě. Děkuju.
0: Také výborně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A já připojím jeden e-mail, srdečné blahopřání manželům Čaňkovým k jubilejnímu 70. výročí svatby. Posílají dcery Míla, Radka a vnučky s rodinami. A písnička Nepij Jano, nepij vodu, Miroslav Blaha a cymbálová muzika Jaroslava Čecha.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A Morava krásná zem pokračuje. Vítám ve vysílání pana Zdeňka z Podivína. Dobrý den.
3: Krásný den na tu. Já bych chtěl nechat zahrát písničku úžasnému člověku Borku Kapitánčíkovi, jeho včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí, pevný zdraví. A Borku, zůstaňte pořád taková veselá kopa, jak jste. My dva se známe, křtili jsme nejednu knížku o vodícím pejskovi Cezarovi, probíhali jsme číslovku 95.7 a všechno nej, vám přeju.
4: Děkuju.
3: Ráda se stalo.
2: Ano. Směje se, mává na nás, děkuje. Velice děkujeme, ano.
3: Krásný den a se daří.
2: I vám přejeme vám oba dva krásný den. Naschledanou. A teď už paní Věra z Dolních Dunajovic, vítám vás.
5: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a vás v rozhlase. Já bych chtěla dneska popřát našemu bratrovi Olinovi Beděrovi z Dolních Dunajovic jeho 3x25 nám. A přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, radosti z vnoučat, ať se mu daří ve vinici a na zahrádce. A tomu přeji teda já, sestra Máňa, bratr Laďa a všichni s rodinami. A ještě bych teda chtěla popřát zítra je Jindřichu, mám taky syna Jindřicha, tak mu přeju všechno nejlepší ke svátku. A taky mám vnuka, teda říká, že on je teda Henry, ale že po Česku je to taky Jindřich, tak i jemu teda přeju všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
2: Ano.
5: Děkuji vám moc.
2: Paní Věro, pěkný den a naschledanou.
5: Vám taky hezký den a naschledanou.
2: Já tady připojím dopis. Prosím o písničku pro paní Aničku Sedlákovou ze Senorad, která 14. července slaví své narozeniny. Milá maminko, my ti přejeme ještě dlouhá léta v dobré pohodě, dostatek energie na všechny tvé činnosti, co zvládáš, radost na každý den, boží požehnání, ale i méně bolesti, a ti dobře slouží zdravíčko a abys na sebe nezapomínala. Moc děkujeme za tvoji obětavost a podporu pro naši celou rodinu. Ještě chceme připomenout, že zítra, 15. července, mají Anička a Alois Sedlákovi 65. výročí svatby. Jak ten čas letí? Své ano jste si řekli před mnoha lety. Přejeme vám, abyste ještě mnoho let stáli pevně u sebe v nekonečné lásce a důvěře. Máme vás oba dva moc rádi a mnoho zdraví pro aba přejí děti Laďka, Blanka a Jiří s rodinami a pravnoučci Martínek s Marečkem posílají pusu. Přání se připojují i tetičky ze Severní Moravy. Předali jsme a já připojím další písničku Tři srdénka, manželé Gurští a Blatnička.

0: Tak přátelé, vydáme se do Mělčan. Vítám paní Hledíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás do studia. Dobrý den.
0: Ano, prosím, můžete.
1: Tak děkuji za slovo. Já bych dnes chtěla popřát své mamince, paní Stanislavě Kratochvílové, která dnes slaví své narozeniny. Má moc krásných 8x10 let, jestli se na mě nebude zlobit, že jsem to takhle řekla. A moc si přeju moc zdraví a ať jí vydrží ten její životní elán ještě na dalších spoustu let do budoucna. To jí moc přeje dcera Táňa s rodinou, s manželem, s dětmi.
0: Výborně. Tak děkujeme za zavolání, přání. Odletělo, písnička bude za chvíli a pěkný den.
1: Naschledanou.
0: A teď už pan Karel z Dolních Kounic, zdravíme.
2: Zdravím Mělčani, zdravím všechny posluchače rádia a vás, paní Navrátilová, ve studiu.
0: Ano.
2: To nebudete tomu věřit, to sami přání mám nachystaný já. Dnešní den je narozeninový pro paní Slávku Kratochvílovou, tohoto času bydlící v Rajhradu. Paní Slávka pochází, teda asi z Mělčan, z Kupařovic, bydlela v Nových Kounicích a teďka bydlí v Rajhradě.
0: Ano.
2: Na svých 80 let je určitě moc krásná žena. Je to hezká, pracovitá, hodná žena. Ještě chodí celoročně pracovat do Vinic, inženýrovi Musilovi, Ladislavovi, do Dolních Kounic.
0: Mm-hmm.
2: Hodně zdraví, štěstí, lásky od svých nejbližších kamarádů, známých. Přeje kolektiv vinařů od inženýra Musila. A to za všechny po vlnách vašeho rádia posílá Karel a Věrka Dolních Kounic. Paní Navrátilová, děkuji za písničku a někdy naslyšeno. No to byla teda náhoda.
0: To teda byla náhoda. Tak to bývá.
2: Jo.
0: Tak pěkný den.
2: Ať je hodně zdravá, ať je taková krásná a taková vitální, jak do postu. Děkuju,
0: naschledanou. Já připojím ještě e-mail. Dnes má svátek naše maminka, babička a tchýně Karolína Konšilová z Postupic u Benešova. Vše nejlepší, hodně zdraví a bohatou úrodu z letní zahrádky jí přejí synové Milan, Luděk a Zdeněk, vnoučátka Adriánka a Matyášek a snacha Veronika. Tak předali jsme a písnička Lidéřovská kaplička Dalibor Brázda mladší, Vladimír Salčák a Vacenoviáci.

0: Vítám paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás zdravím a i pana kapitánčíka. Moment. Dneska je 14. Zaskočilo mě trochu. Dneska je 14.7. slaví svoje 96. narozeniny paní Ira Kytková z Kostic. Tohoto času je v domově důchodců Břeclav. Iro, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, k tomu boží požehnání. Vám přeje určitě, to můžu říct, celá vaše rodina. Já z Bohušku Rosypálku, děvčata z bytového domu seniorů, kde jste bývali, a děvčata, co jsme chodili do klubu seniorek. Mila s panou Kurcovi se připojují a myslím, že aj kamarádky, které vás znali, protože za ty roky, co jste v Kosticích bývali, tak vás znají všetci. Tak to by bylo přání. K tomu vám všetkému přeju boží požehnání. Písničku bych chtěla poslat k včerajším narozeninám, pane kapitánčík. Uváděli jste, dávali jste do šotu, jak jsem se s váma domluvala, kolik vážíte, tak si pamatuju to, jak jste to tam dávali, taký šotek. Já jsem vám hádala, kolik vážíte. Mm-hmm. A ještě bych chtěla poslat písničku do Nivnice, do Nabřezovu, do Bohuslavy Tuzlína, do Kobylí, do Brna, všetkým mojím známým, kteří poslouchají, abych nebudu jich jmenovat. A všetkým nech udělá ta písnička radost a nech si užívají toho leta horkého, ale lepší bude, když se trošku ochladí a naprší.
0: Dobře.
1: A panovi kapitánčíkovi také samozřejmě zdraví, no. A i vám, paní Navrátilová,
0: no,
1: to je automaticky.
0: Dobře, tak mějte se moc hezky a já vám teda jenom mohu to prozradit. No tak mám svolení 84 kilo.
1: Děkuju.
0: Ano, dobrý. Tak jo, tak já se rozloučím.
1: Teď si na to vzpomene, jak to byl šotek vždycky ráno.
0: Ano, ano, vzpomenu.
1: Ano.
0: Paní Řábková, rozloučím se, ano. Musíme dál, máme
1: ano,
0: další
1: děkuju,
0: telefony. Děkujem, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už paní Anna z Miroslavy, vítám vás.
2: Krásný den, krásný polední čas vám přeju, paní Navrátilová, i vašemu kolegovi.
0: Děkujeme.
2: Ve studiu a všem samozřejmě, všem posluchačům. Já bych také se připojila k těm včerejším narozeninám panu Borkovi a popřála bych mu především zdraví a tu velkou přízeň posluchačů, ať si to stále užívá a ať je v pohodě a je na světě rád. A já si myslím, že on je. A potom další bych popřála naší švagrové paní Marcele Hlávkové z Miroslavy, která dnes oslavuje své narozeniny. No a zítra je Jindřicha a tak se jmenuje můj manžel. A tomu bych taky popřála. Hodně zdraví, štěstí, pohody a ať se mu daří, ať je spokojený a ať je na mě hodný, tak aspoň jak jsem já na něj. No a ať se máme stále v pohodě, a protože letos oslavíme na konci měsíce 60 roků spolu, takže...
0: No to je úžasné.
2: Už je to dlouhá cesta, takže snad na to spolu doklepeme ještě do konce toho života.
0: A jinak ještě vás čekají pěkná léta.
2: Ano, a jinak bych tu písničku poslala taky do všech světových stran, kde bydlí ti naši přátelé a známí a které máme rádi a myslíme na ně. A
0: dobře.
2: Vám to taky posílám a přeju zdraví. No a samozřejmě děkuji za písničku a ať se zase někdy uslyšíme.
0: Ano.
2: V pořádku a v pohodě.
0: Naschledanou.
2: Mějte se krásně a všem přeji hezký den a vám ano. Také. Naschledanou.
0: A teď už tady máme klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych chtěla popřát k narozeninám panu inženýru Arnoštu Maderovi z Brna, který slaví své narozeniny, tak tedy hodně štěstí, zdraví hlavně, klidu, dobré pohody, dobrou mysl a zkrátka, jak se říká, na zdraví a živio. Děkujeme. Takže to je tady tyto narozeniny a my přidáme písničku Gajdoší Čiháková, Nivničanka a Já dvě lásky mám.
3: Český rozhlas Brno.

0: přátelé, a dovolal se k nám pan Tomáš, který je velké dálky, až z Ker pod Kerkonoší, se dá říct.
1: No, dalo
0: pod Kerkonoší. Radeč, tak vítejte, prosím.
1: Jo, mějte se všichni tam krásně na Jižní Moravě.
0: Ano.
1: A popřál bych, teda chtěl bych písničku pustit mojí tušce, přítelkyni. A z Krkonošova zdraví Tomáš Zrače, no.
0: No,
1: no
0: my děkujeme, jo. A zdravíme. Zdravíme Krkonoše, krásné Krkonoše.
1: Ještě říct jednu věc teda.
0: Ano.
1: Že to, že jsem zachytil váš signál, jo, v Koreálu.
0: No to je takže úžasné.
1: Takže se to stalo díky anomálii v ionosféře.
0: Ano.
1: A ten fakt už asi 2 týdny... To jde v kuse, jo?
0: A to je úžasný.
1: Třeba v noci tam je čistý šum.
0: No vidíte.
1: A přes den to hraje úplně čistý.
0: Tak
1: krásný.
0: Pane Tomáši, my vás vítáme v naší rodině rozhlasové.
1: Děkuji
0: a písničku posíláme. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak, a kteráže to bude písnička? Zvědavý šohajek. Zlaťanka nám zahraje tuto polku, Antonína Orsága a Antonína Galušky.

Mám tady e-mail. Milá Káji, k tvému svátku ti ze srdce přeji pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a pohody, a tě každý den provází úsměv, dobrá nálada, láska tvých blízkých a splní se ti všechna přání. Užij si svůj sváteční den v radosti a ať máš kolem sebe stále jen samé hodné lidi. K tvému svátku vše nejlepší přeje Jarda Wolf a přání je pro Káju Kubátovou a nějakou moc krásnou písničku budeme hrát, samozřejmě, že budeme hrát, která že to bude? Miroslav Nauč ze srdce, Richard Plachý a Zdounečanka.

Tak písnička nám dozněla a máme tady ještě chvilečku času. Pojďme na další zpívanou Pavel Svoboda, Vladimír Salčák, Kobylské vínečko, Lácaranka a Polka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V okolí Martinic na Kroměřížsku je zavedený kyvadlový provoz. Po nové lávce

0: Přes řeku Svitavu v Blansku se dnes projdou první lidé. Meteorologové vydali na dnešek výstrahu před velmi silnými bouřkami. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné odpoledne. K opravám silnice mezi Frištákem a Horním Lapačem na Zlínsku přibyl kyvadlově řízený provoz do Martinic. Od středy pak budou semafory i dále z Martinic směrem na Holešov. Práce by měly trvat do 12. srpna. Ve směru na Holešov pak omezení potrvá do 20. srpna. Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová lávka pro pěší a cyklisty. Dělníci ji dokončili o 2 týdny dřív, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun. Část nákladů pokryje díky dotaci.
1: Lávka je bezbariérová. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka začíná na úrovni baseballového hřiště a končí na druhém břehu u obchodního centra Poříčí. Mostek zkrátí cestu stovkám lidí. Nově se dostanou přes Svitavu na 3 místech. Vedle nové lávky můžou využít ještě tu u Salmova jezu nebo chodník na mostě nad železnicí. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Velmi silné bouřky, které může doprovázet krupobytí, dnes očekávají meteorologové. Jejich výstraha platí od 11 dopoledne do 10 hodin večer a týká se celého území Česka. Pokračuje Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: To znamená zajistit svůj majetek tak, ať například ty poryvy větru jej co nejméně poškodí, a ve chvíli, kdy už se přiblíží bouřka, tak se samozřejmě schovat nejlépe do budovy a nebýt na volném prostranství vystavený blesku, případně i těm kroupám.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotace Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiére Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě prověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují.
3: Počasí.
0: Dnes bude v oblačno, večer přehánky, hrozí i velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a s nárazy větru až 90 km za hodinu, ojedinělé kroupy. Ve Zlínském kraji jsou nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, v Jihomoravském kraji 30 až 33 stupňů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Porouchané nákladní auto je na dálnici D55 na 26. kilometru u Tlumočova ve směru na Zlín. Nákladní a osobní auto se srazily na D1 v Brně na 199. kilometru ve směru na Ostravu. Na D1 na 220. kilometru ve směru na Brno je porouchané nákladní auto. Čekejte zdržení. To byly zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Alex a host. Příjemný pořad dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
2: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo. Přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teď jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo? Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle, takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají, tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát. Jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout?
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to vzniklo.
0: Splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem jo. Je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby, bla, bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. Já jsem tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně, vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý A je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jich říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje. No tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost. A hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý,
2: nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckého kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jako by fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekla, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla,

0: Je to moje dobrá práce a ne proto, že ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
1: Že jste známá herečka.
0: Přesně tak.
2: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kvůli výstraze meteorologů na silné bouřky začali hasiči ve Zlíně preventivně sledovat sílu větru v okolí hořící budovy 34. Na nádvoří brněnského hradu Špilberk se po roce vracejí letní shakespearovské slavnosti. Do Česka dnes dorazí silné bouřky. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Zlínští hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Podle statika ji může ohrozit vítr při 50-kilometrové rychlosti. Na brněnském hradě Špilberk dnes začínají

0: Letní shakespearovské slavnosti. Program zahájí zimní pohádka, kterou lidé uvidí také zítra večer. Do 4. srpna se na nádvoří hradu vystřídá dalších 6 děl jednoho z nejslavnějších anglických dramatiků. Letošní novinkou v repertoáru je hra s názvem Komedie omylů o záměně dvou párů identických dvojčat. Doplňuje mluvčí akce Jana Valová.
1: Komedie omylů je jedna z nejzábavnějších Shakespeareových her. Je to situační fraška, opravdu zábavná. Vyloženě to sedí vlastně k tomu létu. Je tam živá hudba, skvělí herci. Myslím, že se opravdu velice pobaví.
0: Česko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se budou nejdřív tvořit hlavně na severu republiky. Později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku můžou bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Hrozí taky pády stromů anebo zatopení sklepů. Během noci budou bouřky na jihozápadě republiky ustávat. Na východě Česka pak zeslábnou zítra kolem poledne. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky včerejší nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče přivezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Pokračuje Kropáčová.
2: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
3: Počasí.
0: Dnes máme oblačno, večer čekejte přehánky, hrozí i velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a s nárazy větru až 70 km za hodinu a kroupy. Ve Zlínském kraji jsou nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, v Jihomoravském kraji 30 až 33 stupňů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Kolony se tvoří na D52 mezi 16. až 12. kilometrem ve směru na Brno. Komunikace je neprůjezdná, doprava se odklání exitem 16. Dvě osobní auta havarovala v ulici Hrádecká ve Slavičíně. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný letní den vám přeju, vážení přátelé, a na začátku dobrého odpoledne s datem 14. července vám chladivý stín, dostatek tekutin a kvalitní poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček. Za chvíli vám společně s meteorologem Petrem Minstrem řekneme, jak to bude s počasím v dalších hodinách a dnech. Zvláště mě zajímají ty kroupy a přívalové deště, tedy jestli to hrozí na celém území Jižní Moravy či nikoliv. Pozornost budeme věnovat taky nové lávce přes Svitavu v Blansku. A míst v regionu, která spolu navštívíme, bude ještě víc. Třeba i díky turistickému typu Antonína Moravce. Tak vám přeju krásně strávený 14. červenec. Karolínám jen to nejlepší, mají totiž svátek, dámy nositelky tohoto jména. A vám, kteří slavíte narozeniny, všecko nejlepší. Vím, o čem mluvím. Ještě dnes jsem pár gratulací slyšel a za všechny vám samozřejmě děkuju. Ale teď se pojďme podívat, co bude dál. Dál nás čeká Naďa Urbánková a její vzácný nápoj mládí. A když jsme tak u toho, stále nestárnoucí What a Wonderful World Louise Armstronga. Velký sečmo a potom informace o počasí. Tak dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Po písničce, která se jmenovala What a Wonderful World, tedy jaký to krásný svět, informace o počasí, která možná potvrdí to, co o čem zpíval i Louis Armstrong a to, co si mnozí říkáte třeba hned po probuzení v těchto krásných letních dnech. Jenomže pro někoho je těch 30 stupňů, myslím si, že takhle teď vypadají aktuální teploty na Jižní Moravě, až moc. Petr Minster nám ale řekne přesnější informace. Je to meteorolog brněnské pobočky ČHMÚ, kterého teď vítám v našem odpoledním vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Je to tak, že 30 máme na většině míst na Jižní Moravě?
2: V podstatě ano, s nějakýma výjimkama na těch nejvyšších kopcích, tak maximum už dosáhlo přes 30 stupňů, ve Strážnici 32,5 stupně. A ta teplota teď bude trošičku kolísat, protože oblačnost přece jenom sice částečně průsvitná, ale zvětšená je, bude trošku bránit tomu slunečnímu svitu, nicméně stejně do těch 33 stupňů se někde dostaneme a už budeme na maximum výš už ne. Půjdeme, naopak spíš bude přibývat oblačnosti a nejenom té vysoké průsvitné, ale kupovité, tak jak je tomu například v okolí kopců na severu Jihomoravského kraje.
1: Tím jste vlastně naznačil, co nás čeká během odpoledne a na večer, ale já v souvislosti s vývojem počasí během odpoledních hodin slyšel i taková slovní spojení jako přívalové deště, kroupy, možná že i supercely a mnohé to třeba i vyděsilo, tak jak to bude odpoledne a na večer na Jižní Moravě?
2: V odpoledních hodinách to bude spíš v Jihomoravském kraji vzácnost, ta přeháňka nebo bouřka, ale ta šance se bude zvětšovat tak, jak se bude k večeru blížit celý systém, který momentálně ještě okupuje nějakou část Čech. Ta šance bude největší a největší jistota těch srážek je až v průběhu noci. Do té doby se ale mohou vyskytnout právě nějaké odnělé srážky i s kroupami a je to tak, že to riziko výskytu těch kroup je opravdu na celém území, nicméně neznamená to, že se všude ty kroupy vyskytnou. Dokonce i v rámci jednoho města, jedné bouřky, například Brna, mohou ty kroupy vypadávat třeba jenom na dvou, třech ulicích. Takže ty kroupy jsou v rámci bouřky to nejmenší území, které zastihne. Samozřejmě srážky jsou potom na větším území i ty přívalové, ale například vítr, ten může foukat i v okolí bouřek, tam, kde vůbec neprší.
1: Takže už vlastně víme, jak asi budou vypadat večerní a také noční hodiny. S teplotami budeme počítat s jakými během nočních?
2: Tak vzhledem k tomu, že bude převážně zataženo a bude se udržovat déšť, přeháňky, případně bouřky i v průběhu většiny noci, tak ty teploty se nebudou vyskytovat tak nízko, jako když je jasná bezvětrná obloha a počasí. Takže mezi 19 až 16 stupni s tím, že ráno začneme ještě velkou oblačností, ty srážky budou doznívat a odsouvat se postupně na východ Moravy. V průběhu dopoledne už bude ubývat i oblačnost směrem od Znojemska, od jeho západu a v těch odpoledních hodinách na chvíli se ještě může někde vytvořit nějaká kratší přeháňka, po případě i bouřka, ale to už by byla opravdu vzácnost. A naopak pozdější odpoledne bude ve znamení polojasné oblohy a ta oblačnost bude dále ubývat. Teploty díky tomu, že vlastně se k nám dostane přechodně chladnější vzduch, tak zítra budou mezi 26 až 29 stupni.
1: Světlá část zítřka 15. července začíná východem slunce ve 5 hodin a 3 minuty, tedy v Brně bude platit tento údaj. Sluníčko zapadne ve 20 hodin a 57 minut středoevropského letního času a zítra bude platit pouze stupeň číslo 2. Střední biometeorologická zátěž. Ale i tak si na sebe dávejte pozor. Co přinese čtvrtek a jaké počasí lze čekat v pátek, Petře?
2: Ve čtvrtek bude zase už o něco tepleji, ráno kolem 15-16 stupňů, odpoledne se dostaneme až na 31, opět to bude spíše v těch jižních okresech nebo ve středu toho Jihomoravského kraje. Jinak bude málo oblačnosti v průběhu dne polojasno a jenom malá výjimečná přeháňka by se mohla nakrátce objevit v odpoledních hodinách, jinak bude ta oblačnost zase na večer ubývat. No a ten další den, pátek, čtvrtek tam bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu, takže se budou vyskytovat maximální teploty mezi 31 až 35 stupni, s tím, že malá oblačnost přejde v odpoledních hodinách do té velké až skoro zatažené oblohy a budou přecházet zase s dalším frontálním systémem přeháňky s bouřkami. V Jihomoravském kraji to bude spíše pozdní odpoledne a večer.
1: Šetřme si síly na pátek, ten bude zřejmě nejteplejším dnem tohoto týdne s teplotami do 35 stupňů Celsia. Slyšeli jste to od meteorologa Petra Mistra a já zdravím jej i jeho kolegy a kolegyně do žabovřeské pobočky ČHMU. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: dobré odpoledne vám všem, kteří posloucháte. Tak tohle bylo něco málo z Kanady. Kanadsko-kanadská spolupráce dvojice Michael Bublé a Nelly Furtado na vlně Českého rozhlasu Brno. V našem dobrém odpoledni už za malou chvilku navštívíme Blansko. Tam totiž před chvílí otevřeli novou lávku přes řeku Svitavu u obchodního centra Poříčí. Téměř 40 metrů dlouhá ocelová konstrukce lidem zjednoduší a urychlí cestu na sportovní ostrov. Jak jsem říkal, my se tam podíváme už za pár chvil i s naší kolegyní reportérkou. Ale v tuhle dobu, kdy vás zvu na místa, kde by se vám mohlo líbit, mám i dnes připraveny hned dvě pozvánky. I když, pravda, jedna je na dnešní večer na 21. hodinu a tady si dovolím mírně zapochybovat o účasti všech fotbalových fanoušků. To protože dnešní program mistrovství světa ve fotbale je víceméně jasný. Pokud to nevíte, no tak dnes se hraje to první semifinále. Francie, Španělsko. Ale teď k tomu, co můžete vidět ve Znojmě, respektive malý kousíček od Znojma, no prostě ve Znojmě, pokud nejste fotbalovými fanoušky. Je to pozvánka, na kterou jsem narazil na Facebooku, tedy na sociální síti, a je to pozvánka ke sledování jedinečného projektu v Mašovickém lomu. Přímo na hladině vody v působivé scenérii lomu totiž zahraje komorní uskupení Moravia Brassbandu. Tématem vystoupení bude výročí města Znojma, které je propojené historicky s vodou tím, že přes něj od nepaměti protéká řeka Dyje. Tentokrát se na vodní hladině rozezní nejznámější žesťové těleso v České republice Moravia Brassband. Znojmo, město nad vodou 1. Dnes v 21 hodin v lomu Mašovice. To je věc, kterou byste neměli vynechat, jste-li přáteli dechové hudby. Ovšem té, která není jen ta klasická, tou klasickou dechovkou. Nicméně i pro milovníky toho druhého zmíněného žánru bych měl taky pozvánku, ale tady se jedná o pozvánku na sobotu 18. července na 14. hodinu do Zdounek. Právě tam vás zve dechová hudba Zdounečanka. A to do hasičského areálu u fotbalového hřiště ve Zdounkách. Bude se tam konat festival Miroslava Nauče, součástí kterého bude oslava 50. výročí Zdounečanky a křest nového CDčka, CD nosiče. Vystoupí dechové hudby základní umělecké školy Kroměříž, Hulíňané, Polančanka, Zdounečanka a Gloria. Děkuju, jestliže jste si zapsali to přesné datum 18. července, a já, pokud jsem neřekl dostatečně jasně, že to bude ve 14 hodin, přidávám i čas začátku tohoto nádherného setkání u příležitosti 50. výročí Zdounečanky. Teď je 14 hodin 29 minut. Jakoby už Eda nervózně přešlapoval u mikrofonu.
1: Edův zvonek.
2: Po třídních schůzkách tata k synátorovi.
3: Tak hoď sic, synu.
2: Dáš si frťana?
4: No jasně.
2: Válec?
4: No značka.
2: Prohlídnem si Playboya?
4: No můžeme.
2: Tak co hlasíš na ty babáče?
4: Dobrý.
2: No, a víš, kdo s nima chodí na rande?
4: No, kdo?
2: Jenom jedničkáři, jenom jedničkáři.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pes.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé a po téhle písničce, která prostě nestárne, děkuji za ní Pavlu Sedláčkovi, tedy po téhle skladbě je čas na další výlet. Možná si říkáte, on taky nevydrží na místě a je to pravda, prostě výlety jsou součástí dobrého odpoledne. Směřujeme do Blanska, tam je od dnešního odpoledne otevřená nová lávka přes řeku Svitavu pro pěší a cyklisty. Stovkám lidí denně usnadní přístup do obchodního centra Poříčí na sportovní ostrov Ludvíka Daňka, kde má Blansko velkou část sportovišť. Ocelová spojnice dlouhá 37 metrů vyšla město na necelých 16 milionů korun, což je výrazně méně, než se původně předpokládalo. My už na místě máme reportérku Hanu Novotnou, přeju jí také dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Hanko, jak výrazně ta lávka, když už o tom tedy mluvím, urychlí cestu a co na to říkají místní?
2: Tak tady asi nejvíc pomůže to srovnání. Kdybych se chtěla teď z místa, kde stojím, dostat tedy od obchodního centra dostat na sportovní ostrov, měla bych před otevřením lávky dvě nejbližší možnosti. Jedna je most přes asi kilometr vzdálený splav a druhá je most nedaleko zimního stadionu. Ten je odsud ale taky zhruba 15 minut chůze. Já jsem tu mluvila i s některými místními a ti říkali, že to usnadní například doprovázení dětí na tréninky nebo taky nákupy. Dopoledne jsem tu potkala pár seniorů, kteří zmiňovali, že když lávka ještě nestála, zabrala jim cesta minimálně půl hodiny navíc. A to na ně bylo moc. Planenská radnice v poslední době do sportovního ostrova hodně investuje a očekává, že na místo bude mířit i více lidí.
1: No tak půl hodiny navíc pro seniory v tomhle vedru, to se vůbec nedivím, že mají radost. Ale my jsme zmiňovali, že práce byly levnější, než město předpokládalo. Můžeš to přiblížit?
2: Tak původně měly práce vyjít na 22 milionů bez daně. Ve zjednodušeném řízení se ale podařilo vybrat firmu s nižší nabídkovou cenou. Se stavbou se pak mělo začít už loni na podzim, ale stavební firma projekt nakonec odřekla. Město proto oslovilo druhou firmu v pořadí a ještě dodám, že většinu nákladů pokryla dotace.
1: Ty jsi říkala, že Blanenská radnice investuje do sportovního ostrova. Co tam lidé v nejbližší době můžou čekat?
2: Tak je to třeba krytý bazén, který se má otevřít od srpna. Postupně se tam teď napouštějí bazény, už je napuštěná voda třeba ve Vířivce nebo školním bazénu a brouzdališti, testují se taky technologie a nové sportoviště nabídne nerezový plavecký bazén se 6 drahami o délce 25 metrů, výukový a relaxační bazén nebo třeba ohřívárnu a parní saunu. Město práce vyšly na 321 milionů korun.
1: Reportérka Hana Novotná se nám přihlásila z Blanska, kde se dnes otevřela nová spojnice přes řeku Svitavu mezi sportovním ostrovem Ludvíka Daňka a obchodním centrem. No a teď by to chtělo se jenom někde namočit, že Hanko?
2: Přesně tak.
1: Přeju ti v tom hodně úspěchu, pokud tedy už nemáš žádnou další práci, ale o tom já silně pochybuju, tak přeju raději dobré odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 14 hodin 38 minut i čas za vás sleduju, abyste měli co nejméně práce v tomto horkém odpoledni. A jak za pár chvil uslyšíte přímo od autora, soukromý tip na výlet přetavil Petr Vejrosta z Klubu českých turistů v pozvánku do jednoho města na Českomoravské vrchovině. Jak už jsem říkal, my prostě nevydržíme na místě, že?
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré letní odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás společně se začátkem dnešního turistického typu. Ale on je to typ Petra Vejrosty, takže já jsem jenom ten, kdo tě pozdraví, Petře. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: Ale taky se zeptá, co tě inspirovalo k návštěvě města, do něhož nás dnes chceš pozvat.
1: No bylo to tak, že minulý týden mě jeden kamarád poprosil, říkal, už nevíme, kam bych s tím klukem naším a s tou manželkou, kam bych je vyvezl, kam bychom jeli, a tak jsem jim poradil Žďár nad Sázavou.
0: Jdeme tam i my v dnešní pozvánce.
1: Přesto, že jsem našim posluchačům, turistům toto okresní město už nabízel víckrát, tak neváhám je nabídnout znovu. Žďár je určitě pro turisty městem lákavým a přátelským. Doporučuji nejprve si otevřít stránky města, stránky zámku, muzea a dále si najít širokou nabídku akcí, které jsou ať už jednodenní nebo také na více dní. No a kdo si spojí návštěvu toho konkrétního místa, konkrétní akce s procházkou, udělá úplně nejlépe. Procházka může být docela krátká a přesto může být hodnotná. Tu vycházku můžeme začít třeba u nádraží, tedy tam je vlak i autobus. K náměstí Republiky dojdeme snadno. Za kruhovým objezdem si můžeme všimnout hned několika pomníků. Ostatně pomníků, byst, těch je ve městě tolik, že bych klidně mohl celý typ na výlet jmenovat jenom je. To už budeme pomalu na hlavním náměstí, tedy na zmiňovaném náměstí Republiky. Zde upozorním aspoň na zvonkohru na Staré radnici. Ta hraje každou denní hodinu, to denní zdůrazňuji, tedy nehraje v noci a hraje vždycky v čase hodina 59 minut. No a pokračovat můžeme k řece, tedy k řece Sázavě. Cestou si všimneme červených turistických značek, kterými se chvilku můžeme nechat vést. Značky nás kolem řeky přivedou k baroknímu mostu a potom dál k zámku, a když se vydáme po značkách naučné stezky, ta se jmenuje Okolo Zelené hory, tak určitě taky uděláme dobře. A připomínám, že ten tip jsem radil konkrétnímu člověku a tak jsem v návrzích pokračoval. V zámeckém areálu jsem doporučil návštěvu, to se jmenuje Muzeum nové generace. Nachází se v bývalém pivovaru a je koncipováno opravdu moderně a může zaujmout návštěvníky skutečně všech generací. No a protože jsem věděl, že rodina zmiňovaného kamaráda ráda jezdí vlakem, tak na závěr výletu jsem doporučil modelovou železnici v Domě kultury. Ale zase potřeba se podívat, kdy je otevřeno, jednotlivé části výletu si pak poskládat předem a hurá do Žďáru nad Sázavou.
0: Kde je toho samozřejmě k vidění ještě mnohem víc. Dovolím si připomenout třeba Santýnyho stezku, více než 40-kilometrovou trasu na Žďársku, která spojuje unikátní sakrální stavby ve stylu barokní gotiky od slavného architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla. Ale Petře, to je jenom to, co mi nabídla na první dobrou umělá inteligence, jakmile jsem zadal Žďár nad Sázavou. Děkuji ti za dnešní pozvánku do tohoto vysočinského města a těším se na další.
1: Také se těším. Nashledanou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zásobování pitnou vodou na Pohořelicku zlepší nové vrty a úpravna vody v Ivani. Kolony na hlavním tahu i opakované kolizní situace opět mění organizaci dopravy na křižovatce u Pelikána v Zašové na Vsetínsku. Šéf české diplomacie Macinka z motoristů jednal v Izraeli o ekonomické spolupráci. Dnes čekejte přehánky i bouřky se silným větrem. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Ivani na Pohořelicku vybudují vodovody a kanalizace Břeclav novou úpravnu vody. Součástí zakázky za víc než 180 milionů korun bude taky vyhloubení 8 vrtů pro čerpání vody a nový zásobovací vodovod pro Ivaň. Stavba potrvá přibližně rok a půl. Stávající zásobování pitnou vodou je v této oblasti problematické, dodává mluvčí vodárenské společnosti Eliška Vindová.
2: Hlavním důvodem je nedostatek pitné vody na Pohořelicku v okolí Pasohlávek, kde je také velmi silný cestovní ruch a vyskytly se zde problémy s dusičnany v pitné vodě.
0: Kvůli opakovaným kolizím se mění doprava na objízdných trasách v Zašové na Vsetínsku. Nově budou jednosměrné. Do Zašové se od Valašského Meziříčí pojede přes Paseky a od Rožnova přes Smradlák. Při výjezdu z obce se na Valašské Meziříčí pojede ke křižovatce u Pelikána,

0: a směrem na Rožnov, pak opačným směrem, dodává starosta Zašovej Jilí Kubrický.
1: Je to teďka jednodušší a dává to i nějakou logiku, že lidé, kteří pojedou od Mezříče, jakoby odbočí dřív, tam prostě je to bezpečnější, to odbočení doleva na ty paseky přes zabezpečený přejezd a ten výjezd zase z té obce bude tady u toho Pelikána a jenom výjezd, tím zase předejdeme těm komplikovaným situacím, kdy tam prostě se i vyjíždělo a nic lepšího už nevymyslíme.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale bude nutné rozsáhlé investice do modernizace. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit chce také ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Macinka to řekl při zahájení podnikatelského fóra. V Izraeli dnes končí svou dvoudenní návštěvu. S izraelským ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie nebo kybernetická bezpečnost. Součástí české delegace jsou například zástupci české zbrojovky nebo Škody Auto.
2: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, večer přehánky, hrozí i velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a s nárazy větru až 90 km za hodinu. Ve Zlínském kraji jsou nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, v Jihomoravském pak 30 až 33 stupňů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V Syrovicích ve směru na Brno na D52 stojí porouchané nákladní auto. Pozor si dejte v Brně Slatině na porouchané osobní vozidlo na D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu. Kolony se tvoří u Blučiny na D2 mezi 16. až 12. kilometrem ve směru na Brno. Provoz je odkláněn exitem 16. Osobní a nákladní auto se srazily na D2 u Rebešovic ve směru na Brno na 6. kilometru. Tvoří se kolony a komunikace je uzavřena. To byly zprávy Českého rozhlasu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne a sluníčka tak akorát. Tím vlastně navazuji na moje přání z před hodiny. Přeju vám samozřejmě chladivý stín, dostatek něčeho tekutého na svlažení. No a nerušený poslech našeho dobrého odpoledne, jehož druhá část právě začíná. Máme 14. července, od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitanček. A vlastně bych měl pogratulovat jednak Karolínám, které už jsem samozřejmě oslovil svojí gratulací, neumělou, ale upřímnou, ale taky vás všechny, kteří máte narozeniny. Takže vlastně i Michal David si zaslouží gratulaci a potřesení pravicí. Má dnes 66. Ve Francii tam se slaví dobytí Bastily, respektive vzpomíná se toho okamžiku, kdy byla dobyta Bastila. Ano, ve Francii státní svátek. Jsem zvědavý, jestli tam bude i nějaký ohňostroj. Bylo to v roce 1789 a to je hodně dávno. Nebyl jsem u toho. U čeho jsem ale byl, bylo, když byla tahle písnička, kterou začneme další hodinku našeho dobrého odpoledne, zcela nová, z Brusu nová. Jojo Band a jejich Jedem do Afriky vás čeká už za pár chvil. Ale za pár chvilek bude čas také na naši soutěž. Tradičně něco málo po 15. hodině. Roztočíme kola trefy a vy dostanete opět možnost výběru dvou ze čtyř otázkových témat, abyste dvakrát správně odpověděli a vyinkasovali v uvozovkách další dárek. Je to kniha z nakladatelství Kazda, která vás dnes čeká. Pařížské noci. Jestli ještě nemáte čtení na dovolenou, možná, že tohle bude ten pravý okamžik, až se dovoláte na číslo 726 4652 00. Tématy v trefě budou dnes Brno, křížovka, vynálezy vynálezci a jak vytrhnout velerybě stoličku. Tak dobré odpoledne. Snad jsem na nic a na nikoho nezapomněl.
0: Český rozhlas Brno.

0: Na úvod další hodiny dobrého odpoledne to bylo jedenkrát z 95. a potom z přelomu 70. a 80. let. Jinými slovy byly tady Jojo Band, ale taky Queen a jejich Crazy Little Thing Called Love. Posloucháte dobré odpoledne a doufám, že teď budete poslouchat, jak se s našimi otázkami v trefě popasuje naše soutěžící. Je to paní Marie, kterou vítám v dobrém odpoledni. Zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Paní Marie, vy ještě nemáte čtení na dovolenou, že je to tak?
1: Nemám.
0: No a ten román Pařížské noci, to pro vás bude to pravé. Romantický a dojemný příběh o lásce, která vzniká tam, kde by nikdo nehledal. Navnadil jsem vás?
1: Ano, to je to ono, co potřebuji.
0: To je přesně ono, co člověk občas potřebuje, zejména na dovolené. Mimochodem, kde ji plánujete? Někde v domácích luzích a hájích, někde v zahraničí?
1: Do Polska.
0: Na Balt?
1: Do Polska. Do Řešova.
0: Do Řešova. Ať se vám tam líbí.
1: Děkuji.
0: A teď následuje to, co je nutno udělat s každým naším soutěžícím. Tedy ne donutit, ale přimět jej k výběru dvou ze čtyř otázkových témat. Brno, křížovka, vynálezy, vynálezci a jak vytrhnout velrybě stoličku. Vyberte dvě témata, kde jste doma.
1: Brno a jak vytrhnout velrybě stoličku.
0: Za dvě správné odpovědi vás čeká kniha z nakladatelství Kazda. Pařížské noci jsou na cestě. Na cestě je i moje omluva za to, že jsem na někoho zapomněl. Já před chvilkou říkal, doufám, že jsem na nikoho a na nic nezapomněl, ale k tomu se dostaneme, až vy budete majitelkou zmíněné knihy, tedy po naší trefě. Věřím vám. Všimněte si, jak jsem řekl, že budete majitelkou, jo?
1: Ano.
0: Tak tedy dvě otázky. Ta první, samozřejmě limit, minutový taky. Ta první právě přichází, akorát nevím, proč se neslyšíme, s naší časomírou. Zkusím to ještě jednou. No, budu vám to muset zřejmě odvykládat. Právě běží minuta a já vám dávám otázku na téma Brno. Ono je to totiž 70 let, co byl na své místo na Staré radnici v Brně po 14-měsíční opravě navrácen brněnský drak. Jak ale asi víte, není to drak, ale krokodýl. Ale já se ptám, jaký konkrétně je to krokodýl? Krokodýl mořský, krokodýl orinocký nebo krokodýl nilský?
1: Krokodýl nilský.
0: A teď ještě otázka na téma, jak vytrhnout velrybě stoličku. Já věřím, že jste se dívala nedávno na veřejnoprávní obrazovce, ale možná si vzpomenete i na odpověď, kterou jsem připravil. Jak se jmenovala postava šéfa baletu, kterou v televizním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku stvárnil Vlastimil Harapes? Nebo ještě jinak, jak mu říkal malý Vašek? Strejda Jindřich, nebo strejda Karel, nebo strejda Standa?
1: Strejda Jindřich.
0: Rovnou to vypálila od boku. Moc mě mrzí, že teď neuslyšíte tu naši fanfárku pro vítěze. Zřejmě mě zklamala technika, ale já vám aspoň zatleskám, protože jste trefila obě dvě správné odpovědi a tím pádem se stáváte majitelkou knihy z nakladatelství Kazda. Pařížské noci jsou vaše. Gratuluju.
1: Děkuji vám.
0: Teď vás poprosím o chvíli strpení na telefonu. Nezavěšujte, abychom mohli vyřídit formality a vy, abyste mohla poštou obdržet zmíněnou cenu a přeju vám krásné odpoledne.
1: Díky.
0: Teď je 15:17. Nejvyšší čas říct, na koho a na co jsem zapomněl. No na to, že dnes by oslavil 87. narozeniny Karel Gott. Jeho písnička je přichystána v našem hudebním programu, ale taky bych vám měl říct, že za chvilku se naladíme na zámeckou vlnu. Další zastávkou zámeckého léta vás provede, respektive poodhalí ji, František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne Brňákům, Brňačkám, Moravanům, Moravankám, no prostě všem, kteří jsou správně naladěni. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček, ale nebudu tady dlouho. No, nebudu tady dlouho v tom smyslu, že předám slovo. Tak jsem to myslel. A vy jste určitě v našem vysílání už zaznamenali zámecké léto. Pokud ne, dovolím si připomenout, že každé všední dopoledne vás zve, ale i odpoledne, náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit do dopolední soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestihnete, no, slyšíte ji i v tento čas v dobrém odpoledni. Ten správný čas nastal právě teď a proto předávám Františku Kinskému slovo.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory. A je to také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Řekl bych, že dnešní dobré odpoledne, ale ono je tomu tak víceméně po celý rok. Je takové neposedné, nestojíme na místě a pořád se někam vydáváme. Už jsme vás zavedli do Blanska na tu novou lávku. Žďár nad Sázavou jsme prozkoumali v typu na výlet. Z Donky, ano, to byla pozvánka. A teď Rájec nad Svitavou. A ještě ani zdaleka nekončíme s těmi našimi odpoledními výlety s datem 14. července. Jen vám ještě řeknu, že zítra vás čeká zámek Žleby.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Slovy paní Holubové doma bude. Už se narajzoval dost. Tak pro nás to neplatí, tedy pro dnešní dobré odpoledne rozhodně ne. Já se za malou chvilku společně s vámi vydám dokonce za hranice. Ale taky za jedním jídlem. Je to jídlo, které naši sousedé na Slovensku většinou dobře znají od dětství. Kupují si ho na snídani, na svačinu, na desiatu, ano, cestou z práce a čím dál častěji i na letních festivalech. Jenže stačí se zeptat, která treska je ta pravá? A z nenápadné svačinky je rázem téma na dlouhou debatu. Reportáž na tohle téma v našem dobrém odpoledni uslyšíte za pár chvil.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, ať nás posloucháte kdekoliv ve stínu, na sluníčku, na cestách, doma, v práci, no tam všude vás teď zvu na výlet. Ano, nás teď čeká návštěva za moravsko-slovenskou hranicí. Zamíříme na festival Pohoda v Trenčíně, ale stačilo by z Hodonína do Skalice či jiného města. Stačí totiž položit jedinou otázku a o živou debatu je postaráno. Ta otázka zní, která treska v majonéze je ta pravá? Jídlo, které se na Slovensku stalo téměř národním fenoménem, totiž už desítky let rozděluje příznivce na dvě skupiny. A tahle debata neutichá ani tam, kde byste ji možná nečekali. Na letních festivalech. Pojďme tedy do Trenčína.
1: Od moře jsem sice daleko, ale stejně jsou kolem mě slunečníky, lehátka a ve vzduchu je cítit ryba, protože jsem ve frontě na jednu z nejoblíbenějších slovenských festivalových pochoutek a tou je treska čepovaná v rohlíku.
2: Je to opravdu takové, jak to zní. Pomazánka z tresky a majonézy načepovaná přímo do rohlíku. Trochu jako automat natočenou zmrzlinu, jen z něj teče rybí salát. Není to ale žádná novinka, jak mi říká stánkařka Natália.
3: Podle mě už každým rokom to je ještě známější jako halušky brinzové a fakt ty Slováci to oblubují a je to taká srdcovka.
2: To, že jedním z nejoblíbenějších slovenských jídel se stala právě mořská ryba, není náhoda. V 50. letech hledal stát způsob, jak z drahé, dovážené tresky udělat levné jídlo pro co nejvíc lidí. No a taky kuchař Julius Božko smíchal s majonézou a zeleninou.
3: Ano, je to tradičné raňajkové večerné jedlo, hoci kedy na to člověk má chuť.
2: Stánek se jmenuje Treskoslovenská mňambasáda a to slovo ambasáda v něm nejspíš není náhodou. Už desítky let se totiž na Slovensku řeší jedna zdánlivě jednoduchá otázka, která ale dokáže rozdělit i tuhle frontu. Je lepší treska z Košic nebo ze Žiliny? Což je vlastně taková slovenská verze věčné debaty o plzeňském a budějovickém pivu. Návštěvník festivalu Miroji ale bere hlavně s nadhledem.
4: Je sranda být v Táboroch, si myslím. A akože my jsme z Oravy, čiže my jsme Tábor žilinský. A veľmi nás baví ohovárať ten druhý tábor a nás to tak spája, čiže asi tak by som povedal.
1: Ale tahle je košická.
4: Musím asi, asi budem tak prižmurím oko a nebudem teraz sa pozerať na detaily a užijem si tu tresku, čo tam mám. No.
2: Tohle přitom není jen souboj dvou měst. Kořeny téhle rivality sahají až do dob Československa. Po rozpadu někdejšího státního podniku se z Košického a Žilinského závodu staly dva největší výrobci tresky. Obě firmy se pak roky přily nejen o to, která vyrábí tu pravou, ale i o název, podobu obalů nebo složení receptury. Každá z tresek si našla své věrné příznivce. Richard patří k těm, kteří rozdíl mezi nimi prý poznají hned. Podle něj rozhoduje hlavně poměr ryby, majonézy a zeleniny.
5: Ja som za svoju vlastnú domácu tresku, takže tretí tým, ale keď si mám vybrať, tak poviem, že Košice.
2: Tady na festivalu se ale nakonec pro tresku vrací každý bez ohledu na to, ke kterému táboru patří. Mezi nimi je i Martin.
6: Ja som tu druhý deň a som tu tretíkrát, pretože je to treska. Poznáme tá vlastne z tých starých čias, ona potom na chvíľku vymizla a vrátila sa späť, čiže taký comeback prichádza.
2: A není jediný, jak potvrzuje stánkařka Natália.
3: Každý rok tu stojí rady od 7. do 3. sa väčšinou nezastavíme a ide to.
2: No a i podle fronty se zdá, že recept starý více než 70 let na Slovensku pořád funguje. Loni se treska tady na Pohodě dokonce vyprodala ještě před koncem festivalu. Z Pohody v Trenčíně Bára Vránová, Český rozhlas.
0: No prostě Pohoda, ale víte, co mi to připomnělo, tenhle, dá se říci, souboj? Vzpomínáte si ještě na doby, kdy byl Prybináček, kdy byl Lakrumáček a když k tomu připočteme, že v Praze měli ještě Pacholíka, to byl vlastně taky takový souboj. Bez jakéhokoliv boje vás teď zvuk poslechu dalších písniček, které nestárnou, ale za chvilku taky k dnešnímu vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. To bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, se dozvíte už za chvíli od Martina Písaříka.
7: Český rozhlas Brno, písnička.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovívavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Správně to označila, tedy právě probíhající letní prázdniny. To byla Iveta Bartošová, která takřka v závěru dnešního dobrého odpoledne zaspívala svoji písničku, kterou si pamatujete ještě z dávnějších dob a taky nestárne. Za chviličku vás ještě čeká dvojice Radek Tomášek a Helena Maršálková, ale taky Stevie Wonder. Ale za chviličku bude také čas na nové zprávy a po 16. hodině vás po zprávách v našem odpoledním vysílání čeká také Humoriáda. A já bych už teď měl říct, že jejím hostem, a taky vám to řeknu, bude Pavlína Filipovská. Den v kraji po 17. hodině a druhá část Moravy krásné země i dnes s Květou Navrátilovou po hodině 18. Tak vám přeju hezky strávený zbytek 14. července.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Valašské Meziříčí prodává pozemek v Binině. Měl by tam vzniknout nový bytový dům. Návštěvníci kina Sokolský dům ve Vyškově si můžou odpočinout v novém přísálí. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do zítřka. Odpolední zprávy Českého rozhlasu a Barbora Hitmánková. Zastupitelé Valašského Meziříčí na svém posledním zasedání schválili prodej pozemku v místní části Binina. Jde o plochu o výměře bezmála 9000 metrů čtverečních. Město je chce prodat jako celek jednomu investorovi.
2: V lokalitě by mělo vzniknout zázemí pro nejméně 7 bytových jednotek. Pozemky zatím nejsou zasíťované, město je proto nabízí k prodeji jako jeden celek jednomu investorovi. Minimální kupní cena je stanovena na 800 korun za metr čtvereční. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Přísálí vyškovského kina Sokolský dům získalo novou podobu. Projekt za téměř 350 tisíc korun vizuálně sjednotil vzhled přísálí s kinosálem. Je v podobném stylu jako nový bar, který vedení městského kulturního střediska otevřelo před 2 lety. Podle ředitelky střediska Věry Maňáskové cílem bylo, aby se diváci cítili příjemně, když vystoupají po schodech do kina.
3: Do přísálí jsme pořídili 12 konferenčních stolků a 20 křesel, které jsme sladili do modré a hořčičné barvy. Součástí proměny je také menší relaxační zóna pro děti.
0: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
4: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách

0: teplotách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
1: Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. Ceny dálničních známek se možná od příštího roku nebudou pravidelně měnit. V prvním čtení to schválila sněmovna. Teď se ceny známek každoročně mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby v budoucnu platily letošní ceny. Celoroční známka by tak stála 2570 korun.
2: Počasí.
1: V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky s kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejnižší teploty naměříme 19 až 16 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto a autobus havarovali na třídě Tomáše Bati. Nehoda se stala bez zranění. Nehoda se stala ve Zlíně. Odstavené nákladní auto stojí na D1 na 220. kilometru ve směru na Brno. Osobní a nákladní auto havarovalo na D2 na 6. kilometru ve směru také na Brno. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Humoriáda. Příjemný poslech vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
3: Dobrý den.
2: Jakou náladu přinášíte? Letní?
3: Já jsem dobře naložena.
2: Jo.
3: Pořád.
2: Jo.
3: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
0: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S tím by se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vitomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšílil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probělo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní, ano. Stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský, tak...
3: Ano, jsou slečený, ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře?
2: No to on je vždycky, a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: pořád,
3: je
2: to pořád.
3: Tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Jak koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Ta dírka byla strašně veliká.
3: Dírka ani opona to nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celý jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy výlet? Nebo
3: já jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřilovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo, jo.
6: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my
2: děkuji.
3: Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak, ano. Že to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je, někdy? To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk v té technické
2: brži.
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají. odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. Poráta pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... No, já jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlina trochu, Chalitovská. Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravujem vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam Bčku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdánek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumíš?
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo taky, proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku, a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy. Takový jako cizokrajný květy, nepředstavitelných barev, a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji moc
5: zdraví. Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme
4: děkuju,
3: i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vaším večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Oni opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhorce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No, možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No, tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachrání, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstav rakli dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježiš. A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty jsi v divadle Jiřího Volkra, hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale, ne já.
9: To si byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zbývala si tady sama se Silvou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svého času.
3: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
3: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Velenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Co to bude?
4: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
3: Dobře. Píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
5: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam seš o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načeš, utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, dobře, on si zaslouží hledat což, no. A za dalších 5 let mě tentýž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, Moli, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národního umělce, Josef Kroner národního umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
3: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlínu.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Studenti střední školy Polytechnické v Brně se budou učit v novém pavilonu. Knihovna Kroměřížska bude mít novou střechu. Víc než 2/5 Čechů nad 50 let nemají jasný finanční plán na důchod. V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky. U dalších zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Střední škola Polytechnická na Jílové v Brně získá nový pavilon pro praktickou výuku. Ta je prozatím rozmístěna na několika pracovištích v Tuřanech, Královém poli a Štyřicích. Jihomoravský kraj vybral firmu, která halu za 500 000 000 Kč postaví. Dělníci by se stavbou měli začít letos na podzim a skončit v závěru roku 2028. Podle mluvčí hejtmanství Martiny Žítkové nová budova usnadní výuku jak učitelům, tak studentům a navíc zlepší ekonomiku školy.
4: Nová přístavba v Jílové ulici přinese studentům školy nové modernější učebny odborného výcviku v oborech truhlář, sádrokartonář, elektroinstalatér, topenář, technik vzduchotechnických a chladících zařízení nebo svářeč.
2: Město Kroměříž zahájilo rekonstrukci střechy knihovny Kroměřížska. Oprava se týká dvoupodlažní části knihovny a jde o investici za téměř 1 000 000 Kč. Radnice průběžně do budovy investuje. Loni nechala vyměnit zastaralý výtah a upravila i předprostor s novým parkováním. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového oddělení města.
5: Současné stavební práce zahrnují odstranění nevyhovujících prvků střešního pláště, úpravu systému odvodnění střechy a také montáž nové střešní krytiny z PVC folie.
2: Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů nad 50 let. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna problém, popisuje Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
6: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, které jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.

0: Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou, informovalo o to ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky s kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejnižší teploty naměříme 19 až 16 stupňů. Zítra ráno bude zataženo s deštěm i bouřkami. Odpoledne čekejte oblačno, postupně polojasno až jasno. V Jihomoravském kraji budou nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a ve Zlínském kraji 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Několik vozidel se srazilo v ulici Kaštanova v Brně-jih. Dvě osobní auta se srazila na třídě 1. máje v Břeclavi. Kolony se tvoří na D1 mezi 187. a 196. kilometrem v Brně ve směru na Ostravu a na dálnici D2 na 11. kilometru u Opatovic ve směru na Brno. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Jsou 4 minuty po 17. hodině, dnes je úterý 14. července roku 2026. Je tu Den v kraji. Zpravodajský přehled vám už za malou chvíli nabídne Barbora Hitmánková. Krátce před 17:15 vás čeká aktuální předpověď počasí. A přibližně v 17:30 si můžete poslechnout novinku na vlnách Českého rozhlasu Brno. Připravili jsme glosu básníka a publicisty Karla Škrabala na téma Velký fotbal. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno. Den v kraji. Den v kraji.

0: co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji. Stručně, jasně, přehledně.
1: Ivani na Pohořelicku vybudují vodovody a kanalizace Břeclav novou úpravnu vody. Součástí zakázky za více než 180 milionů korun bude taky vyhloubení 8 vrtů pro čerpání vody a nový zásobovací vodovod pro Ivaň. Stavba potrvá přibližně rok a půl. Stávající zásobování pitnou vodou je v této oblasti problematické, dodává mluvčí vodárenské společnosti Eliška Vindová.
2: Hlavním důvodem je nedostatek pitné vody na Pohořelicku v okolí Pasohlávek, kde je také velmi silný cestovní ruch a vyskytly se zde problémy s dusičnany v pitné vodě.
1: Zaměstnanci základní školy Milénova v Brně Severu budou od září vařit v nové kuchyni. Během letních prázdnin dělníci vymění staré stroje za energeticky úspornější a přibude i mycí linka. Na projekt za téměř 20 milionů korun vedení městské části využilo dotační program Ministerstva životního prostředí. Dělníci ve Veselí nad Moravou dokončují poslední etapu rekonstrukce náměstí Míru. Hotovo má být ještě o letních prázdninách. Už na srpen a září radnice naplánovala první koncerty, gastrofestival a další kulturní akce. Práce na náměstí trvaly v několika etapách postupně 15 let a radnice za ně zaplatila desítky milionů korun, popisuje mluvčí města Olga Svoják.
3: Stávající etapa revitalizace se zaměřuje na prostor v okolí nového polifunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Dokončují se zde nové chodníky, parkovací stání, odpočinkové plochy, veřejná zeleň i nová piaceta.
1: Břehy řeky Svitavy v Blansku spojuje nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty. Dělníci ji dokončili o 2 týdny dřív, než původně plánovali. Za její vybudování město zaplatilo 16 milionů korun. Část nákladů pokryje díky dotaci. Mostek zkrátí cestu stovkám lidí. Na sportovním ostrově Ludvíka Daňka začíná na úrovni baseballového hřiště a končí na druhém břehu u obchodního centra Poříčí. Brněnské kino Art se dnes vrací do plného provozu. Technici dokončili hlavní část rekonstrukce velkého sálu, která začala v dubnu. Městské kino má novou vzduchotechniku a zvukový systém Dolby Atmos, který používají multiplexy. Diváci to uslyší třeba u očekávaných letních novinek, jako je Spider-Man nebo Odyssea.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Tak už to máme trošku rozdělené, většina sice ještě slunečná a hodně teplá, s teplotami lehce přes 30 stupňů, maximum v Brodě nad Dyjí do 33 stupňů. Nicméně severní část Jihomoravského kraje už má převážně zataženo a také právě na severu Blanenska už se vyskytují první silné bouřky, ve kterých už se mohou začínat objevovat i kroupy, každopádně jde o intenzivní přehánky. Tam také ta teplota klesá minimálně o 10 stupňů.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: V průběhu večera by se měly rozšiřovat jak oblaky, tak potom i srážky. Prozatím je to tedy od severu, nicméně to doplňování bude probíhat i od západu v průběhu noci, až se nakonec na většině území kraje vyskytnou přehánky, které budou přecházet v průběhu noci do deště. V nich budou vnořené právě i bouřky s intenzivními srážkami. S největší pravděpodobností se těm nejhorším bouřkám vyhne úplně jih kraje. Tam by mohlo být těch srážek o něco méně, nicméně to bych ještě předbíhal. Teploty do rána budou klesat na zhruba 17-18 stupňů a během zítřejšího dne začneme právě velkou oblačností, zpočátku ještě se srážkami, které budou postupně ustávat a odcházet na východ. Od západu, jeho západu právě bude ubývat i oblačnosti v průběhu dopoledních hodin, odpoledne, potom už jenom lokální krátké přehánky, které zase rychle se budou vytrácet a zbytek odpoledne už bude pod polojasnou oblohou, večer skoro jasno. Teploty v maximech zítra dosáhnou mezi 26 až 30 stupňů, vítr ten bude pokračovat severních směrů.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.

0: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem? Jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno,

0: V létě všechno roste a kvete. Je to ale zároveň i hlavní sezóna boje s invazivními rostlinami. Důležité přitom není jen to, jakou metodu ochranáři zvolí, ale také správné načasování. Právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazních pajasanů na pálavě.
1: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ. Při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
2: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře. Několik kmenů roste hned vedle sebe a tak se musíme prodrat větvemi s listím.
1: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech tří. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
2: Do nich pak lije postřik.
1: Poslední otvor. Tak, dáme další kmínek.
2: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
1: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
2: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na Jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst, takže krásně vidíte a ještě neprodukují tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně daleko.
2: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
1: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti pálava. Takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
2: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na Jižní Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: A už za chvíli si můžete poslechnout glosu básníka a publicisty Karla Škrabala na téma Velký fotbal. Tak určitě zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: měla strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Velký fotbal se vrací do Brna. S tímto námětem se teď ve vysílání Českého rozhlasu Brno představí glosa Karla Škrabala. Poslechněte si názory a postoje tohoto publicisty a básníka.
2: Tvrdíte, že vás fotbal nezajímá? Tohle za pozornost stojí. Je to historická událost. Naposledy se něco takového stalo v Brně sezóně 1936-37. Tehdy se potkali týmy SK Židenice, dnešní Zbrojovka a SK Moravská Slávia. Nyní budou nejvyšší soutěži Zbrojovka a Artis, dříve Líšeň. Stále vás to nezajímá? Pravděpodobně se tomu stejně nevyhnete. První fotbalovou ligu zažilo Brno naposledy před 4 lety, a to ještě pro fanoušky v dost útrpné podobě sportovního úpadku. Nyní je situace jiná. Zbrojovka i Artis mají nové majitele a velké ambice. Fanouškovské nálady jsou plné očekávání lepších časů až euforie. Zbrojovka začíná hned doma s pražskou Spartou. Prvoligový kolotoč se bude na stadioně v Králově Poli, kde jsou oba týmy doma, točit takřka každý týden. Někdy dokonce i dvakrát za jedno hrací kolo. Oba nováčci budou atraktivní pro fanoušky domácích i soupeře. Dají se čekat manévry policie a dopravní komplikace. Že vás to už teda zajímá, ale spíše štve? Zkuste to brát pozitivně. Velký fotbal patří ke každému velkému městu a Brno čeká dlouhý fotbalový svátek a zapíše se to do dějin města. Někteří fanoušci se snaží vzbudit nenávist mezi Zbrojovkou a Artisem, ale tohle není Sparta a Slávie. Kluby a jejich fandové v Brně se nemusí milovat, ale měli by se respektovat. Zbrojovka bude vždycky starší brácha s větším fanouškovským zázemím, ale Artis může příjemně překvapit i bavit. A derby o Brno byl fotbalový svátek už ve druhé lize. Celé město by si mělo přát, aby se oběma klubům dařilo. Aby fotbal zase patřil k Brnu stejně jako hokej či motorky. Aby co nejdříve našla Zbrojovka svůj ztracený domov zase za Lužánkami a Artis třeba v důstojné a opravené Královopolské aréně. V tuto chvíli budou totiž oba kluby hrát na jednom z nejškaredších prvoligových stadionů v republice. A rozhodně za to nemohou. Patří totiž jinak krásnému městu.
1: Glosu Karla Škrabala si můžete poslechnout i na webu Českého rozhlasu Brno. Další díl zazní za týden, tedy v úterý v 17:30.
3: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 36 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Příměstské tábory jsou oblíbené a to také u pracujících rodičů, kteří hledají pro děti letní inspirativní program. My se teď díky reportáži Jarky Vykoupilové vypravíme za školáky, kteří se minulý týden hravou formou na táboře dozvídali zajímavosti o hmyzu.
1: Čilý prázdninový ruch je v Lipce, což je dům pro ekologickou výchovu v brněnských Pisárkách. A já se ptám Markéty Korgerové na konkrétní příměstský tábor, který je v plném proudu právě teď.
2: Vybrali jsme název Susáky a tykadla. Zvolili jsme hmyz, kterého se děti můžou bát, nebo jim přijde třeba zbytečný, nebo jenom škaredý. A snažíme se jim ho představit vlastně z jiného pohledu. V pondělí jsme se věnovali včelkám a i včelce drvodělce. Vlastně taková velká černá, taková fialová křídla, je ještě vlastně větší než čmelák. A může působit trochu děsivě, protože bzučí hodně nahlas. Takže jsme si vlastně říkali, že se jí nemusíme bát, protože nepíchá. Úterý jsme se zaměřovali na můry, které zase můžou být pro některé děti takové děsivé. Včera jsme se věnovali škvorům a tomu, čemu můžou být prospěšní. Dneska máme komáry a zítra se budeme věnovat pavoukům.
1: Jak staré jsou děti?
2: Tak věkově se pohybují většinou od 6 do 9 let, ale máme tady i dvě předškolní děti, takže je to takový hodně velký věkový rozptyl a musíme pečlivě vybírat aktivity, aby je všechny bavili. Tak vždycky ráno se potkáme, máme vlastně ranní kruh, kdy si povíme, kolik mají děti energie, aby jsme věděli, jaké aktivity potom případně volit. Odpoledne potom máme zase dvouhodinový blok, svačinu, závěrečný kruh, kde si zase shrneme, co jsme se dozvěděli, a nějakou zpětnou vazbu od dětí.
1: Tak teď budete dělat co?
2: Budeme si je rozdělovat do 3 skupin. Tak, dneska odpoledne nás čeká ta aktivita, na kterou vy jste se tak moc těšili. Kromě teda vyrábění pítka, budete ještě lovit v jezírku. Vodní hmyz, na což se určitě těšíte. Ano, všichni se postupně prostřídáte na všech stanovištích. Jo, a pak ještě poslední stanoviště a to se bude týkat vývojových stádií hmyzu. Takže si něco povíme.
1: Tady mám Lukáše. Kolik je ti roků, Lukáši?
3: 7.
1: Co tě nejvíc baví na tomhle příměstském táboře?
3: Chytat broučky a dozvědět se o nich něco.
1: A máš tady nějaké kamarády?
3: Natálko.
1: 7letá Natálka je taky na táboře. Vyhovuje ti to, že je spíš doma, že to je takový tábor na půl?
3: Jo.
1: Vy jste se znali předtím, nebo jste se skamošli tady?
3: Ve školce už.
1: Instruktor právě chystá kyblíky s vodou, do kterých děti budou dávat to, co uloví.
4: Tak, můžete lovit.
1: Ulovila jsi něco?
3: Já vodoměrku.
4: Třeba tady máme v lavoru teďka znakoplavku. To je druh ploštice, který žije ve vodě. Máme tady taky jepisy různý, plovatky bahení, to jsou taky vodní šneci. A třeba čolci jsou nejlepší, co se dá ulovit.
1: To je čilý růž, když to děti vyloví, co potom s tím dělají dál?
4: Tak dají si to do krabiček s lupama, můžou to pak určovat podle klíčů a pozorovat je. A pak je pouští samozřejmě nakonec.
0: Tak jsme se díky reportáži Jarky Vykoupilové z brněnské Lipky dozvěděli spoustu zajímavého o hmyzu. Věřím, že vás to bavilo. A za pár minut zazní 14. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem, nazvaného Temné letopisy moravské.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 17 hodin a 47 minut. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase. Vypráví Michal Istejník a tentokrát nás vezme za brněnským výbuchem kanalizace.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1976, když vybuchne kanalizace. Předvánočním Brnem otřásl 21. prosince 1976 mimořádně silný výbuch. Tlaková vlna ten den časně dopoledne doslova rozervala ulice Příkop a Ponávka. Jen shodou náhod se událost obešla bez lidských obětí. Zraněno bylo 5 lidí. Co se vlastně stalo? Pod oběma ulicemi vedlo původní zakryté koryto říčky Ponávky, které běh času změnil v důležitou kanalizační stoku. A právě do této podzemní štoly začal pronikat zemní plyn, uvolněný pravděpodobně při pracích v budově známé jako Státní projektový ústav obchodu nebo také Stavoprojekt, případně v jejím okolí. Únik byl tak silný, že třaskavá směs podzemní prostory zaplnila. A pak stačil drobný impuls, který klidnou část města změnil. Připomeňme, že ulice v té době vypadaly jinak než dnes. U dnešní úrazové nemocnice se tehdy ještě tyčila brněnská nová synagoga, sloužící ovšem jako skladiště. Na místě dnešního IBC stál komplex starých domů s hřištěm ve vnitrobloku a zastavěná byla i plocha na nároží Příkopu a Bratislavské, která dnes slouží jako parkoviště. Právě tam historické fotografie ukazují jedno z aut obrácené na střeše. Ulicí se táhne trhlina, obrácené jsou vrstvy asfaltu a dlažby, zničený povrch má desítky, možná stovky metrů. Místní ještě roky vzpomínali na to, jak těžké kanalizační poklopy létaly do horních pater. Problém souvisel nejen s faktem, že kanalizace vedla v blízkosti plynovodu, ale také s tím, že ležela jako bývalé koryto říčky poměrně mělce. I dnes si technici hlídají, když plynovod vede podzemními prostorami. Například v kolektorech smí vést jenom za přísně daných podmínek.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 14. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 53 minut. Náš letní servis se teď zaměří na komáry a na varování, kterým místům se raději vyhnout, pokud tento hmyz nemáte rádi a pokud ho vaše těla přitahují. Možná jste to netušili, ale Český hydrometeorologický ústav připravuje i pravidelné mapy komáří aktivity. Výsledný index aktivity komárů však nevyjadřuje jejich absolutní počty, ale to, jak je pravděpodobné se s nimi srazit. Aktivita komárů závisí na střednědobém vývoji počasí, na stavu vhodných líhnišť v okolí a na populační dynamice jednotlivých druhů. Vliv mají i postřiky na komáří larvy. A kam tedy nevyrazit, pokud se nechcete ohánět po komárech? Začněme ohlédnutím za včerejškem, kdy téměř celá Česká republika spadala do druhého stupně, tedy mírné aktivity komárů. Mírně pozitivněji na tom bylo především Znojemsko v oblasti Podyjí. Dnešek podle předpokladu meteorologů měl přinést zhoršení a aktivitu komárů na čtvrtém z pěti stupňů. Nakonec je na jihu Moravy, zejména na Břeclavsku a Znojemsku, aktivita mírná až nepatrná. Severněji potom stoupá. Naopak zítra, tedy ve středu, bude pravděpodobně, zejména při hranicích s Rakouskem, vysoká. Je 17 hodin a 54 minut. Zpravodajsko-publicistická hodina s názvem Den v kraji je u konce. Následují zprávy a poté pořad Morava, krásná zem, dnes s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný den. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Centru Vizovic na Zlínsku začaly platit změny v parkování. Na Biskupském dvoře v Brně zatančí juniorský baletní soubor Národního divadla. Turek by měl podle Babiše kvůli pondělní dopravní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. Zítra bude zataženo s deštěm, s teplotami až 29 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Ve Vizovicích platí omezení parkování u zdravotního střediska i v jednosměrné ulici od Marketu Albert v ulici Školní. Na místě bylo instalováno i nové dopravní značení. Město Vizovice chce tímto krokem zamezit blokování míst v centru města. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
2: Na parkovišti u zdravotního střediska je parkovací doba omezena na 2 hodiny v pondělí až pátek od 6 do 16 hodin. Ve zmíněné jednosměrné uličce pak v pondělí až pátek od 7 do 16 hodin.
0: Juniorský soubor Brněnského národního divadla NDB 2 vystoupí dnes večer na Biskupském dvoře. V komponovaném večeru s názvem Summer Vibe předvedou tanečníci 3 choreografie. Doplňuje mluvčí Anna Baštářová.
3: Součástí tohoto večera budou 3 choreografie Na krásném modrém, Fortu a nově vznikla inscenace Motion ve spolupráci se street dance skupinou Kruhy Brno. Choreografie pak ukazuje na to, jak vlastně 2 odlišné taneční styly dokážou vlastně ale souznít na stejnou hudbu a na stejném jevišti.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu v odbočovacím pruhem. Z něj vjel rovně přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Sport. Fotbalisté Francie zabojují na mistrovství světa o 3. postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku ve 21 hodin. Vítěz se ve finále střetne s lepším z 2. finálové dvojce Argentina-Anglie.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky a místy nárazy větru až 90 km za hodinu. Nejnižší teploty budou 19 až 16 stupňů. Zítra bude zataženo s deštěm i bouřkami. Odpoledne čekejte oblačno, postupně polojasno až jasno. V Jihomoravském kraji budou nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Zlínském 24 až 27 stupňů. Povane slabý vítr.

0: Aktuálně.
1: Dvě osobní auta se srazila v Medlově na D52 na 20. kilometru směrem na Vídeň. Dále je hlášena nehoda dvou osobních aut v Brně v Černovičkách. V Opatovicích na Blansku dochází k sesuvu půdy na vozovce silnice 3725. Začíná Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Příjemný poslech tohoto vysílání vám přeje Barbora Hitmánková. Pěkný podvečer.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písně.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku Antonína Pavluše a polku Miloslava Richarda Procházky a Věry Urbánkové Moja dávná frajárenka. Já věřím, že vás tato polka příjemně naladila a uvedla do druhé hodiny našeho vysílání. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Karolína a Larisa a na Slovensku slaví Kamil a Lara. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 726 46 5200. Velice se na vás těším. No a teď už písnička Letní pohádka Pavel Svoboda, Jaromír Kincl a Lácaranka.

0: písnička nám dozněla a já vítám volajícího nebo volající a prosím, můžete se nám představit, tady Morava, krásná zem.
1: Dobrý večer, tady u telefonu Horta František. Chtěl bych se dneska...
0: A odkud voláte?
1: Z Horní Hoty u Luhačovic.
0: Výborně, tak vítejte, pane Františku.
1: Já bych se chtěl dneska zahrát mojí babičce do nebe, protože by se dožila 86 let, ona umřela v loni v prosinci a já bych se chtěl dneska nechat zahrát nějakou krásnou písničku.
0: Dobře, rádi zahrajem. To víte, že jo.
1: A můžu přání předat tady?
0: Určitě, prosím.
1: Já to mám tady napsané, tady mám to. Milá babičko, dnes by se oslavila své 86. narozeniny, když už nejsi mezi námi, v mém srdci žiješ, každý den chybíš mi často, na tebe myslím, vzpomínám s láskou, četností, úsměvem, dneska slavíš své narozeniny tam nahoře v nebi a věřím, že slavíš společně s Karlem Gottem, ať ti tam zní nejkrásnější písničky, provází ti klid a radost, lásku a poslám ti do nebe tichou modlitbu a vzpomínku, velkou poděkování, všechno, co jsi pro mě udělala a nikdy nezapomenu. Všechno nejlepší k tvým narozeninám 86 let, babičko, tvůj vnuk František.
0: Tak to bylo velice milé, pane Františku. Tak my rádi zahrajeme a písničku pošleme a přejeme vám pěkný večer.
1: Taky. Nashledanou.
0: Nashledanou. A já si teď vezmu napřímo telefon další. Halo, halo, Morava, krásná zem.
2: Halo?
0: Ano, halo, halo. Morava, krásná zem. Dobrý podvečer. Kdo se k nám dovolal?
2: Ptáčková z Valašska.
0: No tak vítejte, paní Ptáčková. Tak komu budete přát?
2: Já bych chtěla popřát sestře. Má dneska 70 roků, se dožívá.
0: Ano.
2: A je to moje dvojče. Chci jí popřát hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ochrany od Panny Marie, jako aby uchránila. Přejeme Božka s rodinou celou.
0: Výborně. Tak, paní Ptáčková, já vám přeji vše dobré a jenom mi řekněte, u vás prší?
2: Ne, zamračené je, ale neprší.
0: Zatím neprší, tak u nás se to taky tak snaží, ale zatím ne, vítr jede, už to ano, už říká kolegyně, že ano, že už to prší, tak tedy, no, vítej dešti. A neubliž. Tak jo, ano. Tak paní Ptáčková, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří.
2: Tak, děkuju.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No dáme písničku. Nalévaj dívča, Polka, Miroslav, Procházka, Zdeněk Baťka a Legruti.
3: Český rozhlas Brno.

Přátelé, pojďme dál, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystáno. Co je to za hora? Lidová, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Polajka bude hrát.

0: A jako první se dovolal pan Tomáš z Radeče, tak já vás vítám opětně z toho podkér Konoší.
1: Jo, no, krásný podvečír vám přeji.
0: Ano. A pane Tomáši, ano, budete jistě, že přát, a já se vás ještě předtím zeptám. No a roste tam to bejlí, jak se říká?
1: No, tak to vám teda nepovím.
0: Vy nechodíte na bylinky? Dobře, dobře.
1: Ne, tak, ne, to moc ne, to moc ne, my nejsme takový kořenáři tady.
0: Ne, to byl jenom takový malý žertík. Jo. Takže jo. Pojďme přát.
1: Jo, veselou písničku pro moji milovanou Vitušku.
0: Ano.
1: A všechno nejlepší do Jižní Moravy, jo. Já vás rád slyším, protože občas se tady stane, no, že to prostě slyšet i tady, to vaše rádio. Neposlouchám přes internet, ne, než mindlu, mám opravdu přes anténu drátovou.
0: To je krása, no. Takže já jsem vás přivítala do té naší moravské rozhlasové rodiny. Vítejte ještě jednou. Jo, a písničku rádi pošleme, máme ji tady nachystánu, pěknou a uvidíte, bude se vám líbit. Ano? Tak jo.
1: Jo, děkuju moc.
0: Bude-li to.
1: Se krásně na Jižní Moravě.
0: A ještě dotaz. Prší u vás?
1: Aha. Hele, pršelo. Byla bouřka teda.
0: Ano.
1: Plejskalo se.
0: Ano.
1: Pláchlo. Kroupy nepadaly, ale jo, mokro tady je.
0: Tak vidíte. Tak k nám to teď taky došlo, takže to začíná.
1: Jo.
0: Tak dobře, pane Tomáši, přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Vám taky hezký den.
0: Tak a pojďme na další telefonát. Paní Drápalová ze Sivice dovolala. Já vás zdravím. Dobrý den, nebo dobrý podvečer spíš.
2: Dobrý podvečer, já vás taky zdravím a přeji vám i vašem celém kolektivu jako hodně zdravíčka všeho, protože ten pořad je úžasný.
0: Děkujeme.
2: Ale mám na vás takovou prosbu. Chtěla bych nechat zahrát Františkovi Pechancovi z Valašských Klobouk. Je to dlouho hrál z Valaško, je to správný muzikant, poslouchá vás každý den a dává mu zahrát jako bratranec Josef, Miloš a sestřenica Anka. Zítra se dožívá 80 let. Tak volám dopředu, abych se dovolala, tak by mu chtěla tímto způsobem popřát hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání.
0: Tak to je dobře, že takhle si vždycky vzpomenou blízcí nebo příbuzní na muzikanty, kteří vlastně celý život takhle rozdávali radost a muziku, že?
2: No oni, celá rodina Pechancová, to byla prostě hudebně založená rodina,
0: ano.
2: Na tom Valašku, oni byli úžasní všichni.
0: Tak to je dobře. Tak rádi posíláme písničku a vám přejeme pěkný večer.
2: Děkuji, nápodobně, děkuji.
0: Naschledanou. Tak, a která to bude? Stanislav Orechovský, Trnečková Hubienka a Lácaranka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Přátelé, jsme zpět. Morava krásná zem a pojďme si tady předat vzpomínku. Prosím o písničku do nebíčka pro našeho spoluobyvatele vsi Lopeník v Bílých Karpatech, tatínka, dědečka a pradědečka pana Josefa Hozlara, pocházel ze Slovácka. Do konce svého života bydlel v rodině u své dcery Marie Hrubé, kteří se také postarali o důstojný jeho skon. Dnes by se pan Jozer býval dožil svých krásných 90 roků. Budeme na něj s láskou vzpomínat, nechť je mu země lehká, za všechny, kteří si jej uchovají v srdci a ve vzpomínkách, Marie Buráňová. A písnička Lásku jenom jednu potkáš. Blahoslav Smišovský, Václav Babula a Vacenoviáci.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to dozněla krásná písnička, vidíte. Doufám, že jste si ji užili jako já tady. No, pojďme dál, máme tady e-mailovou poštu. Srdečné blahopřání manželům Čaňkovým k jubilejnímu 70. výročí svatby posílají dcery Míla, Radka a vnučky s rodinami. No já posílám další písničku a ta má opravdu dobrý název, přátelé. Tradiční je to Píseň je lék, polka a blučiňáci.

0: Tak halo, halo, kdo se k nám dovolal? Morava krásná zem?
1: Dobrý den, já bych chtěla Květusko popřát a poděkovat tomu Jardovi Wolfovi za krásný přání.
0: Dobře.
1: A vám taky.
0: Ano, paní Libuško, děkujeme.
1: Jo? Krásně všechno děláte.
0: Tak děkuju vám, ano. Vy jste paní Líba z Veverské Bytišky, se nemýlím, že?
1: Ano.
0: Vy jste taková milá, milý hlas, babičkovský, jestli se neurazíte.
1: Ne, nic se neurazím. Já vás znám, mám mě vás rádi všichni.
0: Ano. Však já jsem se v Bytišce občas takhle, jak se říká, otočila.
1: Já jsme se už potkali.
0: Ano, my jsme se, a dokonce vidíte. Tak jo, když bych vás uviděla, tak bych si určitě vzpomněla.
1: No, tak máte toho moc.
0: Ale ne, tak teď střídáme ty dovolené, tak musíme dopřát kolegům, aby si taky odpočinuli, že ano. Tak je to tak.
1: Děkuji moc.
0: Tak pěkný večer, paní Líbo, a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a dáme písničku Jede šohaj z Vídňa Joška Černý a cymbálová muzika Gracia.

Přátelé, a já mám tady také další vzpomínku. Posílám blahopřání k dnešním 92. narozeninám známé zpěvačky Zdeňky Straškrabové. Nadání měla po otci, který už v Brně zpíval a hrál v ochotnickém souboru a v tom pokračovali i ve Vsetíně, kde se stal významnou kulturní osobností. V roce 1948 jí zde objevil Alois Cepek a přivedl k Michálkově muzice. O rok později už vystupovala jako zpěvačka a tanečnice souboru v Sacan. Jemuž zůstala přes řadu nabídek z jiných souborů věrná celý život. Ve Vsacanu poznala i svého muže, a to pana magistra farmacie Ivana Straškrabu, který zde hrál na housle a řadu let byl jeho organizačním vedoucím. Provdala se 1953, má dvě děti a jako zpěvačka vystupovala také s jinými soubory Broln Technik a získala mnoho ocenění na domácích i zahraničních soutěžích. Spolupracovala s rozhlasem, s televizí a dodnes je platnou členkou a jedinou sólovou zpěvačkou souboru. V lednu 2004 jí bylo uděleno čestné občanství města Vsetína za přínos v oblasti kultury. Podobné osobnosti si podle mě rozhodně zaslouží úctu a obdiv za svůj přínos lidové kultuře. Před nějakou dobou jsem viděl v televizi dokument, v němž vystupovala právě ona, vzpomínala též na svou kolegyni, Valašskou královnu lidové písně Jarmilu Šulhákovou. Takže pozdrav posílá všeho pěkného a zajímavého milovník, pan doktor Jan Boleslav. A my vám děkujeme, pane doktore, že jsme mohli takto popřát, poblahopřát a vzpomenout také ano. Takže půjdeme na další písničku. Komu srdce dám? Blahoslav Smišovský, Růžena Sypěnová a Vlčnověnka.

0: Přátelé, pojďme na telefonáty. Paní Zita Bemová z Jevíčka, vítám vás.
1: Dobrý večer, paní Květuško Navrátilová. Já vás srdečně zdravím, taktéž pana zvukového mistra, všechny posluchače a všechny mé rozhlasové přátelé a také vítám toho pana Tomáše z Podkrkonoši a tím je to krásné,
0: dobré,
1: že se že se naše rodina rozrostla a ano, že se mu líbí tento pořad, protože tento je nejkrásnější a nejlepší. Lidi nás poslouchají až daleko a i za mořem, že jo?
0: Ano, určitě, ano, poslouchají.
1: No, tak je to moc hezké od toho pana Tomáše, že je to hezký, že se mu podařilo na těchto vlnách nás poslouchat. A já bych teda tím pádem pozdravovala ještě jiného pana Tomáše, velkého hudebníka Tomáše Jeřábka a tím pádem a celou jeho rodinu a čekám, že teda mě konečně přijde navštívit můj milý Tomášek Jeřábek, jak mi slíbil nedávno a tím pádem zdravím samozřejmě velice paní Ivanku Slabákovou a paní Marcelku Vandrovou a také bych pozdravila si ještě poslouchá v Thajsku paní Olinka. Jo, dlouhá léta jsme se spolu neslyšeli. Ale já musím, paní Květuško, z celého srdce pozdravit Jarouška Wolfa, kterému jsem slíbila, že až mi bude lépe, takže se mu ozvu. Tak já se mu ozývám písničkou, kterou mu a všem ostatním zahrajete, paní Květuško.
0: Ano, ráda zahraju vám všem. Ano, vy jste totiž právě tím, že jste zmokla, tak jste se tak občerstvila možná, víte?
1: Ano.
0: A uzdravila, tak to je dobře.
1: Je to slyšet a vidět.
0: No, ano.
1: A paní Květuško, i vám patří tady ta písnička.
0: Děkuji.
1: A tolí práce, kterou s námi máte.
0: Ale ne, já to ráda dělám a mám vás všechny moc ráda.
1: Všechny, však my ano, vás taky máme rádi.
0: Tak paní Květuško, přeji vám pěkný večer.
1: I já vám přeji krásný večer. Já se budu dívat na četnické humoresky.
0: Wow, tak si to
1: tam
0: užijte.
1: Tam se budu dívat na Zdeňka Junáka, se kterým se osobně znám a zdravím pana Junáka, jestli náhodou neposlouchá, jestli už mu visí někde ten ledňáček, co jsem mu ten obrázek darovala v Pornici.
0: Tak to musíte potom přímo s ním, když mu zavoláte, pak až do jeho pořadu, tak
1: myslím,
0: uvidíte.
1: Ale já si myslím, že on poslouchá tady
0: no,
1: ty naše, nebo vlastně on hraje dneska.
0: On má možná práci,
1: no,
0: hraje,
1: no,
0: ano,
1: no,
0: ano, ano.
1: Na tom dvoře, no. Mm-hmm. Oni tak hrají nos na Karlštejně.
0: Ano.
1: No,
0: tak, paní Zito, já vám popřeji ještě jednou pěkný večer.
1: Děkuji.
0: A ať se vám daří a ať dobře spíte a dobrou mysl.
1: A paní Květuško, já vám přeju strašně moc zdraví a zdraví a jenom zdraví.
0: Ano, děkuji, no, děkuji, tak děkuji. Já ještě mám tady druhý telefon.
1: Ano,
0: nashledanou. Tak a pan Pepa, halo, z Hané? Jejda, jestli můžete trošičku, já vím, bude to trošku, je to moc potichoučku. Že jste moc potichoučku, tak zkuste to dát nějak hlasitěji, ten telefonek.
2: Já ho mám úplně na hlasitou.
0: Ano, tak my se budeme snažit vás poslouchat. Ano, prosím, mluvte.
2: Jo, tak a všem pracovnicím a pracovníkům Českého rozhlasu Brno přeju. A chtěl bych poslat písničku ke včerejším narozeninám mladému panovi, moderátorovi a zvukového mistru, panovi Borečkovi, kapitánčíkovi k jeho narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, pohody, ale přeju. A to posílám všem posluchačkám a posluchačům. Děkuju, krásné den, nashledanou.
0: Nashledanou. přátelé, a pojďme dále. Pojďme na písničku. Švarný šohajek, polka, pánů Uher, Janota a Ištvánci ze Šardic.
3: Český rozhlas Brno.

Tak vážení a milí, máme ještě chvilečku na další písničku, poslední zpívanou. Zafoukaj větříčku, Zdeněk Baťka. Sourozenci Baťkovi zaspívají za doprovodu kumpánových muzikantů.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Do pátku by měl skončit zásah hasičů u budovy 34 ve Zlíně. Náměstí míru ve Veselí na Moravě bude opravené už během letních prázdnin. Česko zasáhly bouřky, na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Zítra bude zataženo, teploty až 29 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Barbora Hejtmánková. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila vodou. Uvedla to mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Příčinu požáru budovy s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Dělníci ve Veselí nad Moravou dokončují poslední etapu rekonstrukce náměstí míru. Hotovo má být ještě o letních prázdninách. Už na srpen a září radnice naplánovala první koncerty, gastrofestival a další kulturní akce. Práce na náměstí trvaly několika etapách postupně 15 let a radnice za ně zaplatila desítky milionů korun, popisuje mluvčí města Olga Svoják.
2: Stávající etapa revitalizace se zaměřuje na prostor v okolí nového polifunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Dokončují se zde nové chodníky, parkovací stání, odpočinkové plochy, veřejná zeleň i nová piaceta. Součástí úprav jsou také podzemní kontejnery, nové veřejné osvětlení a další prvky moderní městské infrastruktury.
0: Česko pokračuje v jednáních s Izraelem o nákupu systému protivzdušné obrany Spider. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to potvrdil během návštěvy Izraele. Na cestě ho doprovodilo zhruba 30 českých podnikatelů. Třetinu z nich tvořili zbrojaři. Podrobnosti má z Tel Avivu naše zpravodajka Jana Karasová.
3: Nákup izraelského systému protivzdušné obrany by podle Macinky mohl Česku pomoci s plněním závazku vůči Severoatlantické alianci. Na podzim plánuje ministr z Izraele v Praze jednat o česko-izraelské obranné spolupráci. Návštěva Tel Avivu navazuje na květnovou cestu izraelských podnikatelů do Česka. Podobná fóra plánují ministerstva zahraničí obou zemí pořádat každý rok. Macinka v Tel Avivu jednal také o plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovu Gazy. České firmy by se podle Macinky mohly zapojit například do odklízení trosek nebo opravy nemocnic. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Českem prochází bouřky. Nejsilnější zaznamenali meteorologové zatím ve středních Čechách a na Broumovsku. Padaly tam až 3 cm kroupy.
4: Bouřky na mnoha místech doprovázel taky přívalový déšť a silný vítr. Na Příbramsku zaznamenali meteorologové i takzvanou supercelu, popisuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Tato bouřka rotuje, vytváří předpoklady, protože je ještě intenzivnější a silnější než klasická bouřka bez té své rotace.
4: Před silnými bouřkami varovali v SMS zprávách své klienty i některé pojišťovny. Kvůli přívalovým dešťům totiž hrozí třeba zatopení sklepů. Silný vítr zase může lámat stromy. Výstraha před bouřkami platí až do zítřejšího dopoledne. Od večera se budou bouřky objevovat hlavně na severovýchodě Čech, Moravě a taky ve Slezsku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, postupně četné přehánky i silné bouřky a místy nárazy větru až 90 km za hodinu. Není

teploty 19 až 16 stupňů. Zítra čekejte zataženost deštěm i bouřkami. Odpoledne bude oblačno, postupně polojasno až jasno. V Jihomoravském kraji přes den nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, ve Zlínském 27 až 29 stupňů. Povane slabý vítr.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V tuto chvíli se Jihomoravským a Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu je na řadě pořad na pěknou notečku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, máme tady polovinu července a to pro mnohé milovníky folkloru znamená, že někteří poprvé a jiní už třeba po 20. tak jako já, vyrazí v rámci naší republiky směrem jihovýchodním. V obci Velká nad Veličkou se tu koná další ročník hornáckých slavností. U pořadu na pěknou notečku, který je jim věnován, vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Festival, který po celou dobu svého trvání předává návštěvníkům přímo v místě svého vzniku lidovou kulturu tohoto koutu Moravy. Nahlédneme společně do letošního programu. Vybrala jsem pro vás několik jeho bodů, které byste neměli minout, pokud se i vy letos chystáte. A začneme v pátek večer hlavním programem. Uvedeme si ho ale nejprve písničkou, až poté vám prozradím víc. Příjemné poslouchání.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém vás dnes, milí posluchači, zvu na letošní ročník hornáckých slavností, který se uskuteční už tento víkend 17. až 19. července. Když se zavzpomínáme, tak zní název hlavního pátečního pořadu, který proběhne v 19 hodin na Strážné hůrce. A vzpomínat je na koho? Letos si Hornácko připomíná opravdu velké množství kulatých výročí, významných regionálních osobností, často s nadregionálním přesahem. A právě takovou osobností byl i Jarek Miškeřík, kterého jsme slyšeli hrát v první ukázce, a to společně s Martinem Hrbáčem a Jaroslavem Smutným. Jarek Miškeřík, významný hornácký primáš, zpěvák, pedagog a sběratel lidových písní, který prostřednictvím muzik souborů Veličánek a Lipoviánek vychoval řadu současných hornáckých muzikantů. Sbíral hornácké písničky, které vyšly bohužel až posmrtně v hornáckém zpěvníku Sedláckých. Zemřel předčasně ve 47 letech. V pořadu se ale připomenou také Jiří Mička, Petr Jelínek, popřeje se Antonínu Mičkovi a hornácké cymbálové muzice, také před chvíli hrajícího majstra Martina Hrbáče. Pořad připravila Marie Vachunová a Jan Kománek. A hned po tomto pořadu rozhodně neopouštějte Strážnou hůrku, protože sice menší, ale přesto kulaté 30-leté výročí slaví také zboreček žen z Lipova. Pořad jim věnovaný začne ve 20 hodin, ale my si je poslechneme už teď v písničce Když jsem u mamičky byla. Když jsem...

To byl letos 30-letý zboreček žen z Lipova a my pokračujeme dále v programu letošních horňáckých slavností. Na co se dále těšit? Výročí ještě rozhodně nekončí. Rovnou 100 od narození si připomeneme hned ve 2 pořadech. A koho? No zkuste, milí posluchači, hádat podle ukázky.

0: No aspoň na chvíľu vám niečo plknem. Mňa strýce znajú, chňápeme si každý deň v hospode, pravda, lebo co? Lebo obdeň, lebo jak dneska aj do 2 hodín. Tak sem si vám spomnel, víte, deca sa takého prihodí, jak v dedine, ne? A niekdy sa aj máte úmysl domúviť a nedomúvime sa. Ja nevím, čím je to. Každý myslíme ináč. Sem si tak spomnel, kdy si vedli tetka Marína, nebudú ich menovať, z horního konca krávu. Na dou dedinu, ešte k Bíkovi. Blahej pamäti, včil už je to motorizované, pravda. Jo, dávno. Ta kráva cúpkala chutno na dou. A v púl dedine jej stretli stríc Francek. Povedal, vítaj Marino, no už sem ťa dávno nevidel, devčico. Tak jak sa ti desi vede? Tetka mysleli furt jenom na tú krávu, povedal, no a vede sa dobre, no velice sa težko dojí. Kde to sa takého stane?
1: Poznali ste? Pro současnou mladou generaci možná neznámý, ale ve své době legenda vypravěč Vašek Mlýnek z Kuželova. Ano, právě letos je to přesně 100 let od jeho narození. Kromě večerního pátečního programu horňáckých slavností ve 21.30 mu bude věnován také program nedělní, který je už pravidelně na větráku, tedy na větrném mlýně v Kuželově, a to ve 14 hodin. Ale pojďme se ještě vrátit a podívat se společně také na program sobotní. Z procházky po tradičním jarmarku se vydejte na 11. hodinu ke kostelu na program Jarmily Sládkové a ženského sboru Oskoruša s názvem Ej, stala sa Aničko, stala sa proměna, kde krom zmíněného sboru vystoupí také solisté Jiřina Mikulošková, Petr Chovanec, Petr Mička, Marie Sládková a mladý talent Martin Ňorek. A hned po tomto programu, milí přátelé, neopouštějte Centrum Velké a vydejte se do Horňáckého regionálního centra. V bývalém obchodním domě číslo popisné 406 ve 12.30 tady proběhne repríza pořadu Zaprášené písničky za archivními nahrávkami zpěváků a muzikantů z Hrubé Vrbky. Vytvořila ho má maličkost, tedy Marie Hvozdecká, společně s Petrem Mičkou. Pořad není uveden v programu horňáckých slavností, protože jsme se rozhodli ho zařadit po četných milých ohlasech po jeho premiéře v Hrubé Vrbce na Noci kostelů. Budeme tedy moc rádi, když dorazíte. Pojďme se ale hudebně navnadit na první zmíněný pořad. Pustíme si ženský sbor Oskoruša za doprovodu muziky folkloriky. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém vás zvu na letošní hornácké slavnosti. Je opravdu z čeho vybírat. Letošní ročník plný kulatých i půlkulatých výročí stojí za to. Pojďme tedy dále v sobotním programu. Večerní hlavní program bude už tradičně patřit nejprve dětem v pořadu Magdaleny Maňákové, Jany Švrčkové a Ireny Zajíčkové v 18.30. A hlavní program bude následovat ve 20.45. Připravila ho Irena Mikesková, nese název O ztraceném krpcu a vystoupí v něm už tradičně účinkující ze všech obcí Hornácka. A my si teď pustíme hornáckou cymbálovou muziku Petra Galečky, která v něm samozřejmě vystoupí také.

To byla hornácká cymbálová muzika Petra Galečky a vy právě posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém dnes pomyslně listujeme programem letošních hornáckých slavností, které se uskuteční už tento víkend 17. až 19. července. Vybrala jsem pro vás dnes jen některé pořady. K vidění toho bude mnohem víc. Na závěr snad ještě zmíním několik nehudebních pozvánek, které můžete mezi jednotlivými programy navštívit. Pravidelnou součástí hornáckých slavností jsou totiž také výstavy. A letos jich bude hned několik. Ve Velké nad Veličkou ve Válcovém mlýně to bude výstava fotografa Jana Korába s názvem Hornácké poté. V Javorníku v muzeu na Stěhlovém od Studně to bude výstava Pantovárník Rumíšek. Ve Vrbeckém muzeu v Hrubé Vrbce expozice s názvem Historický oděv na Hornácku. A opět v Hornáckém regionálním centru ve Velké nad Veličkou se bude promítat audiovizuální smyčka Hornácké kalendárium, která bude věnovaná osobnostem, které si letos připomínáme skrz kulaté nebo půlkulaté výročí jejich narození. Bude mezi nimi už i zmíněný Jarek Miškeřík, ale také letos jubilující 85-letý Martin Zálešák. Rozlučme se tedy jejich společnou nahrávkou z roku 1979. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den přeje Maria Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačirate Šukar Šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat, o tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie. Jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl upraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí ten, kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi. Ale nikdy to nebylo prokázané, takže i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové. Takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků já sám jsem jich našel několik desítek. Hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala, nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, protože to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací. A cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat.

0: platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
1: Vysvětluje Štefan Balok z organizace Romea. A my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Ade Gives i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 centimetrové kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
2: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
4: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
5: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat. Tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout?
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námětí knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jakože to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to
0: splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně, vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiné strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenou ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doleželová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kresl teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to je taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem jí to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a host si stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky, prostě my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně. Ne, že bychom si tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
2: Nejsem to sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
0: Alex a host. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla, jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypad písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo, a připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá, když už to vidíte, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo, jsou různý styly komedie, někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo, prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo, který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo, takže tohle tam bylo pohlídaný, no a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, 28 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má samozřejmě každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně, jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. A takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce, a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
2: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelené. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
3: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, znícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele Hasičského záchranného sboru.
1: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
4: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
0: Počasí.
1: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
5: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
6: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
5: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
6: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Pojďte, já třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
5: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám a může se rozdělit s manželkou takovou srdcovou bomboniéru z čokoládu.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezky.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťahlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nabouhla na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný? A já říkal, nohy já mám zdraví. Tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel. Jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru, sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, jo, jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím hol padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už se říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky a on si to dal do kasáren a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku, já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc a oni mi to sežrali. Ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozně a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale no tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes. On jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělám. S tou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem...
5: Neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, vít, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal po kamarádovi, to byla kazeta taková a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky a já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek, já to rychle zavřela a potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat, to byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku, no.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, Já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44-47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo. Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu tady nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že 2 roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Plzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak se říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo. Tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily: tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona ho si to takhle bála. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co pa tu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
6: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to ušít šaty.
4: Já jsem měla šaty kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
4: No, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
5: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
4: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
5: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
4: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit nebo ani oni tady ani hospody nebyly, aby kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všecko se většinou odbývalo doma.
5: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
4: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
5: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
4: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce i ze vším z večeří.
5: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
4: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
5: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to ten pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
4: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
5: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
4: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
5: Takže ráno jste se probudili do štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
4: 5 let.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
5: No, hned příští rok, ona je 64.
6: Červenci.
5: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny u tréti tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo. Jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš. Pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali nový byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
4: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
6: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě, když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to, a on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Tý porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
5: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme táhle na Baraní, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal, napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
6: No, a druhý dítě, toho kluka, jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
5: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
4: Václave, jaká byla Jaroslava máma?
5: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, já všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
4: A váš pocit, jaké to bylo, když přišli děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
6: No, tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. To tak je. Já nevím, co bych vám nějak jinýho řekla.
4: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo? Čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
6: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
4: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
6: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
4: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
6: No asi, když sami měli děti.
4: Ráda jste se stala babičkou?
6: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
4: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
5: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysokoškolské vzdělání a jsem vždycky rád, že mám. A dneska jsme 5 hodin už. No, z toho mám hroznou radost. Tak je to nádhera.
7: Kdo z těch mladých, kteří zažívají lásku, ví, jaká bude za 20, 30 nebo 60 let? Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
2: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
7: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
2: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
6: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar? Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
5: To už je něco.
6: No, a co pa to dělá?
4: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
6: A ono to mele?
4: Ano.
6: No, to si na to vykašlu.
4: Já tak ráda melu kávu.
5: Budete chodit na kávu k nám.
4: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
6: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkaď všude. A Plzeň,
5: Plzeň máme tam. A to
6: ono je tady to. Ta.
8: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
6: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
4: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár, předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
6: Tak děkujeme moc, no.
5: Moc děkujeme. A jak paní to potom oplatíme?
4: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
5: chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali by jsme nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze. Na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy, a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala jenom, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouvám.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový. To je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat, to jako...
5: Ty, on mi tak nejvíc, tak mi třeba do zadku, nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom šel dát hubičku.
0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
5: A já ho tu nemám třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to... A chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála o hodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš, no ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že ji rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musí myslet hurt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No. asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď? Pořád jí milujete?
4: Mm. Možná či víc. Jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dva hodina.

0: Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
1: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocujou potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
0: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
2: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu. Kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My třeba do prvního ročníku opravdu vezmeme 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
0: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
3: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
0: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A na severu republiky většinou kolem 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Pražském okruhu, u Černého mostu čekejte kolony a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici, silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu, trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
6: Až je!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na led.

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Beck je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
6: Po 6 kilometrech.
5: Šelem vzad.
9: A zpátky to vzali klusem. Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
9: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
10: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
8: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči. pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
12: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
8: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
9: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
9: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka...

0: A takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11. zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
5: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
6: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11. Už jenom to jméno hraje s AC Hlubočepy.
7: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
8: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
9: To bude zápas.
5: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klapzubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel k nedlíku, stop.
6: A teď už zpívala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu 11.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném bažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domů telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psátí postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, lenaže byste ho slyšeli ze zárobu. Pozor, pozor! Tak ještě bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pro žlutými a modrými pruhy dresu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se býti zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzugu podal míč pravé spojce. Charcot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Charcot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červenobílý dostihlo míče. Pol se jí vpřed. Před, no tak. A už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Goringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzy!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak, No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jest, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě zrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme, nebo spíš tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno, ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do tu tisírku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru staré Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no. I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc, než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnou špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo, a abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutnat.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři.

0: šup, už to piš, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
2: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne... Tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: To za peníze.
8: No podej, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrebovat kde jakýho pijovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškreboval?
8: Ale no, jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
7: Ale Mičudu měli bezvadnou,
5: že no? To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
7: Musím říct, že s Outstone.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hanba.
8: To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
8: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie,
8: mistrovství světa? Tato, a co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve psi pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
8: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
8: Počkejte. Tak dobrá, táto, zoráme hřiště, no, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: No, se sakra hospodářství, no pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Dožní budeme mít času, habaděj.
8: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
5: Správně, Honziku.
8: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
8: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20
7: dní. Asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
8: Ano, to znamená, že dožní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
8: se do té Austrálie jede.
9: Divadlo pro vaše uši.
10: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegra dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť. Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl přes branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
9: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
5: Ale to už leží pod sítí branky.
6: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
9: Kombinace?
5: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
6: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
5: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
9: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
6: Prodírá se vpřed,
2: teď se jen kutálí
6: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. vlastně bylo.
5: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
0: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
6: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
5: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
10: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
6: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
4: A nasazuje kráně.
6: Dělovka.
5: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
6: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
11: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
5: A otáčí.
0: Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
6: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
5: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
0: A míč v jeho náručí je v brance taky.
5: Gól! 6-1!
6: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
0: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
9: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
5: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
6: 8.
5: A 9. branku. A co bylo potom?
12: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
9: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
5: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
5: A potom?
4: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na

0: Pěkný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Dnes číst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. To a aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasový lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A po, no prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma?
1: V nemocnici. Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A

0: tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyší mamko naposled a vidí mi naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka babička umírá. Takže víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Vorní neteře už i manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jako by nešlo.
1: Jsou slova, která se pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A... No. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě, když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
0: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco a neuposlechnou třeba mě, tak jim klidně můžu dát i na hubu.
1: Dobře.
0: To jako bylo pěkný vodič.
1: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
0: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem. Ještě přeju.
1: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, která je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Eliško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Dej si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy, protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená. Takže pak už jsem se s ním sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět, tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme pozvat
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní Eliško, já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to mám? Uh-huh. Vidakovičová.
1: Ano. Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom Jaruško, to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí po Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně a děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád jučela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak řekla, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se to musela.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, ale že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená o babičce, co zase řekla. Takže i andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil. Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka, a dvě holky a byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec, ale taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 21. Takže takže toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jaruško, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední, říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od dětí. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem já chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli, dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v Brně nezapršelo. Vůbec, ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba?

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to byli, že ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dodneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích koupání v lavoru, taková malá neplecha,
1: to je milé.
0: Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké vloučky.
1: Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak. To bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužla a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říká vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další. A teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna. Ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy. Uděláme, co
1: děkuji vám moc
0: jde.
1: Krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co? Já jsem slyšela na váhách, když naši dal jsem u petičky a tam děti vykládají rodičům.
0: Vlastinko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce její života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jako by nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastinko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala?
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem měla dělat. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a no, tam mě řekl ředitel mlíkárny v Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Aha, Vlastinko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé. Je v tom samozřejmě cítit velká úcta, když si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No.
0: To muselo být úsměvné.
1: Ale na válka, já mu potom se vykalo. A válka se hodně.
0: Ano, já si myslím, že nejenom na valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, akorát jedna holka jako vtyká. Jinak všichni vykali.
0: Dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční linku.
1: Jaruško, já vám přeju hodně do života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To mě,
1: a trpujete taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v srdci.

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nasávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, s mými třemi sestrami, a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, já chci říct jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nasávajícím dospívání a nasávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaký vulgární slovo, tak co mě tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona, paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá

0: práci mu to. A ona, jo, a tak, takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
1: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové, tak důležité.
0: No tak to tak, prostě to tak je.
1: Prostě to tak
0: a jak,
1: je.
0: A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přije, jak mě chci v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Hmm. Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
1: Ano.
0: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a...
1: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někdy přemůžou emoce.
0: Není.
1: A možná to okolí opravdu může překvapit někdy a působit neobvykle.
0: Ano.
1: Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
0: Ne, Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Jinak se snažím... Jinak já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
1: Ano, právě je to chválihodné, moc to oceňuju, právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu.
0: Ano.
1: Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
0: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, a tak jako si to, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
1: I vám, pane Jaroslave.

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kdy je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím slomit rádio. Tak je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic, tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. A byl tady můj syn a říkal manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se a musel se smát, protože si vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se můžu oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nemají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, jim 84 let, jsem velmi zdravý. Ale jsme ublížili jeden řidič strašně moc, takže teď jsem na tom fyzicky méně, hůř, takže ujedu takhle před 5 kilometrů, kdy před rokem po Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jak ona to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, tak je, co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytrý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desatrem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr, ten zase chodí do Reslovy ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni parašutisté, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: No, to je těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela, a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, protože jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový, to by kukala, že by mi půjčil, ven mě nepustila. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Uh-huh. Tak jsem chtěl vědět mých čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: Na příště. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova a někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Uh-huh. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z průmyslovky, nebo moje stařenka, já pocházím ze Slovácka, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu. Ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané ve skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté. Jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? Já říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. Na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak. Tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, brácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale kdy to jsou děcka? A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc, já jsem měl, no moje profese byla taková nezáviděníhodná, prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místočinu přichází první dokumenty, fotografuje, kreslí a tak dále, tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou oklikou, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně co a jak, tak když si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty si, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct, tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. Holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, čuče, on to s náma myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s, nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. Ale babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, s danou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodil se 11 dětí, dvakrát dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ji zastřelil, i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojče, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No a takže ona byla taková dost silnej, takovej přísnej povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, a když jsme se tak upravovali a tak, a já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo, teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby viděla, jak si dávala ty fiertušky, jak to má vzadu, jestli to tam sedí fiertušek a sukně. No a já jsem tam šla právě s tím novým pláštěm, co jsem si ho nechala ušit, a ona seděla už na posteli, a jak jsem to zkoušela, říká mě, a už se ohnala po mně palic, měla takový čagánek, a ohnala se po mně tu palicu, že pícha předchází pád, že se zhlížím zrcadle. Úplně to nenáviděla, jako mě to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to, a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vosa, já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků, a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to, a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma, mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě, a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy vzdávat, a toto babička je 4 roky, tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrva, by se dalo říct, za ten život, ale dožila se 84 roku.
0: Teda.
1: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla píska předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
0: Ano.
1: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí, až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
0: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky. Já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou? Co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl? No,
1: že byla taková,
0: babička.
1: Byla jako spravedlivá. Ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá. A nebyla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná. A já se to snažím taky. Mám také 4 děti, a, nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly. Nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vyfotit ve 84. roku. Mám fotku, tu mám, velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roku, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Z té fotky si velice vážím.
0: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu. Děkuju. Tady v Noční lince Českého rozhlasu.
1: A ještě mě mrzí, že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a dali Mařenku z druhu.
0: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště. Budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako a i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosud dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní, ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr,

Potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis: Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři najednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. A povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem, nebo co?
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor. Někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte. Je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, krtáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do macešeta tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostrč. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je půl čtvrté, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smáli. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polesty, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čert vyletě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Put sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom nahoře mu, co si hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku, jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, vždyť já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě. U chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací 3 domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí 2 pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pánbu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutím. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.